0: Na flétnu hrál Vítězslav Drápal, na harfu Hana Millerová. Druhá skladba se stejnými interprety nesla název sonáta číslo 1 C-dur pro flétnu a harfu. Jejím autorem byl Jan Křtitel Vaňhal. Třetí skladba, klarinetový kvintet A-dur. Autorem Wolfgang Amadeus Mozart a hrál Allegri kvartet. Na závěr to byl valčík H-moll opus 69 číslo 2. Autorem Frédéric Chopin. Na klavír hrál Pavlos Hatzopoulos. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Co za něco stojí, něco stojí. Právě tato věta může uvodit dnešní vydání pořadu Studna slova, který právě začíná. Možná, že se snažíme vyhýbat se nepohodlí, nedostatku, překážkám a stejně jsou místa, na kterých rozumíme tomu, že to právě bez nich nejde. Ze sportovní terminologie si vypůjčil apoštol Pavel pár obrazů, které užívá v závěru 9. kapitoly 1. listu do Korintu. Mluví v nich o tom, že na cestě k dosažení věčného života nemusíme porazit ostatní, ale jsme voláni k tomu porazit sami sebe. Dobrý poslech dalších chvil přeje z redakce Rádia 7 Jitka Vilažíková a slovo předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

Dnes máme před sebou závěr 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel píše: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec. My však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Cestu křesťanské svobody, která právě tam, kde se vzdává prchavých cílů tohoto života, se blíží svému pravému věčnému cíli, ilustruje Pavel několika obrazy ze sportovních her, které byly pořádány v Korintu každé 2 roky. První obraz je vzat ze závodního běhu o cenu, po němž vítěz, který jako první proběhne cílem, je odměněn. Ovšem každý obraz trochu kulhá. Běh křesťanského života se od toho závodního běhu liší v tom, že odměna je slíbena všem, kdo doběhnou do cíle. Nejde tedy o to, abychom ostatní porazili, ale o to, abychom dosáhli cíle, který je určen samým Bohem. A tím cílem je život celé zasvěcený službě. Na jeho konci je připravena odměna, která spočívá v trvalé blízkosti milujícího Pána všech i všeho. Odměna je v tom, že smíme být a zůstat s ním. A Pavel říká, běžte, tedy to znamená služte, tak, abyste tuto odměnu získali. Odměna vám sice bude dána z milosti, a ne za to, že jste sloužili a doběhli do cíle. Ale vy ji službou teprve oceníte a stane se vám žádoucí. Druhý obraz se týká zdrženlivosti. Starověký závodník se musel zdržovat vína, přejídání a pohlavního života. Ale Pavel nechce říci, že by snad věřící člověk měl být asketou. Svým obrazem zdrženlivosti chce ukázat, že je potřebné, abychom se vzdávali svých požadavků na příjemné stránky života, abychom dosáhli nepomíjejícího věnce. Tady nejde o pěstování filozofických cností, jakou jsou uměřenost, odříkavost nebo zdrženlivost, abychom dosáhli nerušené, nade všecko povznesené a nehybné svatosti. Naopak, křesťan se pouští do reálného tvrdého zápasu, který je vyjádřen tím třetím obrazem pěstního utkání, tedy boxu. Nebojujeme s chimérami a s větrnými mlýny. Křesťanova cesta je duchovním zápasem, který se promítá i do viditelné roviny. A v tomto zápase dostáváme leckdy i citelné rány, po kterých zůstávají modřiny a jizvy. Pavel na to poukazuje v závěru svého dopisu Galackým, když píše, že na svém těle nosí jizvy Ježíšovi. Nemá na mysli samozřejmě takzvaná stigmata nějaké extázní mystiky. Stigmaty byla v řečtině označována vlastnická znamení, která byla vpalována otrokům, aby bylo patrné, komu otrok patří. Tedy právě ty modřiny a stopy ran, které jako křesťané dostáváme na tomto světě v zápasech víry, jsou znamení toho, komu životem i smrtí náležíme. Vždyť právě ti, kdo ze všech situací a konfliktů vycházejí hladce, nepoznamenáni, nezraňováni,
Nemají zpravidla žádná znamení, podle nichž by se dalo poznat, že jsou Kristovi. Opakuji, že tady vůbec nejde o nějakou propagaci flagelantství. Naprosto to neznamená, že bychom sami sebe měli nějak bičovat a jakkoliv trápit. A pokud někdo něco takového dělá, je to nesmyslné. Vůbec nic dobrého to neznamená. Tady jde plně o důsledné svědectví víry bez ohledu na následky v plném životě služby, tedy v následování Krista ukřižovaného. Každý, kdo si chce z kázání evangelia udělat výdělečný nebo pohodlný podnik anebo příležitost k sebeprosazení, to je ve skutečnosti zápasník, který svými údery bije na prázdno do vzduchu. Ve skutečnosti totiž vlastně nezápasí. Pavel káže jiným tak, aby je vedl cestou následování Krista. A jde mu o to, aby se nestal nehodným svěřeného poselství. Ví dobře, že křesťanství není jenom nějaké náboženství vedle jiných náboženství více či méně podobných. Není to jenom nějaký běh bez cíle, jakési zbožné pobíhání kolem dokola, jaké je někdy možno vidět, dokonce i v činnosti leckterých celých křesťanských sborů. Copak nevíme, jaký cíl máme před sebou? Křesťanství je přece naprostou oddaností a plným podřízením celého života cíli, který nám určil Bůh. Znamená to dát celý svůj život k dispozici svědectví o Kristu ve prospěch druhých, kázat věrně evangelium, dokud jsme tu, přinášet svým bližním radostnou zvěst o Boží milosti zjevené v Kristu, a to v tom ukřižovaném. To ovšem není a nemůže být úkol pro jednoho apoštola. V křesťanském sboru to právě tak nikdy nemůže být jenom poslání jednoho kazatele. Úkol svědčit o Pánu Ježíši Kristu se týká každého křesťana. A zvěstovateli evangelia se stávají všichni. Pokud jde o správu a organizování práce v církvi, všichni mluvívají rádi o všeobecném kněžství. Všichni rádi zdůrazní, že jsme si vlastně všichni rovni. Ale jakmile jde o zvěstování evangelia, o tu věrnou svědeckou službu, o misijní práci pro druhé, najednou to má být jenom jeden člověk, maximálně dva. Jak to? Všichni ostatní zůstávají pasivně mimo? Oni nepotřebují zvěstovat evangelium? Jim Pán neuložil, aby byli jeho svědky? Taková pasivita je přece v naprostém rozporu se slovem Božím. Vždyť křesťanství samo o sobě je celou svou podstatou zvěstováním evangelia. Každým svým projevem je zvěstováním radostné noviny o Boží milosti v ukřižovaném Božím synu. Ale to předpokládá s naprostou samozřejmostí, že každý křesťan přitom musí bojovat, zápasit a přijímat i rány. Ne se bát a zbaběle se úkolu vyhýbat. Naopak. Dokonce být při každé ráně šťasten, že jsme byli uznání za hodné toho, abychom trpěli pro svého Pána. Takhle to platilo na počátku v církvi, když tady byli první apoštolové. V 5. kapitole Skutků se dovídáme nejen o zvěstovatelské službě apoštolů, ale také o jejich věznění a bičování. A přece na konci kapitoly čteme: a oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Nikde nečteme nic o tom, že po svém uvěznění a bičování naříkali, že si stěžovali na to, jak oni musí proto své svědectví trpět, že se polekali, že se stáhli do ústraní a už nekázali. Naopak, protože tím, co prožili, byli svému Pánu ještě blíž.
a jejich svědectví bylo mnohem pádnější. Poslední věta kapitoly zní takto. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Je nanejvýš potřebné, abychom dnes i my měli jasné a živé vědomí, že nejsme ponecháni na tomto světě jako pouzí stoupenci nějakého náboženství a členové nějaké církevní organizace, nýbrž, že jsme povoláni k tomu, abychom byli lidem kolem sebe zvěstovateli Kristova evangelia. Abychom všem v tomto zlém a trpícím světě, který sám sebe žene do záhuby, byli v ruce Kristově světlem a spolehlivým ukazatelem na cestu záchrany a života. Není výjimky. Toto poslání je věcí nás všech.

Nejde o to, do jaké církve jako křesťané patříme a k jaké teologii se hlásíme, ale jistě jde o to, abychom druhým ukazovali na Ježíše a jeho lásku k člověku. S tímto konstatováním uzavřel Jiří Hurta nahlédnutí do 9. kapitoly 1. listu Korinským. Až se při poslechu relace Studna slova sejdeme příště, otevře se před námi kapitola 10. Pořady Rádia 7 najdete ve vysílání Proglasu od pondělka do pátku v 10 hodin a 15 minut a v neděli v 7.45. Zítra si můžete poslechnout další příběh člověka, který bude vyprávět o své cestě za Bohem a s Bohem v relaci Stopy. Naslyšenou se od mikrofonu Rádia 7 těší Jitka Vilažíková u některých z našich dalších pořadů.

0: Nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života, cituje Lucie Endlicherová větu, která jí obrátila život na ruby. Přestože se cítila vykořeněně, nepatřičně, oporou se jí v životě stal vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Když máme někoho rádi, záleží nám na kontaktu s tím druhým, chceme mu projevit lásku na lidské rovině. Obdobně to funguje i na té duchovní, stačí věřit. Chcete-li, připojte se k poslechu pořadu Stopy, dnes v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, při kterém vás vítá Martin Kišperský. Mými dnešními hosty budou, abych tady použil správně plurál, Marie Křížová, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Matouš Benda.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: To dva mladí lidé tvoří společně 2/3, pokud se nemýlím, kapely Lucky Mary.
1: Hezky řečeno, je to tak.
0: A to je dostačující počet na to, abychom mohli rozebrat vaši tvorbu a vaše aktuální směřování a také nějaké výsledky v podobě především chystané desky. Lucky Mary. Já to chápu, takže to je narážka na tvoje jméno, Marie.
1: Je to pravda a vlastně i narážka na jméno kolegy, který tady s náma dneska není, Lukáše Krupičky. Aha. Takže my jsme to takhle spojili jako Lucky, jako Luky a Mary k tomu. Vlastně takže to, co nás napadlo skoro první. Úplně původní název byl vlastně Čistá sekunda. Ale to je dost hudební vtípek, takže jsme nakonec od toho upustili a tohle nám přišlo relevantnější.
0: Tak když to je takhle, to byste ale měli být Lucky Mary Band?
1: To jsme taky byli, ale to byla naše coverová chvilka.
2: Jo, jo, tak když jsme hrávali na svatbách, oslavách a narozeninách, tak jsme měli Lucky Mary Band a tam jsem byl taky, tam jsme hráli covery, ale já jsem v tom MA. Asi. Já už jsem se s tím spokojil, že to měnit nebudeme.
1: Přesně.
2: Prostě je Lucky Mary a Mary M.A. je Maty.
1: Vlastně. Zároveň. Já si vystačím Siri.
0: To by se dalo nekonečně hledat nějaký třeba Matahary nebo...
1: To je pravda.
2: Tak jako obecně si myslím, že vymýšlení názvu kapely jako by mohly vznikat úplně elaboráty. Jako vlastně... Co s tím dělat a shodnout se vůbec na něčem v té kapele.
0: To je těžký, to je těžký.
2: Že je to těžký?
0: No, aby to jako člověk chce udělat něco, co jako nebude nenávidět za pár let.
1: To je pravda. No. S tím se pak občas setkáváme, že právě to Lucky Mary někdo pojme jako anglicky a nějak to různě přetočí. No, tak to musíme dost ujasňovat furt. Tak.
2: No, takže stejně jsme to asi možná neudělali.
1: Člověk narazí. No.
2: Úplně nejlíp. Někdo píše velký L, velký M, někdo ne, někdo s mezerou, někdo bez.
0: Chápu.
2: A pak je z toho Lucky Mary prostě.
1: Ale tak jsme všechno a jsme v pohodě.
2: Jo.
0: Tak takhle jsme tady intenzivně a zhusta probrali problematickou názvu a obsazení kapely a teď si dáme první píseň.

0: Dozněla první skladba. Pojďme si tedy říct, jak dlouho kapela Lucky Mary hraje a jestli je to pořád ve stejné sestavě, se stejným konceptem, jak to vlastně tedy s vámi je a s historií.
1: Já si myslím, že je to zhruba 5 let, co jsme na scéně. Mm-hmm. Předtím jsme s Lukym tvořili duo, který hrálo převážně covery a ještě jsme byli ta čistá sekunda, takže to úplně nepočítám. Mm-hmm. A Lucky Mary s autorskými věcmi začalo vznikat od toho roku 2020 zhruba. Mm-hmm. 2021 možná víc už. A vlastně naše debutový album Lapidarium, tak je rok 2022 a tam už jsme měli i Matouše jako hosta. Mm-hmm. Takže se k nám občas přidával, ale hlavně na ty coverový pak hry, viď, na svatbách. Ne. A v roce 2024?
2: Může být, no.
1: Tak mm-hmm. se k nám už trvale připojil a je nedílnou součástí našeho tria.
0: Mm-hmm. No a to je zajímavé, že teda já jsem si ještě neřekl vlastně, kdo na co hraje. To bychom ještě mohli pro pořádek, teda.
1: Určitě. Tak Matouš je převážně zpěvák.
2: Do toho mě nutí, ale jinak jsem převážně bubeník a perkusionista. Perkusista.
1: Ale dělá krásný druhý a třetí hlasy. Tak to se zaměřte určitě poslechu. A Lukáš je solový kytarista, to hlavně. Ale když jsme ve studiu, tak se ujímá baskytary a všech strunných nástrojů. On vlastně vystudovaný harfista.
0: Harfista, takže i harfy se ujímá.
1: Ano, občas, ale to teda v novém albu nemáme zrovna zaznamenaný. Uh-huh. Ale věřím, že to je otázka času.
2: No. A Mary nakonec, tak ta je primárně zpěvačka a do toho ještě hraje na synth piano, v případě toho posledního alba vlastně převážně, a taky bere do ruky baskytaru.
1: Když je to nutný, no.
2: Když je to nutný. Ještě něco?
1: Občas nějaký dechy, ale to spíš ve studiu, to úplně nezařazujeme, to už se nestíhá prostě takhle na živých koncertech.
0: No. Chápu. No, tak tady máme tady velmi vytížené zaměstnané trio hudebníků. A co ten přechod od té převzaté tvorby k vlastní? To bylo jako přirozený, nebo to bylo od žáku ten plán, nebo jak to bylo?
1: To bylo dost přirozený. Já jsem do šuplíku psala řadu let a už na střední škole jsem to cpala pak různým kapelám, který jsem zrovna měla, který vlastně my jsme oba s Matoušem z katolického gymnázia v Třebíči a tam jsme měli kapelu, která hrála na rokových mších.
0: Na rokových mších?
1: Rokové mše jsme dělali v Třebíči. No a už tam jsem teda jako vecpala písničku po písničce, takhle, pode mě z šuplíku. A pak vlastně, když jsme se dali dokupy s Lukášem, tak jsme začali na převzaté tvorbě.
0: Ale co jste hráli? Co vás bavilo?
1: No tam to začalo všechno tím, že jsme měli hrát na dní země. Na chaloupkách, tam kousek na Vysočině. No, takže jsme dávali dokupy vlastně repertoár úplně původně z různých evropských zemí, jako folklorní, lidový písně. Takže tohle byl náš původní převzatý repertoár, úplně random bych řekla.
0: Random.
1: Trošku i prádý.
0: To jste jako představil. Takže vlastně jako, řekněme třeba folkové písně nebo národní písně různých kontinentů. Okay,
1: tak okay. To takhle vlastně jsme se dali dohromady kvůli dní země. No a potom, když jsme zjistili, že to vlastně jde dohromady, že nám to hraje hezky, že se nám spolu dobře pracuje, tak jsem tam začala ty písničky z Dry Bones, která tou dobou už jako nehrála, ta kapela, tak jsem je začala používat i tady v čisté sekundě.
0: Okay. To je divný název.
1: Je to strašně divný, na to jsme přišli ponenáhlu. A nikdo to nechápal hlavně. No.
0: Mám to chápat jako z toho hudebního hlediska.
1: Ano, přesně tak.
0: Nemá to nějaký ještě další rozměr.
1: Vůbec právě, že ne, tak jsme od toho museli tím
0: spustit. On to zní trošku zprostě, jako když to člověk...
1: Vážně? Čistě?
0: Ne.
1: Ježkovi oči.
0: Nemuselo by, ne? Možná mám jenom nějaký halucinace.
2: Když někdo špatně vysloví moderátor, tak by to mohlo být trochu fopačko.
0: Je to fopačko, no, je to divný název. Ale jako já jsem třeba říkal, že to byl interval, který jako...
1: No, ano. Který jako vlastně jsme šli do opozice. že má být velká, tak my jsme řekli, že bude čistá. Mm-hmm. No.
0: Okay, okay.
2: No, ale jak jsme potom vlastně hráli ty, pardon, zpátky k tématu toho. ty kakabry a tak, takže, tak já nevím, tak tam byly prostě Creedence, jakože tam byly i fakt jakoby rokový věci zároveň, jo, jo. Který, na kterých jsme se strašně rádi chtěli vyřádit.
1: No.
2: A i se mnou vlastně tak to bylo jako super, no. Mm-hmm. To byl vlastně od vás i. Uh-huh. Byť se třema nástrojema a byť se mohli Lucky Mary zdát jako folková jako kapela, tak to tak vlastně nebylo.
0: Tři nástroje nejsou málo, to je OK. Možná, že Creedence Clearwater Revival mělo dvakrát tolik, ale to neubírá na vašich šancích. Pojďme se na druhou píseň, ať udržíme toto fantastické tempo DJské a pak se vrátíme k tématu.

0: Vlastní písně, napumpovaná inspiracemi mnoha různých věcí předchozích. Jak ten proces toho psaní v téhleté kapele vypadá?
1: Psaní písní, teda no. našich, tak většinou s tím asi přijdu já.
2: Ano.
1: Ač no. poprvé teď vlastně na našem soustředění kluci byli v takovým rauši, že potřebovali vytvořit něco na místě, takže místo zkoušení písní na křest jsme začali vymýšlet dohromady novou píseň. Ale ta ještě chvilku bude potřebovat, si myslím.
2: Jo, to je blábol, to je prostě legrace jenom. Ale no. bylo potřeba toho kreativního ducha v tu chvilku jako
1: podpořit.
2: Ano. Ale jinak s tím přichází Mary většinou, vlastně jak s textovou částí?
1: Tak nějaký jako nákres tý hudební, kluci to pak jako dobarvujou samozřejmě a dávají často dokupy, třeba aby seděli takty a aby se to tam jako hezky rytmicky sešlo, tak to už mě zas pak korigujou oni. Ale většinou přijdu s akordama a s textem, který někde vysedím, něco mě napadne, to bývá tak vždycky jinak, že nemám na to úplně nějaký pravidlo, nějaký rituál.
0: No. A těch vlastních písní teda aktuálně kolik, abych to uměl představit, kolik se toho stihlo?
2: Ty jo, na tom novém albu je jich 9 teda, k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Musíme dostaneme určitě.
2: A na albu Lapidarium, tak tam jich je 10, 12
1: možná takovýho. Možná víc, přes 10, no.
2: A spoustu šuplíků jich máš, spoustu nenahraných, no. To může být 30 songů, to může klidně být, ne?
1: Je toho nad hlavu. Si teď říkáme, že klidně bychom měli ještě na další album, ale potřebujeme taky čas na to se zkoušení. To nám vždycky trvá, protože si vymýšlíme na sebe docela těžký party.
2: Jo, to je, no,
1: tak.
0: A co si vymýšlíte? Máte tam, tady padlo slovo jako více hlas?
1: Ano, to jsou taky součást těžkých partů. A zároveň se snažíme, aby to nebylo, nebo snažíme se. Ono to spíš tak vychází, že to není úplně jako jasná forma.
2: Není to uniformní vlastně.
1: Není to uniformní, no.
2: No i prostě změny tempa, jako změny taktů vlastně, no tak to prostě nám z toho bouchá hlava vždycky potom, když si říkáme, co jsme to stvořili. A jako dobře, tak to jednou jako teda obehrajeme v té zkušebně a pak člověk přijde do studia a fakt jakoby Safra to musí jako umět a musí to prostě jako držet. A pak se držíme za hlavu a říkáme si, co jsme to stvořili. Tady je to vlastně rychlejší tempo a člověk přijde na to, jaký velký bič si na sebe ušil vlastně. Jo, ale zároveň prostě to tak vlastně nějak chceme, no.
1: A v tom je precizní zas Lukáš, který tady s náma teď nesedí, který potřebuje mít všechno zapsané v notách, přesně vědět, kdy se co děje, tak z toho rostu já většinou hodně, protože já jsem spíš taková, napíšu si text nad ty akordy a pojďme hrát, ale Lukáš, dobře, tak teď si to zapíšeme do not a musíme tam čekat teda, až si to vypíše, on se ujišťuje o každý notě. Aha. On je absolutní sluchař teda, ale my za to můžeme být nakonec v tom studiu fakt jako rádi, že to dělá, takže teď.
2: Takže zdravíme Lukáše Krupičku.
1: Do Hrotovic.
0: To je zajímavý, to tak to zní jako takové setkání jako spontánního s profesionálním přístupem stran třeba toho aranžování.
1: Je to tak, jo.
2: Jo, tam potom vždycky dojde na fázi, kdy si musíme říct, co ta píseň vlastně říká, co, jestli to má být vlastně trochu proti srsti, jestli to možná má být jako trochu ošklivý někdy a pak se to jako rozjasnit, vyjasnit, a nebo to má být celou dobu jako vlastně jemnější píseň a tak, takže tam vždycky ještě nastává potom ta fáze, kdy dobře, už máme nějakou tu formu, ale pak si říkáme, a teď potřebujeme toho ducha do toho vlastně dostat nějak ještě.
1: Hodně se bavíme o té tvorbě, jak to bude vlastně vypadat. Mluvíme si do toho, jak má kdo co hrát a snažíme se to teda přijímat, jako potlačit svoje ega. A tohle mi přijde skvělý, jako takovou kapelu vloženě, kde bychom se takhle bavili o tvoření. Jsem předtím neměla, takže se mi to hrozně líbí, že se tak jako emočně napojíme a bavíme se o každém slově skoro, dá se říct. Je to jako vlastně moc fajn, ten proces.
0: Jo. Takže máte desku číslo 2, pojďme si, ta první se jmenovala Lapidarium a ta druhá se jmenuje?
1: Ta se jmenuje Kind of Mind.
2: Kind of Mind. To off je v závorce.
1: Jo.
2: Aby to nebylo tak snadné.
0: Dobře.
2: Že jakoby to může být Kind Mind. Aha. Může být Kind of Mind.
0: Ok.
1: Přesně tak.
0: A proč tento název?
1: No, právě asi pro tu tématiku. Která se týká většiny písní na tom albu, která mluví hodně, teď se do toho začínám zamotávat. O třeba právě zvířat. To si myslím, že je třeba něco, co náma rezonuje všema třema dost. A kind mind znamená trošku se napojit na tenhle svět, jako veškerýho života kolem sebe a i vlastně na, řekněme, na ekologii, na planetu. Takže není to úplně takový to, ta běžná tématika o lásce, o randění, ale spíš se snažíme zabývat tímhletím napojením, no, a citem k ostatním živým bytostem.
0: To je hezké. No a zpívá se v angličtině.
1: Zpívá se v angličtině. Tam zatím mi jdou tyhle písničky s touhle tématikou psát spíš v angličtině, musím říct. Že zatím mi to nejde přes moji českou hubu.
0: Že možná jako, jsou jako různý, jako, tak chce se mi říct, že v češtině by to mělo větší dopad zde, ale zase ve zbytku planety by to mohlo mít větší dopad v angličtině. No.
1: Snad.
2: Jo, došlo na to rozhodnutí nějak i tím, že si to začala víc psát prostě v té angličtině a už to vlastně začínalo být na album, takže zároveň jsme udělali takový krok i trochu možná do neznáma tou, tou angličtinou, ale zároveň praktický, no. Takže nevím, jestli bych v tom úplně hledal to, že jakoby chceme být nejslavnější na světě a proto zpíváme anglicky, to úplně ne.
0: To ne,
2: ale je v tom nějaká jako praktičnost zároveň a vlastně risk nebo nějaký nový krok jako do něčeho, k něčemu novému, no. Jako už je připravovaný další album, který bude zpátky český.
1: Neleníme.
2: Barvy Laky se bude jmenovat.
1: Ty jsi rychlej.
0: Jak je na tom kapela s takovým jako tím běžným provozem? Jsou kapely, které se vidí jenom když mají mít koncert, pak jsou kapely, které vytvoří desku a pak několikrát hrajou, pak se zase setkají a vytvoří desku, pak jsou kapely, které mají pravidelné zkoušení. Tak jak fungujete vy?
1: No, termíny, to je náš kumšt, to milujeme. Ale já nutím už kluky, protože nejsme schopní se vždycky domluvit online. Matouš je vlastně tady v Brně, jsme od Třebíče spíš a tak různě rozježděný. Tak se vždycky na zkoušce domlouváme třeba na další dvě zkoušky. A myslím, že stihneme do měsíce třeba tři.
2: No. No, zatím to, nevím, jak se to stalo, ale vychází to, že opravdu máme jednou týdně zkoušku. To je jako, to je fakt hustý.
1: Je to
2: ale je to i hodně tím, že zkoušíme to nový album, budeme s tím hodně vystupovat a je potřeba, aby to prostě hrálo. A zároveň na křtu budou i nějací hosté, takže zkoušíme i s tím hostama. No.
1: Většinou, když nás něco tlačí, což je ideální, takhle si dávat nějaký body, bude nahrávání, bude tohle, tak to nás nutí prostě pak se zkušovat.
0: A máte ty hosty, co budou na koncertech i na té desce?
1: Ne, to ne, na té desce jsme opravdu jenom my tři, protože jsme nahrávali až v Jičíně, což je pro nás přes půl republiky a jeli jsme tam jenom na víkend, takže jsme byli rádi, že jsme vůbec nahráli, co jsme potřebovali my. Lukáš končil, myslím, že v pondělí o půl pátý ráno.
2: V pátý ráno nahrával poslední solo svoje.
0: To musel být citlivý.
2: Přijeli jsme ve čtvrtek. No, to jo. Ne, je fakt dobrý, já myslím, že je fakt povedený, je super.
0: Okay.
2: Jsme přijeli vlastně ve čtvrtek večer a nahráli jsme 9 songů do půl pátý, do pondělí do rána.
1: V noci
2: jsme jako podcenili jsme to vlastně, no. Nebudem lhát. Podcenili jsme čas, co potřebujeme na nahrání.
1: Asi jsme dlouho předtím nenahrávali, tak člověk si to jako tak zapomene. Pravda, no.
0: Dobře, zkušenost. Třetí písničku. When

0: Posloucháte Radio Proglas a já si povídám s kapelou Lucky Mary, zastoupenou tady Marií a Matoušem. Jak ta deska vychází? V jakém formátu to bude? Co vás nejvíc lákalo?
1: No.
2: No to je taky prostě jako složitost velká, no. Tak za prvý, jako je tam, pokud se to chce vydávat na nějakým nosiči, tak je potřeba do toho vlastně značně zainvestovat. Zároveň my jsme si říkali, že víc než to, abychom prodali nejvíc desek a aby se nám to třeba zaplatilo, to nahrávání, tak víc chceme asi být slyšet. Takže budeme spíš využívat platformy jako Spotify a YouTube, potom k tomu přijdou i nějaké třeba videoklipy. Ale kdo nás bude chtít podpořit, tak dostane vlastně v podstatě QR kód, vlastně takovou kartu s tím nahraným albem a tomu to bude mít v plné kvalitě a zároveň nás podpoří. Takže ta možnost jako koupit to CDčko pořád je, ačkoliv to není CDčko.
0: Jasně.
2: A je to vlastně přístup k tomu albu si můžou posluchači koupit.
1: Tak.
0: Jo.
1: To je taková hezká karta vlastně s obrázkama těch alb, který jsme nahráli a ke všem těm písním i alba. Boom. Tak jsou tam ty QR kódy, takže je to přehledný.
0: Takže vlastně jako zpřístupnění, digitální zpřístupnění tvorby pro hardcore fans. Dobře. Když jste nahrávali tu desku, jak jste měli rozdělenou tu práci, protože často bývá u nahrávání někdo jako producent nebo nějaký takový jako člověk, který ostatní sekíruje, nevím, jestli tu funkci máte nějak delegovanou v kapele.
1: To má zase Lukáš, který tady není.
0: Ten zlý člověk s notami.
2: To vůbec nechcem, aby to takhle dopadlo. Že?
1: Ale takhle myslím, že se tomu zasměje.
2: Jo, zlý člověk s notami.
1: Ale je to právě ten, který si to pak poslouchal nejvíc, nebo když nám to posílal vlastně Kamil Danda. Ten s náma teda ve studiu taky moc hezky spolupracoval a mluvil s náma o těch písních, takže
0: Zvukař.
1: Ten tam, jo, ten tam vlastně fungoval taky dost i producent. Bych řekla, ale zároveň Lukáš měl dost jasnou představu o zvuku a tu mu říkal, tu mu prostě jako tak předepsal, jak co chce, takže producentskou práci taky odvádí on v tomhle.
0: Jak to vlastně takováhle kapela, jako Lucky Mary, jak to děláte? Když chcete si tu desku fakt obehrát, já jsem teď zaslechl, že to vlastně se chystá hodně koncertů, tak je potřeba zkoušet. Jste

0: tak třeba, ale zatím zvládáme, si myslím.
1: A když někdo se chce jako třeba inspirovat, jo, tak je to tak, že posíláte nahrávky na různý festivaly nebo do klubů, jak to děláte? Prostě to mě nejímám, ta praxe.
2: Řekni, no, Maru.
0: Jo, napíšu většinou festivaly, které se mi líbí svým pojetím, často spíš, že jsou to alternativnější festivaly nebo akce, tak napíšu, co se mi tam líbí, takhle vlastně zmíním, proč bychom tam měli hrát nebo proč bychom tam i chtěli hrát, že si myslím, že naše hudba by tam jako sedla. A pak napíšu něco málo o nás, spíš ve zkratce, protože vím, že na to nemají při té fůře e-mailu od kapel jako čas nějak dlouho něco číst.
1: Ano.
0: A pak pošlu i ukázky na YouTube většinou, nebo na Spotify. A pak naše odkazy na sociální sítě, aby si nás mohli prohlídnout. A pak náš kontakt.
1: Jo, a jak velká prostě odezva, jako procentuálně řekneme, kolik procent mailů člověk dostane zpátky, když to takhle jako dělá, když se jako není vyzván, to může, jako i toho, to může být pro někoho support, jo.
0: No, tady nevím, jestli to bude support, ale spíš pište, protože třeba si myslím, že ze 100 e-mailů, který já pošlu, tak mi bude píše třeba 5. Je to tak, že já to chápu, že jsou ty velký festivaly, jsou hrozně přehlcený a určitě možná ani neřeší tyhle menší kapelky. A ty menší festivaly, toho mají taky spoustu prostě. Tak je to pak o tom, že náhodou zaujmete. Já myslím, že třeba ti pořadatelé si pustí vždycky kousíček, nějakou tu ukázku, takže vybrat opravdu tu nejlepší ukázku, co můžete ze své tvorby, si myslím, že to je důležitý. A podle toho asi potom odepisují. Ale nejsem na straně pořadatele, abych zas mohla mluvit z téhle pozice.
1: Dobře, dáme si další písničku a pak si dáme poslední vstup.

0: Je tady ještě jeden vstup s kapelou Lucky Mary. A teď je možná ta chvíle zeptat se, co bude se dít v blízké době, na co se těšíte, protože vám záhy vyjde album Kind of Mind. A co bude následovat? Byl zmíněn klip a to bych třeba určitě jako přivítal, že to je hezký se dívat na hudbu spojenou s obrazem. Ale co se ještě chystá?
1: Tak čím začít? Tak možná nejbližšíma akcema, co teď bude ještě před křtem?
0: Možná i takový jako větší výhled, jako do budoucna, co byste rádi, protože není jistý, kdy nás někdo bude poslouchat.
1: No, to je pravda.
0: Třeba i ze záznamu, tak aby tam byly ty trvalé hodnoty.
2: No, tak... jo, a zároveň pro nás to bude, že už jsme to řekli, tak...
0: Ale pojďme ji pozvat, je ta věc.
2: No, chystáme další album, vlastně dá se říct. Ta tvorba pořád dál jako pokračuje.
1: Ale ještě předtím v létě bychom rádi nahráli dva singly, které budou takovou upomínkou na to chystající se album někdy v budoucnu, zatím nevíme kdy přesně. A budou to dvě české písničky, které často jsou ptány po těch našich koncertech, jestli je někde máme. A my vždycky říkáme, že zatím ne. Takže konečně po létě snad budeme schopni říct, že už si to můžou poslechnout. I třeba na těch našich platformách, kde jsme Spotify, YouTube a tak dále. No, tak to bude Stromless a U kaple, tyhle dvě písničky.
0: Prima, to zní jako hezký život. Tak držím palce, aby to všechno fungovalo, jak má, abyste z toho měli radost a abyste byli zdraví a v pohodě.
1: Děkujeme moc.
0: A děkuju za návštěvu konkrétně Marii a Matoušovi z kapely Lucky Mary. Z jejíž desky Kind of Mind jsme dneska poslouchali písničky. Mějte se krásně, vy i posluchači Rádia Proglas. Sloučí se Martin Kyšperský a ahoj.
2: Díky moc, mějte
1: se hezky. Děkujeme, naschledanou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, nikdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout. Listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí portrét všedních dnů. A netrápím se tím, co kdo řek, k tajným kódům mám schované zámky, jednou za čas přeskládám svou sbírku snů. Mám radost z maličkostí, které

zlomil čas, pomalu přesývá své ručičky z písku a v hlubinách ztrácí druhý dech. Vzpomínky v notách jako záchranný pás, pro štěstí ohnout se i pro malou třísku, když nám paní smůla

m'y a ramené.

0: Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den a autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Dárky z cest. Pamatuju, že když jsem byla malá a někdo někam odcestoval, těšila jsem se, co mi přiveze. Dárky z cest, suvenýry, všelijaké často ohavné zbytečnosti, které se pietně ukládaly do zasklené vitríny v obýváku vedle sady skleniček, které se používaly jen na Vánoce a vedle slavnostních porcelánových čínských šálků po babičce, které se nepoužívaly nikdy. Když byl dědeček s pěveckým sborem na zájezdu v Bulharsku, přivezl mi malou dřevěnou nádobku, ozdobně vypalovanou a barevně lakovanou, v níž se ukrývala drobounká skleněná lahvička. Taková, do jakých se dnes dávají vzorky parfémů. V té mé byl velevzácný růžový olej. Co se stalo s olejem, to už nevím, ale tu dřevěnou nádobku jsem našla v zásuvce ještě nedávno. Pořád voněla po růžích a já jsem si vzpomněla na dědečka. Mám dojem, že se to už tak dnes nedělá. Nevím, možná málo cestuju. Nebo mi mý blízcí vozí z cest věci, které se dají skonzumovat, nebo které jsou krásné a nepřipomínají tehdejší suvenýry. Jako třeba šálek z Windsoru, z nějž piju čaj, nebo kamínky z pláže, které jsem nasypala do květináčů. Nebo krásnou malou keramickou mističku z Izraele od Lukáše, o které jsem dlouho přemýšlela, k čemu by mohla sloužit, a už pár let ji používáme při obědě. Dáváme do ní kuličky nového koření z polévky, které se nejedí, ale není je při jídle kam bezpečně odložit. Každopádně se mi doma nic jako hloupé suvenýry nehromadí. Je to ale hezký zvyk. Prakticky dokázat někomu, kdo zůstal doma, že jsme na něj mysleli, že jsme si vzpomněli a chtěli mu přivést kousek toho, co jsme viděli a zažili cestou my. Myslím, že to je zvyk, který si zaslouží uchovat.

Už je po 6. hodině raní, prožíváme pondělí 20. červenec 2026. Vás od mikrofonu Proglasu zdraví Daniel Blaške a přeje vám krásné ráno. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše. Je to také patron karmelitánů i letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. Jinak přejeme všem mužům a chlapcům, kteří mají jméno Ilja. Nyní už zahájíme tento den po duchovní stránce četbou evangelia, modlitbou ranních chval a také četbou duchovního slova.

z 12. kapitoly Matoušova evangelia. Někteří z učitelů zákona a farizeů řekli Ježíšovi: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. Ježíš jim odpověděl: Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka vnitru země 3 dny a 3 noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece někdo víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A zde je přece někdo víc než Šalamoun.

0: Vedle svatého proroka Eliáše si také připomínáme památku svatého Apolináře, biskupa a mučedníka. Ten stál koncem 2. století jako biskup v čele církevní obce v přístavním městě Klase u italské Raveny. My budeme vycházet ze dne, tedy ze 4. týdne žaltáře a pouze závěrečnou modlitbu vezmeme z památky. Takže 4. týden žaltáře najdeme na straně 1151 ve starším vydání. 1151 a 1279 ve novějším vydání. 1279. Jen tady závěrečná modlitba bude z památky a ta je na straně 1156 ve starším, to je tedy stále ještě ze 4. týdne žaltáře, pouze v novějším vydání je závěrečná modlitba a ta je na straně 1610. 1610. Ještě jednou si tedy zopakujeme stránky pro starší vydání, tam je to pouze 1151 a pro novější 1279 a 1710. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci byl naše stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, zdal od nás i člověka lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože, dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme, dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Pane, ty jsi nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
1: Dříve, než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože.
0: Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš, vraťte se smrtelníci.
1: Neboť tisíc let je v tvých očích, jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka.
0: Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, podobají se pučící trávě.
1: Z rána kvete a bují, večer je zkosena a vadne.
0: Hyneme v skutku pro tvůj hněv, děsíme se pro tvé rozhořčení.
1: Položil jsi před sebe naše viny, naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
0: Neboť pominuli všechny naše dny v tvém hněvu, jako vzdech jsme dokončili svá léta.
1: Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80.
0: Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí a my odlétáme.
1: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?
0: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.
1: Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky.
0: Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život.
1: Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
0: Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.
1: Ať je nad námi dobrotivost Pána našeho Boha. dej zdar práci našich rukou. Dej zdar práci našich rukou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu od končin země.
1: Vy, kdo se vydáváte na moře a všechno, čím je naplněné, ostrovy a ti, kdo je obývají.
0: Ať zajásá poušť a její města, osady, v nichž bydlí Kedár.
1: Ať zpívají obyvatelé Petry, ať volají z vrcholů hor.
0: Ať vzdávají Hospodinu slávu, ať na ostrovech zvěstují jeho chválu.
1: Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník se roznítí zápalem k boji.
0: Vydá válečný pokřik a přemůže své nepřátele.
1: Dlouho jsem byl nečinný, mlčel jsem a zdržoval se.
0: Nyní, jak rodička, budu křičet, sténat a zároveň nabírat dech.
1: Spustoším hory a vrchy, všechnu jejich zeleň nechám zvadnout.
0: Proměním řeky v ostrovy, vysuším bažiny.
1: Povedu slepé po cestě, kterou neznají. Dám jim chodit po neznámých stezkách.
0: Tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinnou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci.
1: Kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli, svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě. Krátké čtení je z knihy Judit z 8. kapitoly. Děkujeme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahamem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

0: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou,
1: sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedlivý z Hospodina, sluší se, aby ho všichni chválili. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v něho doufají. Volejme k němu.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe. Pane, ty jsi štědrý a milosrdný.
0: Děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k nám.
1: Ty s Otcem neustále ve světě působíš.
0: Obnovuj všechno silou svatého Ducha.
1: Otevři oči nám i našim bratřím,
0: abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.
1: Ty nás dnes voláš ke své službě.
0: Učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné milosti.
1: Pane, chválíme tě a doufáme v tebe.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, veď nás věrné, veď své věrné cestou věčné spásy, kterou nám svým kázáním i mučednictvím ukázal svatý biskup Apolinář. Na jeho přímluvu nám dej, abychom i my zachovávali tvá přikázání a jednou s ním dosáhli věčné odměny. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

V pondělí 16. týdne v mezidobí čteme z 2. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, zbytek 1. a začátek 2. kapitoly, podtitul Proč apoštol odložil svůj příchod? Bratři, měl jsem v úmyslu přijít nejdříve k vám, tak by se vám dostalo dvojího dobrodiní, že bych totiž do Makedonie šel od vás a z Makedonie, že bych se zase vrátil k vám a pak byste mě vypravili do Judska. Byla v tom tedy nějaká lehkovážnost, když jsem to chtěl tak udělat? Nechávám se snad při rozhodování vést pohnutkami čistě lidskými, takže ano, ano by u mne znamenalo zároveň i ne, ne? Bůh je věrný. Když k vám mluvíme, neznamená to zároveň ano i ne. Vždyť přece Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali, já totiž, Silván a Timotej, nebyl zároveň ano i ne. Ale u něho je pouze ano. Všechna Boží zaslíbení našla v něm svoje ano. Proto skrze něho voláme amen k Boží slávě. Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem. Posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť a tak nám vložil do srdce ducha jako záruku. Dovolávám se tedy Boha při své duši za svědka, že to bylo ze šetrnosti k vám, když jsem dosud do Korinta nepřišel. Ne, že bychom u vás chtěli panovačně rozhodovat ve věcech víry, ale jen bychom rádi přispěli k vaší radosti. Ve víře přece stojíte pevně. Ale rozhodl jsem se tak jednat, abych vás nemusel znova zarmucovat, až k vám přijdu. Neboť jestliže já vám působím zármutek, kdo pak může způsobit radost mně? Jen ten, koho jsem zarmoutil já. Proto se vám to napsal, abych se při svém příchodu nedožil zármutku na těch, kdo mi mají dělat radost. Jsem přece o vás všech přesvědčen, že moje radost je i radost vás všech. Vždyť jsem vám to psal ve velkém soužení a úzkosti srdce a plakal jsem přitom. Ne, abych vás zarmoutil, ale abyste poznali, jak vroucně vás mám rád. Jestliže však někdo způsobil zármutek, nezarmoutil ani tak mne, jako spíše v jistém smyslu, abych nepřeháněl, vás všechny. Tomu, o něhož jde, stačí už to potrestání, kterého se mu dostalo od většiny. Spíše mu už odpusťte a potěšte ho, aby ho snad přílišný zármutek nestrávil. Proto vás vybízím, abyste se rozhodli pro lásku k němu. Psal jsem vám tak i proto, abych zkouškou na vás poznal, jste-li ve všem poslušní. Komu tedy odpouštíte vy, tomu odpouštím i já. Vždyť cokoliv jsem já odpustil, měl-li jsem co odpustit, udělal jsem to kvůli vám a Kristus to vidí a schvaluje. Nesmíte se totiž dát oklamat od Satana. Příliš dobře jsou nám známé jeho záměry.

Je 6 hodin 30 minut, pondělí 20. července 2026. Vás zdraví z Proglasu Daniel Blaške. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. 160 let uplynulo od narození polského kněze, blahoslaveného Ignáce Klopotovského, zakladatele kongregace sester blahoslavené Panny Marie z Loreta, přítel chudých, opuštěných a dalších lidí na okraji. Naposled vydechl roku 1931. 85. by oslavil herec, textař, dramatik a spisovatel Jiří Grossman, tvář divadla Semafor. Naposled vydechl roku 1971. 15 let nás dělí od úmrtí novináře Jiřího Ješe, vězně komunismu, komentátora Svobodné Evropy i Českého rozhlasu, pořadatele koncertů, prvního nositele ceny Ferdinanda Peroutky. 85. slaví emeritní předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky italský arcibiskup Claudio Maria Celi. 98 let se dožívá básník, prozaik, dramatik, dramaturg a režisér Pavel Kohout, nejhranější český divadelní autor. Svátek má Ilja, ruské jméno z hebrejštiny znamená můj Bůh je Hospodin. A pranostiky o 20. červenci na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. Tak jak to bude se suchem a dalšími parametry počasí, se můžeme podívat na stránky Hydrometeorologického ústavu České republiky. A to je předpověď, že bude jasno až polojasno. Na severu zpočátku při zvětšené oblačnosti se vyskytnou ojedinělé přehánky. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou při 12, a to se omlouvám, už vám cituji, noc místo rána. Takže bude to trošku jinak. Na jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky na ústupu. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr, později večer bude slábnout. Tlak bude také

divadelní improvizace, nový cirkus a pohybové divadlo. Festival Večer vážné hudby v Proluce nabídne v Plzni v Křížíkových sadech 5 letních večerů s koncerty členů České filharmonie, operetních solistů i mladých talentovaných umělců. V Liberci se na 2 týdny uzavírá krajská knihovna kvůli malování, opravám podlah a dalším opravám. Nový poeziomat začne fungovat v Brně v horní části parku na Kraví hoře. Zařízení instalované ve spolupráci místní radnice a spolku Piana na ulici připomene díla brněnských osobností. Odpoledního představení poeziomatu se zúčastní i zakladatel spolku Piana na ulici Ondřej Kobza a herec Bolek Polívka.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy

0: Unáhlené soudy, vnucování se silou a touha po nadvládě nemají s evangeliem nic společného. To zdůraznil Lev XIV. Včera před modlitbou Anděl Páně s místními a poutníky v Castel Gandolfu nedaleko Říma, letním sídle papežů, kde tráví třídenní dovolenou. Věřící vyzval, aby následovali způsob jednání Boha, který trpělivě proměňuje svět zevnitř, aniž by odnímal člověku svobodu. Poslechněte si celé vyjádření od české sekce vatikánských médií, tlumočí Johana Bronková.
1: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. Mluví o dobré pšenici a koukolu, hořčičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, a přichází s výrazem triumfu. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti, znamením své nenápadné lásky, která nám ponechává svobodu přijmout ho nebo odmítnout, která si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto.
2: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante.
1: Bratři a sestry, v těchto podobenstvích nám Ježíš sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního. Toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali doprovázet tyto cesty a rozpoznávat je v nepatrnosti každodennosti a v prostotě běžného života. Roste totiž neviditelně, jako kvas v mouce, a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že Bůh je nepřítomný. On nás však doprovází neustále a jeho láska k nám je neustále při díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým ať už jako jednotlivci nebo jako církev obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka, která není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami staneme jako malé zrnko evangelia, které klíčí, a jako kvas lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás. V závěru polední mariánské modlitby se papež obrátil k věřícím shromážděným v Castel Gandolfu a ujistil je, že s obavami sleduje události v zemích zasažených válkou a násilím. Nezapomínejme na ty, kteří kvůli konfliktům trpí a umírají. Vedle velkorysého nasazení ve prospěch míru nechť nechybí ani naše vytrvalá modlitba. Svatý otec rovněž vyjádřil vděčnost obyvatelům Castel Gandolfa za pohostinnost, kterou ho zahrnují během jeho letního pobytu mezi nimi, a s radostí přivítal poutníky, kteří přijeli z různých koutů světa. Z vatikánských studií se od mikrofonu loučí Johana Brunková.

0: se 7:00 a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je tu 7:00 a pondělí 20. července. Nový týden zahajujete s pořadem Hraní Plus. Dobré jítro přejí Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je obsah první půl hodiny jako na dlani. Přinese konec regulace cen pohonných hmot zdražení u čerpadel.
1: Schválí dnes vláda zákaz mobilu ve školách?
2: A čeho chce v Číně dosáhnout předseda sněmovny Okamura?
1: Teď už si poslechněte zprávy, slovo má Marie Jakšičová.
4: Dobré ráno. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol prvního a druhého stupně základní škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách. Pokračuje ministr školství Plaga.
5: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, se počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
4: Novela by měla začít platit od září příštího roku. A my se tématu budeme na Plusu věnovat v následující půl hodině. Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forsthoferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
6: Agnes Forsthoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle něj to na to má ale ministr právo. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila.
7: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
4: Ministr Vojtěch Českému rozhlasu napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Na jednání ale i zaznělo, že by změna mohla pomohla podnikání premiéra Andreje Babiše z ANO, který je spolumajitelem několika reprodukčních klinik. Vojtěch to odmítá. Babiš na dotazy ohledně střetu zájmů dosud nereagoval. Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán, informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Irán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky na jihovýchodě ve městech Chahbar a Konarak a na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity, využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
8: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa ve fotbale. Po vítězství 1-0 po prodloužení nad Argentinou převzali trofej na stadionu v New Jersey, mimo jiné od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
9: Přímo na stadionu sledovali předávání poháru a také zápas, ve kterém Španělé jasně dominovali. Premiér Pedro Sánchez i král Filip VI a jeho manželka královna Leticia. Donald Trump zůstal na pódiu i po předání trofeje a fotil se s vítěznými Španěly, než ho odvedl šéf FIFA Gianni Infantino. Někteří fanoušci jako Jorge měli škodolibou radost, že trofej Španělům předával také právě Trump, který jejich zemi tvrdě kritizuje, hlavně kvůli záležitostem NATO. Většina Španělů si ale užívala hlavně suverénní cestu svého týmu turnajem a dlouho do noci slavila v ulicích. Z New Yorku a New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se kvůli tomu obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Jde o náhrady na opravy mostu, jehož stav se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
10: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
11: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
12: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
11: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými drahami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: A jak to vypadá na silnicích? Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Do kolony se najíždí za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Ta pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru, tedy na D1, počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. A na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Pomaleji se jede přes Barandovský most až do Dobřížské přes Mrázovku a také na Štěrboholské spojce. Dobře dojďte. Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy a teď už pokračuje Martina Mašková a to...
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: To byla britská skupina Mango Jerry, Mango Jerry in the Summertime. O víkendu byla spuštěna dodatečná registrace na celostátní setkání mládeže. Na to se chystá i královéhradecký pomocný biskup Prokop Brož, který jako jáhen sloužil v diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách.
1: Co mě tam vede? Tak třeba radost ze setkání, stišení v modlitbě, obnovený vztah víry v Boha, zažít společnou eucharistii s Kristem a návrat domů v síle Ducha Svatého. To je 5 důvodů, proč jít do Ostravy. Těším se na viděnou.
0: Do začátku akce pořádané sekcí pro mládež České biskupské konference zbývá 22 dnů. Hymna je už v online zpěvníku pro scholy a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeže CZ. Autorkou písně Odvahu dej nám je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ješka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou ji také píše. Hymnu ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Finále vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu z Janova evangelia Odvahu, já jsem přemohl svět.

0: Dolních Vítkovicích v sobotu skončil mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Na Colors of Ostrava působili i dobrovolníci z neziskové organizace ADRA. Během prvních dvou ze čtyř festivalových dní pomohli 20 lidí, kteří potřebovali psychickou podporu. Loni takto poskytli pomoc více než 30 lidem.
1: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu, obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množstvím podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
0: Řekla dobrovolnice ADRY Tereza. Organizace nabízí psychickou pomoc ve stanu Mental Health už třetím rokem. Letos prémiově spolupracovali s platformou HEDEPI, jejíž psychoterapeuti korzovali areálem. Dobrovolníci potřebným nabízeli odpočinek i možnost ventilovat problémy, popovídat si. Podle Edity, zapojené do této nezištné služby, občas přišli i festivaloví návštěvníci, kteří už mají diagnostikovanou psychickou poruchu.
2: Někdy ti lidi už rovnou přijdou jako sem si ověřit a podívat se, jak to tady vypadá a že jsme zrovna tady. Kdyby náhodou se něco dělo, tak ať rovnou ví, kam jít. Někteří přichází s tím, že už na internetu si našli, že tady jsme a že díky tomu teprve se účastní toho festivalu, protože je to pro ně nějaká jistota.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Uklidíme Česko je stále probíhající dobrovolnická iniciativa. Lidé po celé zemi opakovaně vyrážejí zajistit sobě i druhým čisté životní prostředí.
1: Uklidíme Česko je o tom uklidit nepořádek z přírody a obecně z veřejného prostoru. Děláme to už asi 12. rokem a každý rok se zúčastní zhruba teďka v posledních letech asi 200 tisíc lidí během jednoho roku. Uklidíme Česko vzniklo z mapování černých skládek. My jsme měli mapovací aplikaci zmapujto.cz a lidé nám hlásili výskyt černých skládek a bylo jich tam už několik tisíc nahlášených a potom ti lidé, kteří je hlásili, tak nám volali, jestli teda už je to uklizeno. A my jsme pořád dokola vysvětlovali, že samozřejmě nemůžeme ve třech lidech jako uklidit po celé republice, až jsme pořádali Uklidíme Česko a s dobrovolníky jsme ten nepořádek uklidili. Samozřejmě jsou i země, kde se uklízí ještě víc než u nás, ale myslím si, že jsme na tom, co se týká celosvětového úklidového dne, třeba který bude teďka 20. září, takže jsme spíš v té lepší části.
0: Komentoval pro Proglas člen iniciativy Radek Janoušek a dodává, jakým způsobem se lze zapojit.
1: Dobrovolník jednoduše koukne na webovou stránku www.uklidmečesko.cz a tam najde mapu klidů, vlastně, které jsou naplánované a může se kterýmukoliv z nich přidat.

0: života přijímá,
1: dá tě znát,
0: nad temnotou rozvírá, živých křídel.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den. A nyní už je 7:30, máme pondělí 20. červenec, připomínáme si svatého Eliáše. Před 125 lety zemřel novorenesanční architekt a návrhář užitého umění Antonín Barvicius, tvůrce podoby kostela svatého Václava v Praze na Smíchově. V tento den roku 1992 Václav Havel odstoupil z funkce československého prezidenta, zbývalo mu ani ne půl roku do rozdělení státu. 85. dnes slaví emeritní předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky italský arcibiskup Claudio Maria Celli. 98 let se dožívá básník, prozaik, dramatik, dramaturg a režisér Pavel Kohout, nejhranější český divadelní autor. A svátek má Ilja. Podívejme se na předpověď počasí. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a budou oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů, na Šumavě kolem 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude později večer slábnout. Slabě klesat bude i tlak, večer pak bude slabě stoupat a rozptylové podmínky budou dobré. K čemu vás ještě pozveme? Před kostelem v 9 hodin se podíváme v druhé části na prohlídku svatého Kopečku. Adela Šimoníková si bude povídat s Antonínem Janíškou. Pak hudební se v 11 hodin je čtení na pokračování z 8. části z vyprávění Felixe Háje o školáku Káji Maříkovi ve škole i doma. Ta 8. část má název V zámku. No a hudební siesta nabídne nejprve fantastickou předehru podle Shakespeareova dramatu Romeo a Julie od Petra Iliče Čajkovského. Dále to bude skladba Básník a múza pro housle, violončelo a orchestr opus 132 Camilla Saint-Saëns. Dále uslyšíme od Bedřicha Smetany symfonickou báseň opět podle Williama Shakespearea Richard III. A na závěr to bude Polonéza Esdur od Antonína Dvořáka. Máte se snad nač těšit. Krásné ráno, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške.

0: 29. ročník F-scény naplní příští čtvrtek a pátek scénu Biskupského dvora pod širým nebem, tedy tento čtvrtek a pátek pod širým nebem v centru Brna. Folklorní večery věnované dětskému hospici Dům pro Julii tam odehrají 23. a 24. července. Za folklorní sdružení Jánošík zve Helena Brzobohatá.
1: Jako první se ve čtvrtek představí folklorní soubor Gymnik z Bratislavy společně s plzeňským lidovým souborem Mladina programu s názvem Cesta neboli celovečerní smršť tanců. Ten přináší jedinečné setkání těchto dvou výrazných folklorních souborů. Společně zvou diváky na dynamickou a vizuálně pestrou výpravu napříč regiony Čech a Slovenska, kde se prolínají tradice, energie i současný pohled na lidové umění. Večer je koncipován jako taková symbolická cesta, během níž se publikum prostřednictvím tance, hudby a vyprávění postupně seznamuje s charakterem jednotlivých krajů. Choreografie čerpají z autentických lidových pramenů, ale zároveň oslovují dnešního diváka svěžestí, dynamikou a nápaditou scénickou formou. Průvodcem večera je postava cestovatele v podání Ládíka Šimečka Jova, který propojí jednotlivá čísla a dodává programu lehkost i interaktivní rozměr. Diváci se nejen pobaví, ale také se dozvědí zajímavosti o krojích, zvicích i kulturním kontextu prezentovaných oblastí. V pátek se diváci mohou těšit na autorský pořad Jana Rokity mladšího v podání nadžánrového uskupení Ensemble Flair a pěvecké skupiny Blaženky v pořadu Od pramenů k moři, který má posluchači a divákovi představit stylovou různorodost a bohatství lidového zpěvu a muziky z oblasti východní Moravy a Slovenska. Zároveň má být i výpovědí o autenticitě, kráse a hodnotě folkloru střední a jihovýchodní Evropy a o jeho mimořádném pěveckém, hudebním i tanečním odkazu. Tento jedinečný koncert navazuje na valašský folklorní odkaz Jana Rokity seniora, tóny opředenou poezii Petra Bezruče nebo Josefa Kaluse, peskné balady, temperament balkánských rytmů, ale dá divákům mnohem víc. Musím ale také zdůraznit, jako každý rok bude část výtěžku našich folklorních večerů věnována Domu pro Julii, který zajišťuje dětem, dospívajícím a mladým dospělým s život ohrožujícím onemocněním laskavou a odbornou péči zaměřenou na kvalitu života.
0: Zhrnula Helena Brzobohatá z folklorního sdružení Jánošík. Zopakujeme, že tradiční F-scéna bude 23. a 24. července, tedy ve čtvrtek a v pátek v Brně v Biskupském dvoře.
2: Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem. Mám tě rád.

bylo 7:45 a na Proglasu se otevírá hudební kompas. Toša je české jazzové duo, které tvoří kontrabasistka Klára Pudláková a altsaxofonista Michal Vrublevsky. Oba hudebníci patří k výrazným osobnostem mladé české jazzové scény. Tentokrát však načas opustili větší ansámbly a soustředili se na komorní dialog pouhých dvou nástrojů. Výsledkem je hudba pohybující se mezi jazzovou improvizací, písňovou melodikou a citlivou komorní souhrou, která staví spíše na atmosféře než na instrumentální okázalosti. Z alba Opatrně, které vydali letos v červnu, si na úvod poslechneme skladbu Jamnik miniaturovi.

Posloucháme české jazzové duo Toša z alba Opatrně. Michal Vrublevsky a Klára Pudláková jsou nejen hudebními partnery, ale i partnery životními a právě tato blízkost se výrazně promítá do jejich společné hry. Většinou skladeb vznikala spontánně během zkoušek, často bez notového zápisu a dodnes si zachovává otevřenou podobu, která se při koncertech může proměňovat podle momentální nálady a vzájemné inspirace. Album Opatrně vzniklo v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, jejíž přirozená akustika dodává hudbě zvláštní hloubku a prostor. Důležitou roli se hrál také producent Michal Rataj, který pomohl vytvořit zvukovou podobu alba, v níž se přirozeně propojuje intimita komorní hudby s bohatým dozvukem nahrávacího prostoru. Poslechneme si ještě skladby Unaveni a Domů.

Poslouchali jsme ukázky z alba Opatrně českého jazzového dua Toša. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme folkovou skupinu Amazonka Trio. Zítra ráno se budeme věnovat skotské folkrockové skupině Toridon a zítra odpoledne si představíme nové album etiopského saxofonisty Germy Volde Mikaela.

seděl jsem pod stínem letící noční můry. A tiše naslouchal, jak ve mně cosi buší.

jak křestní list rozpuštěné potem. A nekonečné pohřební průvody pod oknem.

0: co nebude každou noc přemýšlet, jak ji podvést.
1: A nyní už je 8 hodin a také zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 8 hodin a v pondělí 20. července se setkáváme u Ranního Plusu. Tady je Martina Mašková
3: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: A krátce očima přeletneme scénář příštích minut. Za jakých okolností by se vláda vrátila k zastropování cen paliv?
2: Nevyužijí pumpaři uvolnění regulace k prudkému zdražování?
3: A proč nemají mladí lidé příliš zájem o zemědělské práce na jihu Čech?
2: Nejdřív se ujímá slova Marie Jakčičová, jsou tu zprávy.
5: Dobré ráno. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
6: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
5: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů. Tématu se budeme věnovat na Plusu i po zprávách. Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
7: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizií a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
8: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
9: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
8: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
10: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
8: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Írán vypálil odvetné střely za noční americké útoky. Tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě. Zdůvodňuje to tím, že se snaží omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
11: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného íránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po íránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci amerických ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Velkou Británii. Otevřou český pavilon na leteckém veletrhu ve Farnborough a pokřtí tam nový vojenský přepravní letoun určený pro českou armádu.
12: Letoun KC-390 Embraer Millennium bude sehrávat v transportním letectvu vojenském v rámci aliance úplně stejnou roli, jakou sehrává F-35 mezi stíhacími letouny. Už v tuto chvíli je zde 70 objednávek.
13: Řekl Českému rozhlasu ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. První český Embraer C-390 Millennium bude sloužit především k přepravě osob, nákladu, k zdravotnickým transportům i k hašení požárů. Druhý stroj by měla česká armáda převzít v roce 2027. Na vývoji i výrobě klíčových komponentů letounu se podílí česká firma Aerovodochody. Z Británie Jaromír Marek. Český rozhlas.
5: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu ve Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Se podíváme na silnice. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Zastavuje se kvůli tomu za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru, tedy na D1, počítejte s kolonou za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Pomaleji se jede přes Barandovský most až před Mrázovku. Plná je také Strakonická od Hornbachu a v Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před Blanku. Dobře dojďte. Dnes bude v jižní polovině České převážně slunečno, v severní oblačno. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů. Podobné teploty meteorologové očekávají i zítra. Bude oblačno a místy zaprší. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. To byly zprávy. Teď už.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je pondělí 20. červenec, 8 hodin 12 minut, zdraví vás Daniel Blaške a nabízí výběr z očekávaných událostí dnešního dne. Velehrad hostí od do soboty letní kurz studií manželství a rodiny. Pořádá ho spolek Centrum pro rodinu a sociální péči. Průřez podstatnými církevními událostmi loňského roku nabídne výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a víra ode dneška v Olomoucké katedrále svatého Václava. Vernisáž za účasti arcibiskupa Josefa Nuzíka bude od 17 hodin. S organizátorem Petrem Langrem se ve vysílání telefonicky spojíme v 8 hodin a po 30. minutě. Třetí ročník festivalu Žižkostel v pohybu začne v Praze 3 v komunitním centru na náměstí Barikád. Pětidenní program nabídne workshopy současného tance a práce s hlasem, divadelní improvizace, nový cirkus a pohybové divadlo. Festival Večery vážné hudby v Proluce nabídne v Plzni v Křižíkových sadech 5 letních večerů s koncerty členů České filharmonie, operetních solistů i mladých talentovaných umělců. V Liberci se na 2 týdny uzavírá krajská knihovna kvůli malování, renovaci a dalším opravám. Nový poeziomat začne fungovat v Brně v horní části parku na Kraví hoře. Na zařízení instalované ve spolupráci s místní radnice a spolku Piana na ulici připomene díla brněnských osobností. Na představení poeziomatu od 15 hodin přijdou i zakladatel spolku Piana na ulici Ondřej Kobza a herec Bolek Polívka.

0: Na svátek svatého Jakuba v sobotu 25. července se uskuteční čtvrtý ročník pěšího putování od Jakuba k Jakubovi. Povede od kostela svatého Jakuba v Brně až ke kostelu svatého Jakuba staršího v Nosislavi. Pořadatelé Romana Klekera jsme se zeptali na trasu a jak je možné se přidat.
1: Začíná se u kostela svatého Jakuba v Brně v 7:45, bude to přivítáním a požehnáním poutníkům na cestu od pana faráře a poté se projdeme středem města Brna, přijdeme ke katedrále na Petrov a poté hlavního nádraží odjedeme do Chrlic a odtam do Rebešovic a od Rebešovic budou již poutníci putovat zhruba od 9:30 směrem do benediktinského kláštera v Rajhradě, poté přes Holasice a Vojkovice a Židlochovice do Nosislavy, kde pouť ukončíme v pozdních odpoledních hodinách zhruba kolem 5:00 u opevněného kostela svatého Jakuba, proto tedy od Jakuba k Jakubovi. Není třeba se nijak registrovat, stačí přijít na kterýkoliv bod prostě na té trase, takže například v těch 7:45 k svatému Jakubovi v Brně, nebo zhruba před 9:00 na hlavní nádraží, kdy pak 9:06 odjíždíme s vlakem do Chrlic, nebo může přijít do Rebešovic, nebo zhruba na 10:00 do benediktinského kláštera v Rajhradě, nebo se připojit dále na trase v Holasicích nebo v Vojkovicích, případně v Židlochovicích, kde také budeme zůstávat na oběd. A poté zhruba v 16:00 budeme vyrážet vlastně na posledních 5 kilometrů do Nosislavy. Takže kdykoliv může se poutník připojit a odpojit.
0: Informoval pořadatel pouti od Jakuba k Jakubovi, ohlášené na příští sobotu, Roman Klekr. Nosislavský chrám v Cíli patří mezi vzácně dochované opevněné kostely na Moravě. Jeho historie sahá až do přelomu 13. a 14. století. Ještě dnes mohou zájemci obdivovat část opevnění s baštami.

prostě jen tak dlaní bosou. Znova se plížil s tmy, asi ublížit mi, a já se to se ví nezalek. Ještě mě lásko má, odvádí řeč, jazyk plete. Co já se nasnažím, navymýšlím v jedný větě. Tak na mě zapomeň, když u

Krásné dopoledne. Po 8 hodině a 30. minutě vám přejed na Proglasu Daniel Blaške v pondělí 20. července. Připomínáme si svatého Eliáše v církvi, také svatého Apolinária. A krom toho před 120 lety finský senát odsouhlasil nový volební zákon, který zajišťoval všeobecné a rovné volební právo a jako první v Evropě umožňoval volit ženám. Před 30 lety začaly letní olympijské hry v americké Atlantě. Zemřel fotbalový brankář František Plánička. 85. dnes slaví emeritní předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky italský arcibiskup Claudio Maria Celli. 98 let se dožívá básník, prozaik, dramatik, dramaturg a režisér Pavel Kohout, nejhranější český divadelní autor. Dnes má svátek Ilja, podle pranostiky také na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. A do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. No tak, co si o těch křovích myslí Český hydrometeorologický ústav, to si povíme teď. V jižní polovině území bude většinou polojasno, severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 12, s výjimkou Šumavy, kde bude ještě o 4 stupně víc. Bude vahat mírný západní až severozápadní vítr a večer bude slábnout, slabě bude i klesat tlak a na večer to bude naopak slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou jinak velmi dobré. Z toho, co nás čeká už za chvíli, můžete se těšit na živý vstup se společenstvím Člověk a víra, kterého nám tedy bude, o němž nám bude mluvit Pavel Langer. Budeme se bavit o olomoucké katedrále svatého Václava a jejich výstavě fotografií. A tak to už za chvíli po písničce.

jak jsme informovali a zvali, v Olomoucké katedrále svatého Václava se dnes otevírá výstava fotografií společenství Člověk.

0: Antonín Basler anebo emeritní biskup Jan Graupner. Předpokládáme, že to bude spíše setkání fotografů, kdy sdělíme nejen oficiální informace, ale také takové ty informace o vzniku jednotlivých fotografií, o těch příbězích, které jsme zažili při fotografování, a využijeme také té možnosti neformální nějaké diskuze s otcem arcibiskupem.
1: No a je to samozřejmě taková vizuální záležitost, my jsme zase rádio, které je slyšet, tak co bude k vidění na té výstavě? Máte tam třeba nějakou oblíbenou autorskou fotografii nebo fotografii od kolegů, která se vám líbí?
0: A přiznám si, že žádnou vlastní fotografii tam nemám, nicméně těch oblíbených fotografií je spousta. A myslím si, že na každého diváka zapůsobí jiný typ fotografie, ať už je to fotografie velkých událostí, typu třeba dnů lidí dobré vůle, nebo nějaké takové komornější fotografie s nějaké farnosti, zběchmování nebo z křtu. Těch oblíbených opravdu je mnoho, každý si tam určitě nějakou najde. Mm-hmm.
1: Jak bude výstava přístupná, dokdy potom potrvá?
0: Celá výstava je přístupná po dobu otevření katedrály, což obvykle bývá od 7 hodin ráno do 19 hodin večer, a je otevřená do 27.8. tohoto roku. Je volně přístupná, každý návštěvník si může tu výstavu celou projít v klidu, prozjímat jednotlivé fotografie, jednotlivé obrazy.
1: Kdybyste nám ještě možná trochu zhrnul, jak vlastně v létě spolek Člověk a víra funguje a jak funguje web Společenství s fotkami, který i někteří naši posluchači v uplynulých měsících finančně přispěli.
0: My samozřejmě děkujeme za tu finanční podporu. Myslím si, že na našem novém webu už je i vidět, co se odehrálo. Myslím si, že ta pro návštěvníky vlastnost je ta, že jsme do vyhledávání fotografií zapojili umělou inteligenci. Dneska už není potřeba vyhledávat fotografii podle jednotlivých diecezí, datumu, události, po případě fotografu, což samozřejmě stále jde, ale je možné zadat i nějaký dotaz typu chci vidět západ slunce nad kostelem, a umělá inteligence vyhledá všechny fotografie, kde něco takového, na které je něco takového vidět. Ten web je dneska rozšířený o nové funkce, rychlejší vyhledávání, a je na něm v současné době nějakých 990 tisíc fotografií. Čekáme v nejbližších dnech, že se nám podaří na ten web umístit tu milion tou fotografií. Bude to taková pro vás veliká událost.
1: To říká Pavel Langer ze Společenství fotografů Člověk a víra. Děkujeme a ať se vám daří i vašim kolegům.
0: Děkuji a zvu vás všechny ještě jednou na dnešní vernisáž.

za lesy s nebesy, kde končí hranice a chodí procesí. Rodila k půlnoci, bez cizí pomoci, v dřevníku na zemi, pokrytá nasazem.

za císaře a slzy do tváře vodopád vylil. A věž, kdyby jsi byl a smrti ve vzdoru odešla ke dvoru s pocitem párie žít evangelia.

Zlu buke temnoty čekala godoty ve jménu Trojice. Laskavá světice zmizela v Paříži a Kristus na kříži možná ji vyslyšel a stejně nepřišel.

0: O víkendu rozezní osadu Půlčín na Hornolidečsku 31. ročník Amfolkfestu. Na mezinárodní akci vystoupí amatérské kapely, písničkáři i mladí talenti.
1: Máme tam kapely, které lidi i často sami vybírají v anketě, takže přijede třeba Dominika, Alfa Cernet, Vojta Šňupárek s bandem, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd, ale letos máme i hlavního hosta, profi hosta Jaroslava Samsona Lenka, který nám udělá vzpomínkový večer při svíčkách. Koncert při svíčkách je novinka, protože my jsme vždy končili country bálem, který letos pořádat nebudeme, protože nás v listopadu opustil jeden z hlavních pořadatelů a zakladatelů festivalu. A my mu tímto chceme dát takový vzpomínkový hold, že mu budeme hrát při těch svíčkách. Ve spolupráci s mými kolegy navštěvujeme různé hudební akce, festivaly. Já sama bývám v oblastním kole Porty Moravskoslezského kraje, nebo teda vlastně Ostravského. Tam si vybíráme mladé nadějné a samozřejmě vítěze vždy zveme k nám na festival. Ale třeba z loňského roku se tam nemohl dostat kapela Alfa Cernet, takže ti přijeli i letos. Letos tedy máme 3 vítěze oblastních kol.
0: Řekla nám Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu, pořádaného v pátek a v sobotu v osadě Půlčín, která podle ní dodává festivalu autentickou atmosféru.
1: Osada Půlčín je součástí místní části Hornolidicko v okrese Vsetín. Je známé půlčínskými skalami a v létě ledopády. Je tam krásná krajina, krásné prostředí pro všechny. Každý si tam něco najde. Kdo třeba nechce chvilku poslouchat muziku, může se jít toulat po loukách nebo jít na skály. Lidé mají možnost ubytování ve stanech, na louce, v karavanech, případně v místních penzionech, ale ty už budou v současné době určitě obsazeny. Pátek my začínáme velkou, takzvaně doprovodnou akcí, to je hudebním sejšnem přímo v areálu, ale oni ty sejšny probíhají po celé obci na různých místech, takže každý si tam najde svoje. A v sobotu je pro děti vždy připraveno rodinné amatérské centrum Sluníčko ze Vsetína, které zajišťuje pro ty nejmenší aktivity, aby rodiče si mohli užít hudební zážitek a děti si přišli taky na své.
0: Vyřizuje po vlnách Proglasu Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu.

V dopise byla jediná věta. Klín mezi nás nikdo nevrazí. Odpověď mi

0: Bazilika Navštívení Panny Marie na svatém kopečku leží asi 5 kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je svatý kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a je také srdcem farnosti. V prvním díle pořadu o tomto poutním místě jsme se seznámili s průvodcem Antonínem Janýškou a naše prohlídka začala v bazilice, kde ještě dnes zůstaneme. V pořadu před kostelem nabídneme například zajímavosti o oltářích a kaplích svatokopecké baziliky. U druhého dílu prohlídky svatého kopečku vás vítá Adéla Šimoníková i průvodce Antonín Janýška.
1: Klenbu jsme si tady popsali v tom presbytáři a můžeme přejít do kopule. Tam jsme si popsali Ducha svatého, který je ve výšce 30 metrů, ale pod ním v té klenbě kopule vidíme 6 krásných fresek. Představte si, že tam jsou samý ženy. Já tady zdůrazňuji vždycky, že starý zákon i nový zákon si velmi váží ženského prvku. Nakonec řekněme si otevřeně, já tedy nejsem žádný velký znalec historických náboženství, ale řekněme si, které náboženství, kromě křesťanských náboženství, má Boha, který má lidskou matku. To má křesťanství a už tím určitě chtěl Bůh naznačit, že si ženského prvku velice váží. Takže my si té Matky Boží tady taky tak vážíme a proto je tady zobrazována její zasvěcena celá bazilika. A těch 6 žen, které jsou tam v klendě kupule, to je 6 důležitých starozákonních žen, které jsou historicky doloženy a jsou notoricky známí těm, kteří četli starý zákon nebo chodili kdysi do náboženství tak jako my. A nejstarší z nich se jmenuje Sára. Ta je tam směrem k hlavnímu oltáři na té fresce. A to je důležitá žena, protože to je zaprvé manželka Abrahamová. Abraham víme, že byl praotec židovského národa. A kromě toho, že je manželka Abrahamová, tak je navíc ještě matkou jeho syna Izáka. O tom vztahu mezi Abrahamem a Izákem, o tom jsou taky dlouhé historie, ale to teď není předmětem našeho výkladu. Takže ta Sára je nejdůležitější osoba, nejstarší, která tady je, protože ta žila zhruba 2000 let před naším letopočtem. Další důležitá, to je po levé straně, hned vedle Sáry, se jmenuje Rebeka. To je manželka Izákova. Zhruba 1900 let před naším letopočtem. Pak několik století přeskočíme, poměrně hodně, a máme tam třetí ženu, která se jmenuje Abigail, takový zvláštní jméno, ale to byla vznešená žena, kterou velmi miloval David a byla to jeho manželka, ale měl smůlu David, že on s ní neměl děti a to byl průšvih, protože David jako velký panovník, válečník, tak ten ty děti potřeboval, aby měl komu odkázat ten svůj majetek a tu svou moc. Tak se tedy David oženil ještě jednou, to nebyl problém, protože bylo mnohoženství tedy. A ta jeho další žena se jmenuje Betšabe. Ta má taky svůj samostatný život, který nebudeme rozebírat příliš, ale důležité je to, že Betšabe porodila Davidovi syna, který dostal jméno Šalomoun. Velmi taky důležitý panovník. A na těch třech panovnících se za vlády tří panovníků se popisuje židovský stát, tak jak tedy vznikl židovské království, které založil král Saul, po něm následoval král David, po Davidovi následoval Šalomoun a Šalomoun, i když byl tak moudrý, tak nakonec života udělal chybu, která spočívala v tom, že on měl 2 syny a to království jim rozdělil. A tím ho oslabil a z jedné strany ho porazili, mám takový den Peršané a z druhé strany Asiřané, takže samostatný ten židovský stát, tedy židovské království, fungovalo vlastně jenom 3 generace. A pak víme, že byla dlouhá mezera, a samostatný židovský stát podle mých vědomostí vznikl znovu až po druhé světové válce a je to dnešní stát Izrael. Ale v souvislosti s tím je třeba si uvědomit to, že my víme, že tam na tom území se neustále ještě válčí Ale ten židovský stát, tam, kde dnes je, tak ten je v místě, kde bylo to židovské království. Čili historické právo na toto území tam skutečně existuje a je fakticky skutečný a prokázaný. Pátá žena, která nahoře je, se jmenuje Judit. Zvláštní jméno. Byla to vdova, bohatá, žila v městě Betulie a žila v době, kdy Izraelité válčili, mám takový dojem, z Peršany a, jak říkám, ona byla velmi bohatá, krásná, chytrá a protože to byla vdova, tak neměla syna válečníka, tak chtěla za každou cenu nějakým způsobem být platná v pomoc těm svým bratři. Tak lstí vnikla do toho perského ležení a chtěla jim uškodit. Oni ji pochopitelně chytli a zavedli ji před vojevůdce Holoferna. A Holofernes ji mohl popravit, ale protože byla krásná a líbila se mu, tak ji povolil, nebo uložil, to těžko můžeme dneska říct, aby tančila. A Ester to uměla, jemu se to strašně líbilo, pil u toho víno, opil se, usnul a ona mu vytáhla ve spaní meč z pochvy a usekla mu hlavu. Tím pádem vojevůdce nepřátel padl a Izraelité zase jednou vyhráli. No a poslední žena 400 let před naším letopočtem, královna Ester. Nádherná Ester. Dokonce má samostatnou knihu ve Starém zákoně. Kniha Ester. A to byla jedna z manželek zase asyrského krále Asuára. Ona mu byla poskytnuta jako rukojmí, protože on si tím chtěl pojistit, že Izraelité ho nebudou napadat. A protože rukojmí byly tedy vážené osoby, tak ten asyrský král to dokonce potvrdil tím, že si ji vzal za ženu, jednu ze svých žen. No a ten asyrský král pořád válčil a potřeboval čím dál víc peněz, opakovaně. A dneska bychom řekli, měl rádce ministra financí, který se jmenoval Haman. A ten za ním přišel a říká, králi, nemáme peníze na další válku, jediný, kdo tady má peníze, jsou Židi, protože hospodaři a tak dál. Tak se dohodli, aby se těch peněz mohli zmocnit, takže povraždí nejstarší muže z izraelských rodin. Ester se o tom záměru dověděla a protože, jak jsem říkal, byla chytrá a odvážná, tak bez vyzvání předstoupila před Asuára. To byla velká odvaha, protože ženy tehdy mohly přijít jedině na vyzvání. Ale protože ten Asuár se mu líbila, tak jí říká Ester, proč jsi přišla? A ona říká, protože tě chci varovat před špatnou radou. A před jakou? No, protože Haman ti poradil, abys nechal popravit židovské muže a zmocnil se jejich peněz, ale když popraví židovské muže a zdecimuje židovský národ, tak kdo tady potom bude dělat? Protože nikdo jiný tady nedělá. Tak je třeba židovské muže zachovat. Tak Asuár to pochopil, přijal a nechal popravit Hamana. A židovští muži byli zachráněni, proto je tam Ester jako šestá důležitá biblická starozákonní žena. Ale ten Haman, ten se zapsal do historie tak krásně, že ho tady máme do dneška, jestli si to uvědomíte, tak do dneška ten, kdo má pořád málo a pořád hrabe za každou cenu a za každých podmínek, tak tomu se říká Hamoun. Takže já si myslím, že ten Hamoun je odvozený od toho starozákonního jména Haman. No a potom bych ještě tady jmenoval tu sedmou ženu, která znamená změnu starého zákona v nový zákon, a to je právě ta Panna Maria, která porodila Krista a který přinesl spasení na tento svět. Takže šest biblických žen. Po levé straně máme kapli a oltář svatého Josefa. Svatý Josef z romantických představ Betlémů o Vánocích vzniká dojem, že to byl nějaký starý pán, protože se zobrazuje, jak se sklání z posledních sil nad jesličkami a má bílý fousy. Ale já říkám, že to musel být chlap plný síly a odvahy a moudrosti a všech těchto vlastností, protože když si to vezmete, tak jenom pro svou rodinu, o kterou se dokázal bezvadně postarat za každých okolností, třikrát vybudoval domov. poprvé, když se narodil Ježíš, že? Víme, v jakých nuzných podmínkách. Po druhý, když byli ve vyhnanství v Egyptě. A po třetí, když se vrátili zpátky. No a pak se nám Josef ztrácí z dohledu a ti, kteří nestudují jeho životopis, tak už nevědí, jak ten Josef dopadl. Ale je vážen jako pěstoun otčím Ježíše Krista, o kterého se perfektně postaral, a protože sám byl tesařem, tak se Ježíš u něj vyučil jako tesař a potom se ztrácí, protože splnil svůj úkol a nedělal si nároky na žádné odměny. Takže oltář a kaple svatýho Josefa. Ti dva svatí po levé a po pravé straně, to jsou dva Janové. Ten vlevo, vidíte, nám žehná a má v druhé ruce kříž, to je svatý Jan Křtitel. To je důležitá postava, říkalo se mu předchůdce páně, dokonce za svého života byl pokládán za spasitele, protože byl to syn Zachariáše a Alžběty, takže vlastně bratranec pána Ježíše. A to víte, že Zachariáš jako kněz, špička elity vlastně, intelektuální, tak ten si dal záležet na tom, aby toho Jana vzdělal, takže on potom působil jako prorok, rádce, kazatel a byl velmi úspěšný a uznávaný, ale doplatil na to, že hlásal, čiňte pokání, připravujte cestu páně. Oni si ho velmi vážili, tak si říkali, že by to už byl ten spasitel. A on říká, ne, já nejsem ten, za koho mě máte, ale teprve po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zavázat opánky u jeho obuvy. Takže svatý Jan Křtitel, který ho nechala popravit Herodiada, což byla manželka Herodova bratra Filipa. My tam známe celý ten příběh, ještě ve kterém funguje ještě dcera té Herodiady, která se jmenovala Salome, ale říkám, je to povídání poměrně dlouhý, i když zajímavý. A na druhé straně vidíte sochu svatého, který, představte si, je holobrádek, nemá vousy. Ale vždycky ho podle toho poznáme a můžeme zařadit, protože, jak víme, všichni svatí a všichni apoštolové jsou starý fousatý chlapy. A tenhle ten je bezvousý holobrádek a je to svatý apoštol Jan, evangelista, miláček páně. Říká se, že začal s Kristem chodit po světě, když mu bylo 13 roků. A nakonec Kristus ho taky velmi miloval, vlastně ochraňoval. Takže tam ten vztah mezi Kristem a svatým Janem byl velmi těsný a proto taky svatý Jan asi převzal od Krista největší dávku toho jeho učení o lásce. A říká se mu apoštol lásky. No a protože ho tady máme taky rádi a vážíme si ho, toho svatého Jana a evangelisty, tak ho tady máme ještě jednou a to na tom pilíři tady pod kopulí, kde jsou čtyři evangelisté. Matouš, naproti, napravo je Marek, za našimi zády je ten velký učenec lékař, který se jmenoval Lukáš, a vedle něho zase ten bezvousý svatý Jan. Říkám, známe jenom málo svatých z tehdejší doby, kteří by neměli vousy, a podle toho Jana můžeme vždycky perfektně zařadit. Na protější straně, zrcadlově, máme v podstatě podobnou výzdobu a je to kaple a oltář svatýho Joachima. Svatý Joachim to byl manžel svaté Anny, byli to rodiče Panny Marie. Taky to byl muž velmi vážený, majetný, byl velmi bohatý pastevec a ten jeho životopis je taky poměrně zajímavý, ale zůstaneme u toho, že to je oltář a kaple svatýho Joachima. Na levé straně oltáře svatýho Joachima je Zachariáš a na pravé straně jediná korunovaná bytost, která tady je, a to je David, král David, který v té době, kdy byl takhle vyzdoben, nebo v tom období, žil velice kajícným životem, protože on jako muž zřešil poměrně závažným způsobem a potom se chtěl polepšit, kál se, litoval svých hříchů, skládal žalmy, zpíval je a doprovázel se přitom na loutnu, a proto on tam máme tady toho Davida kajícníka s loutnou. Na prostředku vidíme pod oltářem, pod obrazem svatého Joachima zasklenou skříň, ve které je socha svatého Viktora, měly by tam být i ostatky, takže je to jeden veliký relikviář. Na tom relikviáři vidíte tři menší postavy, jsou soší malé, Panna Maria s růžencem, je to symbol, znak růžencového bratrstva, které tady fungovalo několik set let, byly tam členové, všichni majetní, vážení, vznešení občané, bylo jich určitý konkrétní počet a starali se o poutní místo svatý Kopeček. A bylo to tak vybrané společenství lidí, že ve své době byla členkou růžencového bratrstva dokonce i císařovna Marie Terezie a její manžel František Lotrinský. Když jsme si představili svatého Viktora, který je v zasklené skříní tady, tak se vrátíme ještě na druhou stranu. Máme tam taky zaskleného jednoho svatého a to je svatý Liberátus, mučedník, který byl umučen ve druhém století pro Krista.

takže můžeme se posunout zase kousek dál a přijdeme podruhé k tematice a osobnostem svatého Augustina a svatého Norberta, protože jsou to dva nejdůležitější svatí premonstrátského řádu, tak je tady máme na svatém kopečku dokonce třikrát. A tady jsme v místě, kde na levé straně je oltář svatého Augustina a kaple. A to je Augustin už jako starý muž, mystik, o něm se říká, někde jsem to četl kdysi, že byl tak duchovně navázaný na Boha, že s ním byl schopen dokonce komunikovat. To je asi trošičku nadsazený, ale osoba svatého Augustina je velmi významná, mimo jiné tím, že svatý Augustin a jeho teologie tvoří do dneška základ křesťanské teologie. Říká se mu proto taky učitel církve. A pod obrazem svatého Augustina vidíme malou postavu, která tam je, drží v pravé ruce obraz Krista a v levé ruce drží takový ký, tady je to vidět matně poněkud. A to je svatý Juda Tadeáš, apoštol. Toho si taky všude vážíme a máme ho tady ještě v muzeu svatokopeckém a to je ve svatokopeckém muzeu, to je originál, který jsem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, když byla těžce nemocná a uzdravila se, tak na poděkování věnovala ten obraz svatého Judy Tadeáše. On se jí totiž v té nemoci vrátil zrak, protože ona byla tak nemocná, že málem oslepla. Ona na poděkování dala toho svatého Judu, protože se říká, že to je patron všech ztracených věcí. Takže ona díky němu získala zpátky zrak, uzdravila se, tak věnovala ten obraz. Kromě toho, že je to patron všech ztracených věcí, tak se o něm ještě říká, že to je osoba, která pomáhá řešit všechny katastrofické, neřešitelné, průšvihové, těžké situace. Takže když máme velký průšvih, je potřeba se obrátit ke svatému Judovi Tadeáši. On nám ho určitě pomůže vyřešit. Na protější straně máme toho svatého Norberta. A je tady v té době, kdy byl nemocen, spadl z toho koně a zjevila se mu ta Panna Maria a říkám, polepší se, já tě uzdravím a on se teda rozhodl a rozhodl se dobře, stal se knězem, řeholníkem a jak jsem říkal, kněz Evropan, který nakonec ve Francii založil to společenství řeholní, kterému říkáme premonstráti do dneška. A když se podíváte nad hlavou, na fresku, tak vidíte ďábla, poněkud netypicky, pro kostel je tam ďábel. To je ta velká postava. Vidíte, že směrem k hlavnímu oltáři je oheň. Nad ním je taková hnědá postava ďábla. Ale blíž ke kůru je malá postava Panny Marie. A ta freska říká, Panna Maria tím, že uposlechla Boha, porodila Krista, porazila ďábla. A archanděl Michael ho potom srazil svým kopím do pekelné propasti a ten archanděl je tam taky. Takže velice důležitá freska. A pardon, vrátím se ještě pod kopuli a díváme se na ní tady zezadu. Máme tam, vždycky říkám, když stojíme pod kopulí, tak máme nad hlavou celý svět, protože před vámi nalevo rozjásaná dáma s bílým koníkem je Evropa, napravo dáma s velbloudem a v turbanu je Ázie, tady blíž sem je černoška se slonem a Afrika a na protější straně je načančaná, nazdobená, rozjásaná Amerika. Naštěstí tehdy ještě neznali Austrálii, takže autor toho interiéru nemusel řešit pátý místo pro pátý světadíl, takže na těch čtyřech pilířích si říkám, na těch pilířích stojí celý svět. Takže můžeme zase jít kousek dozadu a nad hlavou máme zase obraz s tématikou, fresku s tématikou na nebe vzetí Panny Marie. A když se díváme dopředu, tak vidíme svatokopecké varhany. To, co vidíme před sebou, to je pohled do 18. století,
tak staré ty varhany jsou, ale musíme říct, bohužel není to už ten původní nástroj, protože ten už byl v tak katastrofálním stavu, že už nešel opravit. Já to se snažím přiblížit vždycky tím, že ty varhany se opravovaly v roce 1988 a tehdy ta organizace památkářů už existovala a víte, jak to s památkáři chodí, ty říkají, že všechno musí zůstat zachovaný a muzikanti říkali, ale nejde na to hrát. A tak to skončilo kompromisem, že teda musel zůstat zachovaný ten vnější vzhled a ty píšťalí kovové, které vidíte před sebou, tak to jsou skutečně původní. A ten vlastní varhaní nástroj, který je tam vzadu, zatím v té skříni, ten je postavený nově. Postavila ho varhanářská dílna mistra Stavinohy z Valašské Bystřice a má 2000 píšťal. Druhý největší varhany na Moravě. Takže náš pan varhaník, když za ně sedne a zabere do těch rejstříků, tak to je tady zvuk a zase, když naopak nasadí ty rejstříky nejjemnější, tak je to nádherný, krásný zpěv. A podobný zvuk mají tady ještě jedny varhany, které jsou tam vepředu v presbytáři, v oratoři po levé straně, nejsou ze spodu vidět a pochází z roku 1473, mám takový dojem. A jsou to maličký varhánky, které mají 473 píšťal a když pan varhaník na ně začne hrát, tak je to jako kdybyste poslouchali vánoční muzika Adama Michna z Otradovic. Takový, a když říkám, náš pan varhaník umí hrát, takže on dokáže využít kapacitu a vlastnosti jak jednoho, tak druhého nástroje. Jsme tomu rádi a od té doby, co je interiér baziliky opravený, ta oprava byla dokončena zhruba před 2 lety, tak se tady zase provozují koncerty duchovní hudby. A je to opravdu nádherný zážitek a prožitek. Další dvě kaple, které jsou naproti sobě, jsou neméně důležité, jako ty předcházející. Po pravé straně naší je kaple a oltář anděla strážného. Já jsem říkal, když jsem popisoval ty anděly, které jsou na Římse, anděle strážní, tak jsem říkal, že tady mají takovou vážnost, že má dokonce samostatnou kapli. Ten oltářní obraz, to není původní originál, ten je ve Svatokopeckém muzeu. Nicméně vlastnosti toho originálu a anděla strážného, já říkám, to je náš soukromý anděl strážný, svatokopecký, který má perfektní schopnost, že se vždy bezpečně stará o všechny poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na svatý kopeček. A funguje to. A prokázalo se to například v roce 1995, když nás navštívil svatý otec Jan Pavel II. Tady bylo tedy tisíce a tisíce poutníků. A já nevím o tom, nebo říkám vždycky, že představte si, byli tady takový tisíce lidí, nikdo se nestratil, nikomu se nic nestratilo, nikomu nebylo špatně. A to je přece zázrak. Protože víte, že se říká, kde je 10 Čechů, je 11 průšvihů. A to tady byly tisíce lidí a opravdu se nic zásadního nestalo. Protože my jako tehdy pořadatelé, mladí mužové, jsme se o ničem zásadním nedozvěděli. Takže náš soukromý svatokopecký anděl strážný, který tady funguje do dneška velmi zodpovědně. A na protější straně je naše nejmladší a nejkrásnější svatá, svatá Pavlína Římská. Ta byla tak dokonalá, že se stala svatou už v 16 letech. Ona žila na přelomu 3. a 4. století. A ne, že by tedy byla umučena. Ne, že by tedy schválně se nechala umučit, ale ona byla z křesťanské rodiny. Má tady sáhodlouhý životopis, který tady je taky vystavený, tak si ho můžete přečíst, zájemci, kteří sem přijedou. Já to řeknu ve zkratce, pocházela z křesťanské rodiny. Vládnul tehdy císař Dioklecián, což byl velký pronásledatel křesťanů, a ten nechal celou rodinu popravit. Pavlína i matka její byly hozeny do jámy a zaházeny kamením, a otec byl sťat, protože to byl voják. Takže Pavlína byla vždycky velmi vážena na Moravě. V minulých staletích dokonce měla takovou úctu tady. Asi bych srovnal jako svatý Jan Nepomucký nebo svatý Jan Sarkandr. A vždycky, když bylo zlé, tak se modlili lidé ke svaté Pavlíně, aby jim pomohla.
A ona skutečně věří, věříme, že pomohla, a to hned několikrát tady v Olomouci a na Moravě. Moravané se k ní velmi modlili. A přikládá se jí za zásluhu, že díky její pomoci se ztratila Morová rána, odešla Morová rána někdy na začátku 17. století a potom se ještě vrátila, ale všude kolem byla ten mor a ve vnitřní Olomouci tam se nedostal. Takže od té doby, od toho začátku 18. století, myslím, že to tak bylo, je Pavlína Římská uctívána jako patronka města Olomouce. Takže město Olomouc má 16-letou patronku, krásnou ženu, což je velká výhra. Na bočních stěnách vidíme dvě fresky. Na pravé straně je freska, kde je Andrýsek na sněhové pláni, když zabloudil, modlí se, je tam i ten jeho koník a prosí panu Marii, aby ho teda zachránila, jestli chce mít tu kapli. A na protější straně je Andrýsek, když se mu zjevila už pana Maria, kraj se rozzářil, sníh se ztratil, to je to umělecký pojetí. A pana Maria se mu zjevila Andrýskovi a říká, seš na místě, tady chci mít tu kapli. A dokonce je tam nahoře i to, jak ta kaple tehdy vypadala. Takže jsme na nejstarším místě naší baziliky, protože ta původní kaple stála právě tady a byla taky asi tak velká, jak je ta kaple svaté Pavlíny Římské. Mimochodem, stojíme na kryptě. Nemusíte mít obavy, že byste neměli úctu k mrtvým, protože ta krypta je prázdná. Jsou tady ty krypty tři, tady je jedna, v prostředku je druhá a třetí je tam pod tím stupínkem před hlavním oltářem. Té první se říkalo před hlavním oltářem, té se říkalo Opatská, protože tam byly pohřbíváni Opatové kláštera Hradisko. Té druhé se říkalo Kněžská, tam byly pohřbíváni svatokopečtí kněží a téhle třetí se říkalo Měšťanská, protože tady byly pohřbíváni významní měšťané, kteří se zasloužili o poutní místo svatý kopeček. Poslední dvě kaple, které tady máme, jsou tam vzadu, půdorysně jsou trošičku menší, když se na ně podíváme. Na jedné straně je kaple těla a krve Kristovy, tam vidíte ukřižovaného Krista. A na protější straně, a to je zase velice důležitý oltář a kaple, kaple bolestné Panny Marie. A říkám lidem, že na tom oltářním obraze je obsaženo celé evangelium. Vidíte, nahoře je Bůh Otec, který seslal svého syna, ten se narodil Marii, ta tam je taky, obětoval se za nás na kříži, aby nás zachránil před peklem, a to peklo tam máte taky. A to už je peklo na druhém místě, tam říš, tam je, a zatím je nějaká divná bytost, která se snaží dostat ven, a je to ďábel už na druhém místě, a je důležité si uvědomit, že ten ďábel je tady v bazilice vždycky jako poražená bytost. Jak na té fresce tam na stropě, tak tady na tom oltářním obraze. Takže to bychom měli interiér.

0: vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. A tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejich originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
1: Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se úplně na závěr zeptám, jaký zájem je o prohlídky tady baziliky, případně muzea?
0: Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě. Ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
1: My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
0: No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok, máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáři. Takový a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie. Ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá.
1: Druhý díl prohlídky svatokopecké baziliky končí. V dalších týdnech se v pořadu před kostelem můžete těšit na pokračování ze svatokopeckého muzea. Prozatím se od mikrofonu loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

je za nich. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dál však lidé. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit.

0: vás u nich Marie Jakšičová. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
1: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
2: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizií a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Při oslavách vítězství se v noci na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Informovala o tom agentura AFP.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Írán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v hlavním městě Bahrajnu Manama a Teherán také tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě s odůvodněním, že se snaží omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
4: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného iránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po iránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
5: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží. Jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Jaká je situace na silnicích na D10 z Prahy ve směru do Turnova? Počítejte s kratším zdržením u Mladé Boleslavy. Mezi 42. a 44. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu a na východní části okruhu směrem na Mladou Boleslav se srazilo osobní auto s nákladním na 59. kilometru. Projíždí se tam pouze levým pruhem a kolona se táhne už od sjezdu na Běchovice. A na okruhu směrem na letiště se suná fronta kamionů za sjezdem na Jesenici, regulují vjezdy do obou tunelů, zastavíte se proto nárazově i v levém pruhu před nimi. A ucpaná je Vilznova směrem do Holešovic, a to od hlavního nádraží až k omezení na Hlávkově mostě. Dobře dojeďte. Přes den bude jasno, většinou polojasno, na severu čekejte oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25, ale na horách jen 12, s výjimkou Šumavy, kde bude kolem 16 stupňů. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, ochladí se i na méně než 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat a v neděli by mohlo být už 31 stupňů. Zprávy a teď dnešní epizoda podcastu.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. V červencových týdnech saháme do archivu pro příběhy některých současných i bývalých pracovníků našeho rádia. Dnešní vyprávění o putování za poznáním Boha a jeho lásky patří Lucii Endlicherové, které se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
9: Dobrý den, já jsem Lucie Endlicherová a ráda bych vám řekla o své cestě k Bohu a o své cestě ke Kristu. A záměrně to říkám takhle rozděleně, protože nějakým způsobem to na mé cestě víry rozdělené bylo. Začít bych měla asi u jedné věty, která mi obrátila život vzhůru nohama. To je věta, kterou mi řekla moje maminka, když mi bylo 15 let. A ta věta zněla, nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. Když je vám 15, pár týdnů předtím poprvé v životě držíte Bibli a srovnáváte se s tím, jestli Bůh je nebo není, a najednou vám člověk, který je vám z nejbližších, řekne něco takového, tak vám to opravdu obrátí úplně kompletně všechno. Mně se tohle to stalo. A vlastně mojí záchranou v té době bylo, že už tomu skutečně předcházelo to, že jsem přečetla Bibli. Tedy dobře, nebudu to přehánět, v té době jsem měla přečtených prvních pár stránek, ale u mě to zafungovalo tak zvláštně tak, že když jsem přečetla zprávu o stvoření světa, tak jsem zaklapla Bibli a řekla jsem Bůh je. Vůbec jsem o tom nepochybovala, vůbec jsem neměla potřebu nějak dál to zdůvodňovat. V mém světě se najednou všechno nějak přeskládalo a dávalo to smysl. Možná bych mohla ještě předeslat, že tohle bylo na počátku roku 1990 a předcházelo tomu to, že naše učitelka dějepisu a občanské nauky, která do té doby chodila pod paží s Marxovým kapitálem, tak najednou jednou přišla z Biblí a říkala, tohle je ta kniha, kterou si musíte přečíst. Já jsem měla věřící kamarádku, tak jsem se od ní Bibli půjčila a pak už tedy následovalo to, o čem byla řeč. Ještě předtím jsem přemýšlela o tom, jaký má život vlastně smysl a těsně předtím, než jsem si uvědomila, že věřím, že Bůh je a stvořil svět a má s člověkem nějaký záměr, tak jsem měla hodně nastudovanou japonskou mytologii a japonský šintoismus. A byla jsem přesvědčená, že budu šintoistkou. Těšila jsem se, až se podívám do Japonska. Prostě vždycky v mém životě figurovaly nějaké otázky po smyslu života a po tom, kam směřujeme. Myslím, že tady se to spojuje s tou maminčinou větou, s tím nikdy ses neměla narodit. Já jsem si vždycky připadala nepatřičně a nějak navíc. A hledala jsem, kam vlastně patřím, kde je mé místo tady na světě, kde mám nějaké doma, ke komu patřím a co dá smysl mému životu. Když mi tenkrát maminka řekla, že mě nechtěla, tak to pro mě znamenalo hluboké vykořenění a taky velký boj, protože souběžně s tím, že jsem se začínala seznamovat s tím, jaký je Bůh, tak jsem se najednou musela vyrovnat s tím nejhlubším odmítnutím, které jsem zakusila. A bylo to zvláštní v tom, že jsem vnímala, že ta maminčina věta nějak dává do souvislosti celý můj život, mé dětství, všechno, co se dělo, nebylo to jednoduché, asi vůbec o tom není potřeba mluvit, ale najednou jsem viděla, že to, že se ptám potom, jaký má život smysl a to, že hledám, kam vlastně směřovat a ke komu patřit, souvisí jednak hluboce tady s tím maminčiným bojem a s tím, jestli mě ve svém životě chtěla nebo ne, ale že to jde ještě hlouběji. Že i když moje rodiče zažívali tenhle ten boj a ten hluboký otazník nad tím, jestli tady mám být nebo ne, tak tady byl Bůh, který mě tu chtěl a který ty věci připravil tak, že jsem se narodila, že jsem vyrostla a že on je ten, který si mě takhle na tenhle svět přivedl pro sebe. A to byla vlastně ta zpráva, kterou jsem vyčetla tenkrát už v tom stvoření světa, protože jsem v té zprávě tak vnímala Boží lásku a to, že Bůh tvořil věci s nějakým záměrem, že mi bylo jasné, že ten záměr musí být i v tom mém životě, že to nemůže být jenom tak. Najednou to, co jsem četla na těch řádcích knihy Genesis u stvoření světa, byla zpráva o tom, že věci mají smysl, že nejsou jenom tak. A to bylo něco, co mi dávalo hluboký pokoj. A pak tu byla ještě jedna zpráva, která měla v sobě i kousek hořké pilulky, ale ta se dala překonat. A ta zpráva byla o tom, že Bůh člověka stvořil pro sebe a pro vztah se sebou a že ho miluje a touží po jeho blízkosti. A že vlastně ta první moje chyba na mé straně je to, že já po Boží blízkosti netoužím. A dobře, nemůžu toužit po něčem, co neznám. Napřed jsem musela zažít a zakusit, poznat, jak Bůh člověka miluje, aby mi najednou došlo, že ta moje primární chyba je, že já jsem Boha nemilovala a netoužila po něm. Ale tohleto poznání mi najednou rozkrývalo obrovské vědomí mých vlastních chyb. Na prvním místě téhleté chyby, toho hříchu, odmítnutí Boha, obrácení se k němu zády a pak i dalších věcí, které nebyly v pořádku. Z toho poznání Boží lásky najednou vyrostla ta v něčem hořká pilulka toho tady a tady to vůbec nebylo dobré, ale to se celé překrývalo tou otevřenou Boží náručí a nabídkou odpuštění. Tahle ta chvíle, mě tenkrát bylo 15, mi opravdu změnila život ve všech směrech. V tom, že jsem poznala Boží lásku, v tom, že jsem poznala svůj hřích, svoje odvrácení se od Boha i tu nabídku návratu k němu. A taky tu první velkou výzvu, která z toho všeho plynula, protože když jsem poznala Boží lásku, tak jsem poznala i to, že já mám milovat. A že na to odmítnutí, pochybnosti a otazníky, které jsem vnímala ze strany rodičů, mám odpovědět ne neláskou, ne odmítnutím, ale odpuštěním. A to byl pro mě velký boj, který trval spoustu let. A pak bych chtěla říct ještě jednu věc, která byla na té cestě důležitá. Jestli si uvědomujete, tak já jsem začínala tím, že chci mluvit o své cestě k poznání Boha a Krista a záměrně jsem to oddělila. Protože v těch 15, když jsem uvěřila, že Bůh je a že člověka miluje, tak jsem byla součástí církve, všecko fungovalo a dávalo smysl, ale zároveň v mém životě byla vždycky hluboká touha žít tak, aby se můj život líbil Bohu. A zároveň, i když tam tahle ta touha byla, a já jsem nebyla jenom nějaký chodič do kostela, ale byla jsem někdo, kdo četl Bibli, modlil se vlastními slovy, usiloval o to mít s Bohem vztah, tak pořád jsem zároveň dělala věci, které vůbec nebyly v pořádku, řešila jsem, padala jsem, chtěla jsem to dělat, jinak nešlo to. Přitom jsem v srdci měla tu hlubokou touhu líbit se Bohu. A ten život už byl tak skoro jako rozpolcený na dvě půlky. Někdy v té době, to bylo někdy, když mi bylo 28, jsem odjela na 3 měsíce do Anglie jako au pair a tam jsem měla velký prostor přemýšlet o věcech a setkala jsem se v té době s jednou svou kamarádkou, Katkou, která mi nabídla jiný pohled na Boží milost, který jsem v té době neznala a neslyšela. A tam jsem poprvé zaslechla to, že nemusím makat, snažit se a vést život, který bude 100%, protože pak mi Pán Bůh řekne, dobře služebníku věrný a dobrý pojď. Vejdi, tady jsem, tohle je tvoje místo, ale najednou mi ukázala Boží milost jako něco, pro co i kdybych se rozkrájela, tak nemůžu nikdy udělat tolik, abych ji získala, ale zároveň je to něco, co se nabízí úplně zadarmo. Jenom tím, že věřím tomu, že takhle to je. A já jsem si jistá, že jsem jenom do té doby měla poznání, které nebylo dobré, které mi neukazovalo tu pravdu, jak je zapsaná v Bibli, tak jak skutečně je. A když jsem ji takhle poznala, tak se mi ještě jednou obrátil život úplně vzhůru nohama a najednou jsem pochopila, že nejde jen o to, že Bůh člověka miluje a že Ježíš je zosobněním jeho lásky, ale že jsem taky volána k tomu, aby Ježíš byl nejenom mým spasitelem, tím, kdo za mě zemřel na kříži, ale aby byl i mým pánem, tím, komu dám svůj život naprosto do rukou. Ono to může znít trošku fanaticky a nesrozumitelně, ale je to především to vědomí, že když o věcech přemýšlím a rozhoduju se, tak se vždycky taky ptám Boha, co si o tom myslí. A on mi nejčastěji řekne, udělej si to, jak chceš. Ale na mé zodpovědnosti je formovat to svoje rozhodování tak, aby zapadalo do Božích plánů pro život člověka. A ty jsou jasně zapsané v Bibli a dá se o nich nějakým způsobem přemýšlet, dá se s nimi nějak počítat. Tak tohle je ještě jedna změna, která se v mém životě odehrála, díky které dneska už můžu mluvit o tom, že jsem poznala Boha a Ježíše a že vím, že Bůh Otec je ten, který touží po člověku a touží potom mít s ním hluboký vztah a mít ho blízko. A jak Boha znám, on dělá všechno proto, abychom to v životě žili, aby to tak s námi bylo.
3: Lucie, dá se Boží láska nějak měřit? Jak to vypadá?
9: Já se obávám, že někdy je Boží láska něco, co my bychom z lidského pohledu vůbec jako lásku nebrali, protože to už je takové to staré přísloví, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje a to se neposlouchá úplně dobře. Ale tak, jak to zakouším už za těch vlastně víc než 30 let života s Bohem, tak vím, že Bůh pro mě chce to nejlepší. A i tam, kde o tom pochybuju, kde tomu nerozumím a kde mám velký otazník, tak když se podívám po nějaké době zpátky, tak vidím, že to bylo to nejlepší, i když mi to tak v té chvíli nepřišlo. A teď kážu sama sobě, protože teď aktuálně nežiju úplně lehké období a věřit tomu, že je to dobré a je to to nejlepší pro mě, jak mi Bůh projevuje svou lásku, není úplně jednoduché. Ale skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Má na to právo, protože on je autor.
3: Kde vzít sílu k odpuštění někomu, kdo tě tady nechtěl mít?
9: Já tomu úplně rozumím, těm okolnostem, proč se to stalo tak, jak se to stalo. Já vždycky, když to vyprávím, tak se vlastně stydím, protože já nechci, aby to znělo, že rodiče z toho obžalovávám, vůbec ne. Pak je to samozřejmě bojně, jak se s tím srovnat na té druhé straně. Pro mě to bylo 8 let cesty, kdy jsem vždycky měla dojem, že už je odpuštěno a nebylo. Spousty modliteb, spousty probrečených nocí a nakonec jsem prošla modlitbou za uzdravení, ve které ti lidi, kteří se mnou modlili, se mnou ty věci procházeli, odevzdávali je Bohu. Nevím, proč zafungovalo zrovna tohle. Prostě to bylo to místo, kde se najednou úplně všechny věci zároveň uzavřely a zároveň otevřely a už tam prostě nejsou. A to neznamená, že by mi vymizely všechny vzpomínky například, ale nebolí to. A myslím si, že ta základní síla je opravdu ta přicházet k Bohu. A další věc, která v tom hraje velkou roli, je podle mě upřímnost i k sobě samému. Já to tak mám, ale mám dojem, že mnoho křesťanů to tak má, protože máme pocit, že tak je to správně. Že sami se sebou hrajeme hru na Mirky Dušíny, na ty hodné kluky a holky, kteří dělají věci správně a nepřiznáme si, že třeba ještě věci nejsou uzavřené, odpuštěné a říkáme, už to tam není, ale ono to tam pořád je. Myslím si, že je úplně v pořádku říct, nemám sílu odpustit, bolí mě to, cítím se zraněná, je to větší než já, Bože, proč se to stalo? Projít si úplně všemi pochybnostmi, všemi negativy, všemi otazníky, všemi nejistotami, křičet na Boha, hádat se s ním, žalmy jsou toho plné. Pokud neprojdu úplně hluboko vším tím, co se ve mně jakýmkoliv takovým směrem odehrává, tak si myslím, že nemůžu dojít na konci k tomu, že říkám, buď vůle tvá. A mám otevřené ruce a pouštím to.
3: Jak se přichází k Bohu?
9: Kdykoliv a jakkoliv. Myslím, že každý můžeme najít ten svůj způsob, který nás přibližuje k Bohu nejvíc. Nemyslím si, že by byla jedna jediná cesta. Dobře je, Ježíš je cesta, ale on je ten, kdo přivádí k Otci, ale pak už je na nás, jakým způsobem půjdeme, pokud poznáme Otce i Ježíše. Pro mě třeba je to vždycky to, když můžu chodit, speciálně po horách, ale v podstatě kdykoliv a jakkoliv. Je to v malých detailech. Já miluji třeba pozorovat děti. A hodně často jsou pro mě děti odrazem toho, jaký je Bůh a takovým zastavením. Mě hodně často Bůh dělá to, že úplně mě něco jako cinkne a já vím, že to je Boží vzkaz pro mě. Se tak jako usměju směrem k nebi, abychom o sobě věděli. A přijde mi, že je to úplně jednoduché a každý budeme vědět, jak na to ve chvíli, kdy máme někoho, koho máme rádi, záleží nám na něm a chceme s ním být nějak v kontaktu a nějak mu projevit svoji lásku. Tak úplně stejně se to dá dělat i s Bohem.
8: Bůh je ten, který si mě na tenhle svět přivedl pro sebe. Poznala a přijala Lucie během svého života. poznala, že Bůh ji tady chtěl a že v něm má její život smysl. O jeho lásce říká: skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Jeho lásku můžete poznat a zakoušet i vy. A pokud byste chtěli vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.
10: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí: Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Blíží se 29. ročník F-scény, letních folklorních večerů věnovaných Domu pro Julii. Folklorní sdružení Jánošík vás zve na čtvrtek 23. a pátek 24. červenec vždy od 19.30 do příjemného posezení na Biskupském dvoře v sousedství Muzea města Brna na Zelném rynku. Čtvrteční pořad nese název Cesta a je společným dílem folklorného souboru Gymnik z Bratislavy a plzeňského lidového souboru Mladina. V pátek se představí autorský pořad Jana Rokyty mladšího s nadžánrovým uskupením Ensemble Flair a pěveckou skupinou Blaženky nazvaný Od pramenů k moři. Ensemble Flair a Blaženky vám hrají a zpívají i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část osmá v zámku. V 9 hodin druhého dne zahrčel lehký kočárek s párem bílých koní před lesovnou. Děti čekali. Vedle kočího v premovaném kabátě seděl Lokaj. Seskočil, pozdravil, otevřel dvířka kočáru a řekl dětem. Tož si sedněte, mladý pane a slečinko. Maminka Hajná, která přitom také byla, div se nepokřižovala. Ještě to, mladý pane, takovému cápkovi Hajných, kam jen to takhle půjde. Ale Lokaj pozdravil, sedl zase ke kočímu a už jeli. Zdeňa si prohlížela špičku svého střevíčku a ani muk. Teprve, když se před nimi ukázala pískem vysypaná cesta k zámku, řekla potichu. Mně se zdá, Kájo, že mě začíná bolet bříško. Kája už neměl času odpovědět. Kočár zastavil, zas jiný pán tu stál, už byli u vchodu do parku. Kája se uklánil na všechny strany. Byl trošku v rozpacích, ale pomohl si z nich poznámkou ve chvíli, když zahradník s pomocníkem a poklasným šli kolem. A to je lidu ke stolu, to má vzácná paní jasnost práce, než uvaří. Ale už jim šel vstříc sám pan kníže. Usmíval se na ně a děkoval jim za pozdrav. Jen jděte, paní kněžna čeká. Těší se na vás. Zrovna přeběhla po schodech dívčina v tmavých šatech, bílé zástěrce a bílém čepečku. Hluboko se uklonila knížeti a Kája si myslil. Je, to je jistě někdo od jasnostů. A taky se uklonil a řekl. Ruku líbám, vzácná paní, rač dát pán Bůh dobré ráno. Ale už byli v chodbě a Kája se hrozně polekal. Stálo tam několik rytířských brnění, zrovna jako rytíři sami, s kopími v ruce. V Kájovi hrklo, ale honem se zas uklonil. Pěkně vítám, a to jsou k nám hosti, ale já bych tu šavličku schoval, mohla by z ruky vypadnout. Kníže pán se smál a vysvětloval. To nejsou rytíři, Kájo, to je než rytířské brnění. Už stáli u vysokých dveří. Rostlé palmy postaveny byly po všech koutech, koberce byly vyšší, měkčí. Už otevřel kníže dveře. Pohnula se těžká portiéra uvnitř zavěšená, kníže ji rozhrnul a teď? Proti ním šla mladá, krásná paní v bělavých, dlouhých, splývavých šatech. Na její hlavě leskly se do zlatova copy hustých vlasů v korunku stočené. Velmi laskavý úsměv na jejich rtech, když sladkým hlasem promluvila. Buďte nám vítány, děti. Těšila jsem se na vás. Jak vidím, nemarně. Jste roztomilé děti. Jen pojďte dál. Kája byl nesmírně překvapen, že ta mladá, krásná paní pozdravila dřív než oni. Proto se honem poklonil a spustil. Pochválen pan Ježíš Kristus, ruku líbám vzácná paní jasnost, rač dát pán Bůh dobré ráno. Já jsem si ani nemyslel, že je vzácná paní jasnost taková mladá a hezká. Já myslel, že šedivá a hluchá a nemůže na nohy. A to jsem moc rád, že ne. Kněžna se zase tak mile usmívala, ale víc než prve, a řekla. Což Zdenička, ta mi nic nepoví. A je vzácná paní, vaše jasnost, to je než holka a ty jsou k ničemuž. To ona až za chvíli, až se okouká. Ale pozdravila taky zdvořile, prosím. Před dětmi rozevřely se druhé dveře a Kája div nevykřikl údivem. Široká okna, teď sluncem zalitá, plná byla nádherných květů. Mezi okny v klecích byly cizokrajní ptáci. Veliká akvária se zlatými rybkami stála v rozích komnaty, která byla celá, jak řekl potichu Kája, jako růžový květ. Stěny růžové, na podivně točených židlích růžový atlas, růžové záclony splývaly z oken, růžové květy voněly z růžových váz. Lustr byl z růžového skla a růžové stínítko se přes něj přetahovalo. Pro pána krále teta, vyhrkl Kája, to je ale krása. Paní kněžna ho vzala za bradičku, zadívala se do jeho sazových očí a řekla: kéž bych byla tvou tetou, Kájo, snad by... Ale kníže řekl jí laskavě něco cizí řečí a ona se obrátila ke Zdeně. Ty jsi jedináčkem, Zdeničko, nemáš ani bratříčka, ani sestřičky.
1: Ano, prosím, vzácná paní, vaše jasnost, ale tuhle Kája je zrovinka jako náš. Až budu veliká, budu u nich vyžínat trávu.
0: A teď ke stolu, děti, řekl kníže. Otevřel zas jiné dveře a taková přívětivá komnata se jim ukázala. Zas bylo všude plno skleníkových květů a stůl.
1: Jeje, to je tu věcí, řekl Kája uznale a sedal si, kam kněžna ukázala.
0: Zdeňa vedle něho. Na talířkách před nimi byla jablková pěna s oplatkou. Chutnalo dětem znamenitě. A potom oříškový dort chutnal zrovna tak a drobné máslové a čokoládové cukroví i šlehaná smetana a výborná čokoláda v šálkách sjížděly rovnou do ledvin. Děti jedli velice slušně. Jak Kája poznal, že už má dost, ohlásil:
1: zaplať pánbu za všecko. Moje ledviny mi zrovinka teď povídaly, že už nemají ani kousíček místečka. Bylo to všecko moc dobré, ale kdybyste měla, vzácná paní jasnost, někdy cestu okolo Hajnovny, zastavte se tam. Naše maminka peče rozpíčky, inu, jen se jazejček kroutí a bramborové placky, to byste koukala. Kdyby tak byla aspoň jedna, těch sladkostí máme dost na jak dlouho.
0: Paní kněžna vzala si děti k oknu. Zřejmě se nesmírně bavila, protože její vždycky smutný úsměv byl teď veselý. Kája povídal o mamince, o tatínkovi, o Pánovic, o tetě Kovářovic, o Šafářovic, o tetě Dvořákovic a když po dvou hodinách šli děti s paní kněžnou do velké jídelny, usmívala se paní kněžna upřímně. Poobědváme, děti, potom se půjdeme podívat do skleníků, do konírny, ještě naši mlékárnu vám ukážu, celým zámkem vás provedu a potom, tu se zasmušila, potom se podíváte také na našeho Leonka. Bylo už po druhé hodině, když kníže i kněžna šli s nimi levým křídlem zámku ke komnatě Leonově. Byla rozkošná. Nač jen 13leté dítě může vzpomenout, toho byly plné stoly i zdi. Nejvzácnější hračky, nejkrásnější květy, nejlíbeznější obrazy, nejsladší hudba z hracích strojků a zrovna uprostřed biloučké lože jako květ s bílými tylovými záclonami. Kněžna dotkla se jemně rukou obou dětí. Jděte blíž. Na hedvábných polštářích viděli děti velkou neforemnou hlavu. Bezvýrazné oči tupě se dívaly v jeden kout. Ručky slaboučké jak hůlky, voskově žluté, ležely nehybně. Kněžna odhrnula lehkou přikrývku. Zřejmě křivé a také tak tenoučké nožky jako tříletého dítěte. Kněžna dotkla se něžně jeho čela. Jeho odulé, skoro bezbarvé rty se trochu pootevřely a divný, skučivý, ani ne jako lidský hlas, vydral se mu z hrdla. Jako když noční pták zaskřehotá. Oči dětí byly plné smutku. Kája cítil, že mu vyhrknou z očí slzy. Když si vzpomněl na maminčina slova, slzy polkl.
1: Zácná paní jasnost, však Levounek z toho vyroste.
0: Ale z kněžniných očí řinuly se slzy proudem, když odpověděla. Nevyroste, Kájo, všecko marno. Když já si vzpomenu, že by měl běhat, mluvit, jásat, po mně ruce vztahovat, a když vím, že tomu tak nikdy nebude, že vždycky bude jen odkázán na tu postýlku nebo vozíček. Kdyby nebylo mé víry v Boha, co bych si počala?
1: když je mi nejhůř, když už si myslím, že na světě nikdo nemá takovou bolest jako já. Podívejte se, děti. Popošla pár kroků vlevo a otevřela dveře. Jdu sem, hle. Byla to zámecká kaple. Na oltáři stála veliká socha Panny Marie Lurdské a kolem ní až dolů bylo plno skleníkových květů. Stranou u oltáře bylo tmavě červené plyšové klekátko. Tam na tom klekátku před sochou Panny Lurdské najdu vždycky útěchu. Sepěla bílé ruce. Býváme tu tak často já i kníže. A vždycky tu najdeme sílu s úsměvem na rtech jít k nebohému našemu dítěti. Budiš jméno páně pochváleno. Na děti působilo poznání tohoto bolu knížecích manželů skličujícím způsobem. Ani Kája nevěděl, co by řekl. Snad jeho dětská dušička tušila, že takový velký smutek nedá se zaplašit slovy.

0: Prováděli je potom zámkem a jak už děti jsou, brzy zapomínají. Kája přece jen rozesmál své hostitele. I do kuchyně je paní kněžna vedla a Kája hned řekl.
1: A je, to je moc velká kuchyně, ta než se panečku vytopí. A což toho nádobí? To je jistě z kolika jarmarků. Pánovic taky mají kredecny, ale tolik toho ne. No, je tu v zámku ke stolu lidu, to je potom nádobí po nich. To vzácná paní Jasnost má práce, než uvaří.
0: Paní kněžna nevaří, Kájo, usmál se kníže. Máme kuchařku a ta vaří jen pro nás a hosty.
1: Tak kuchařku? No to stojí asi peněz. Naše maminka by řekla, kde pak kuchařka? Ta by vařila samé pikšótky a bábovky. A to je nějaká z přátelstva, prosím?
0: Obrátil se na paní kněžnu. Není, honem odpovídal kníže. Ta je z novin.
1: Pro pána krále,
0: lekl se Kája v duchu. Už lecos viděl, ale kuchařku z novin ještě ne. Inu, na zámku lecos mají, co jinde ne.
1: Tamhle jde, řekla kněžna a zvolala. Betty!
0: Betty se honem obrátila a spěchala. Tadyhle je Kája se Zdeňou Betty. Až půjdou domů, a tím nachystáte nějakých dobrot.
2: Kája velice pozorně prohlížel si kuchařku. Z novin, myslil.
1: Ba ne, ta není z novin. Kde pak? Ta je zrovna jako jiný člověk, jenže má zástěrku s kanýrkama a bílou čepici na hlavě. Ale řekl přece kníže pán, z novin. Což aby to zkusil a štípl jí do ruky? Jestli je z novin, ani nepípne.
0: A Kája přitočí se k Betty a štípne jí do lokte. Betty vykřikne a Kája se směje.
1: Jú, vzácný pane Jasnost, z novin, z masa je jako my.
0: Kníže se smíchem vysvětlil kuchařce a Kájovi pověděl. Nemyslel jsem z novin, z papíru, ale že si dala inzerát do novin a podle něj jsme ji přijmuli. Teď si Kája myslel, že je to ještě hůře než prve. Z novin to aspoň věděl, co to je. Vzácný pán čte denně noviny a půjčí je vždycky tatínkovi. Ale irsenát, to zas bude něco jen tak od velkých na malé kluky vymyšleno, aby se dál neptali. Ale doma se na to přeptá.
1: Betty řekla.
0: A to jsou hodné dětičky. To já jim běžím něco přichystat. V pravém křídle zámku byla obrazárna. Tam také ukázal kníže rukou na celou řadu postav na plátně malovaných v životní velikosti a řekl. Toto jsou moji předci.
1: Kája se v rozpacích usmíval. Zrovinka jsem si myslel, jako živí páni a veliké holky. Zdeně ho šťuchla. A oni zatím přeci.
0: Myslel jsem, usmál se kníže jemně, moji předkové, otec, děd, praděd a kolik generací je tu.
1: Tak to my nemáme žádné přeci, řekl Kája, protože dědouška nepamatuju. A to vzácný Jasnost pán všecky je pamatuje. A tuhle ta,
0: chtěl říct velká holka, ale vzpomněl si na Zdenino šťuchnutí,
1: tuhle ta milost paní,
0: měl radost, že na to slovo přišel,
1: má bílé vlasy. Asi brzo zestarala. A je, tenhle ten vzácný pán má flintu zrovinka jako náš tatínek.
0: To už šli do ostatních sálů a Kája musel dávat pozor, aby neuklouzl, jak byla podlaha hladká a lesklá.

Všechno to bylo krásné, ale všechno moc velké, vysoké, všude samý výklenek a taková vysoká okna. Věru byly děti rády, když přišli zase na nádvoří. A když paní kněžna se zeptala, tak co děti, zůstali byste tady u nás? Zavrtěl Kája hlavičkou. Vzácná paní jasnost, je tu to všecko moc krásné, ani snad už nikdež na světě není taková krása. Ale my bychom tu nebyli za nic. Ani sudy tu nejdou válet, ani snad místo na kotrmelce ne. A já jich, panečku, udělám kolik za sebou. Nejlepší se dělají na trávníku na pánovici dvoře. To já bych je tady hnedle zapomněl. To snad ne, smála se paní kněžna. To by byla přece jen škoda. Což abys to, Kájo, zkusil tadyhle na tom trávníčku? Ukázala napravo. Panečku, to je trávník, myslel si Kája, ale nedůvěřuje dost výzvě paní kněžny, ptá se zkoumavě. Jistě, směl bych. Ty nejlepší, které umíš, Kájo, už se těším, řekla. Kája už rozpřáhl ruce. V tu chvíli viděl nedělní kabátek, ale v tu chvíli taky jej svlékl a už to šlo. Jeden kotrmelec za druhým. Maminka Hajná v tu dobu netrpělivě se dívala po hodinách. Zas vyhlédla oknem, zas vyšla hnedle až k průseku. To je doba, myslela si, jen aby tam ten náš chlapec něco neproved. Ale to on nesjistě ne. To on sedí chudinka jako zařezaný. Kde pak v zámku ani snad hubičku neotevře? Tam on přece jen ztratí kuráž, můj syneček miloučký. Kdyby tak maminka Hajná věděla, že v tu chvíli její miloučký syneček a chudinka k tomu dělá na pažitu knížecím manželům ty nejkrásnější kotrmelce, jaké umí, ta by se byla polekala. Byly to ale kotrmelce, kníže řekl. Všecka čest, Kájo. Jeden za druhým, jako když šňůrou hodí. Dělat je ve sněhu, cestičku uděláš. Výborně, chlapče. A teď ještě se zastavíme v kuchyni, ať nejdete domů s prázdnem. Takové dva krásné bílé košíčky stály na stole a přikryté byly ubrouskem. Takové ty otevřené se širokým dnem. Kněžna podala každému jeden a pohladila je po tvářičkách. Velmi jsem se s vámi potěšila a zasmála zase po dlouhé době. Škoda, že zase za 3 dny odjíždíme. Jistě bychom pro vás zase poslali. A vyřiďte doma, ať mají z takových zdravých, čiperných dětí velkou radost. Tak zaplať pámbů za všecko, vzácná paní jasnost. Naděl pámbů 100krát víc a pozdravujte doma. A třeba bysme si to mohli z těch košíčků nastrkat do kapsiček, aby jsme nemuseli košíčky posílat. I toto, to by to vypadalo, smála se paní kněžna. Košíčky však jsou zcela nové, ani ubrousky nevracejte. Nechte si to na upomínku. Velice vlídně i kníže pán se s dětmi rozloučil. A už tu stál zase kočárek a už v něm seděli děti. Vytáhli oba čisté šátečky a mávali jimi na hostitele, pokud kočárek nezahnul vpravo. To je moc dobře, že jedeme, Zdeňo. Kdyby jsme šli pěšky, tak by jsme byli jako ta karkulka, když šla k babičce s obědem. Počkej, nadzdvihni cípek. Co pak tam asi je? A je tam je věcí. To bude naše maminka koukat. A psaní je tam. Pro pána krále, aby tak tam bylo napsáno, že jsem dělal v zámku kotrmelce. A heleď, jak ta cesta ubíhá. No ty z toho v zámku moc nenamluvila. Jinou holka k ničemuž. Za to ty z toho napovídal až moc. Počkej, ty dostaneš. Řek si levounek a dělal si kotrmelce. Kája neměl kdy odpovídat, protože koně uháněli teď cvalem a oba museli držet košíčky. Maminka Hajná se už nemohla dočkat, zašla do lesovny. Tak jsem celá nemocná vzácná paní, když si vzpomenu, jestli ten náš chlapec na zámku něco neproved. Ale paní lesní se smíchem odpovídala. Žádná starost, ten se nestratí, zrovna jedou.
Košíčky stojí v kuchyni na stole. Paní lesní stahuje z nich ubrousky a ukazuje Hajné knížecí korunku vyšitou nad písmeny. Musíme je poslat do zámku, jen je Týna přepere. Ale už slyší, že ne, že košíčky i ubrousek si mají nechat a Kája žadoní. Maminko, prosím vás, už půjdeme domů. Už bych si vzal všední budničku. Ale maminka je zabrána dohovoru s paní lesní a Týnou, která pokládá na talíře dobroty ze Zdenina košíčku. Zdeňo, ty byli, viď? Ty se mi povedli, vyhrkl Kája. Co pak se ti povedlo? Ptala se maminka. No kotrmelce, maminko, dělal jsem je. Ale maminka Hajná už vykřikla. Rány do hlavy. On tam dělal kotrmelce. A tuhle v tom psaní jistě je výpověď. Pro pána krále, chytla Hajná košík. Čeho jsme se to dočkali? Trochu chladný, ale přece jen příjemný večer leží nad samotami. Maminka Hajná zavírá okna a říká tatínkovi. Tak jsem se ti polekala a zbůh darma. Tolik vzácných věcí chlapec donesl. A tatínek odpovídá. A celou 500 korunu, že v obálce donesl? Pro pána krále ani se věřit nechce. Uložíme to Kájovi na knížku, ať má památku. A knížeti pánu poděkuju sám.

0: Slyšeli jsme osmou část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem V zámku. Zítra nás ve stejný čas čeká část devátá s názvem Svátek pana Lesního. Teď už vás krátce před půl dvanáctou zdraví od mikrofonu Proglasu Zuzka Černá a přeju příjemný poslech.
1: Z vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
0: I ve dnech odpočinku ladíte Proglas.

8 vteřinek před půl dvanáctou vás od mikrofonu zdraví Zuzka Černá. Prožíváme pondělí 20. červenec 2026. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. Svátek má Ilja. Ruské jméno z hebrejštiny znamená Můj Bůh je Hospodin. A mám tu i nějaké pranostiky o 20. červenci. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. A do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. A tuto půlhodinku dopoledního vysílání nám odstartuje Lenka Vychodilová a její letní píseň s názvem Slapy.

0: Za týden se můžete sejít na Slapech a nebo třeba v Plzni, jelikož do konce prázdnin potrvá v Plzni soutěž Předběhni biskupa. Ve 40. vydání svého streamu live s biskupem ji odstartoval Tomáš Holub. V dresu Viktorie Plzeň, který dostal k letošnímu 10. výročí jmenování do čela diecéze, vyběhl na čas věž katedrály svatého Bartoloměje. Jejich 299 schodů zvládl za minutu a 53 sekund.
1: Zvu vás všechny, abyste zkusili mě předběhnout. Z těch, kdo budou mít rychlejší čas než já, u důchodce byste měli být všichni rychlejší, tak z těch vylosujeme tři, kteří dostanou permanentku na celý rok na věž zadarmo. Tak posílejte svoje časy a nepodvádějte.
0: Vzkázal biskup Tomáš Holub. Věž od poklady na vyhlídku je nutné vyběhnout, ne vyjít. Z úspěšných soutěžících se bude v září losovat i držitel nebo držitelka míče s podpisy hráčů FC Viktoria Plzeň.
2: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.

Možná vás až roztančilo Rytmo Babylonia a mexický producent a hudebník Camilo Lara, který stojí za projektem Mexican Institute of Sound a spojil síly s kolumbijskou skupinou Meridian Brothers. Výsledkem je společné album Ruido Tovar. Nahrávka vzdává hold mexické a kolumbijské taneční hudbě, zejména odkazu zpěváka Riga Tovara, a pracuje se styly jako cumbia, danzón nebo cha-cha. V několika písních na albu hostuje americký zpěvák a hudebník Beck. A teď už Tereza Hrabíny a Královna Impéria.

0: Unáhlené soudy, vnucování se silou a touha po nadvládě nemají s evangeliem nic společného. To zdůraznil Lev XIV. Včera před modlitbou Anděl Páně s místními a poutníky v Castel Gandolfu nedaleko Říma, letním sídle papežů, kde tráví 3týdenní dovolenou. Věřící vyzval, aby následovali způsob jednání Boha, který trpělivě proměňuje svět zevnitř, aniž by člověku odnímal svobodu. Poslechněte si celé vyjádření papeže Lva z podcastu České sekce vatikánských médií. Tlumočí Johana Bronková.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. Mluví o dobré pšenici a koukolu, hořčičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl, a přichází s výrazem triumfu. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti, znamením své nenápadné lásky, která nám ponechává svobodu přijmout ho nebo odmítnout, která si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante.
2: Bratři a sestry, v těchto podobenstvích nám Ježíš sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního. Toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali doprovázet tyto cesty a rozpoznávat je v nepatrnosti každodennosti a v prostotě běžného života. Roste totiž neviditelně, jako kvas v mouce, a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že Bůh je nepřítomný. On nás však doprovází neustále a jeho láska k nám je neustále při díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým ať už jako jednotlivci nebo jako církev obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka, která není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami staneme jako malé zrnko evangelia, které klíčí, a jako kvas lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás. V závěru polední mariánské modlitby se papež obrátil k věřícím shromážděným v Castel Gandolfu a ujistil je, že s obavami sleduje události v zemích zasažených válkou a násilím. Nezapomínejme na ty, kteří kvůli konfliktům trpí a umírají. Vedle velkorysého nasazení ve prospěch míru nechť nechybí ani naše vytrvalá modlitba. Svatý otec rovněž vyjádřil vděčnost obyvatelům Castel Gandolfa za pohostinnost, kterou ho zahrnují během jeho letního pobytu mezi nimi, a s radostí přivítal poutníky, kteří přijeli z různých koutů světa. Z vatikánských studií se od mikrofonu loučí Johana Bronková.

jak tyrsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jak vojsko pod praporci, odvrať ode mne své oči, vždyť mě uhranul.

Dárky z cest. Pamatuju, že když jsem byla malá a někdo někam odcestoval, těšila jsem se, co mi přiveze. Dárky z cest, suvenýry, všelijaké často ohavné zbytečnosti, které se pietně ukládaly do zasklené vitríny v obýváku vedle sady skleniček, které se používaly jen na Vánoce a vedle slavnostních porcelánových čínských šálků po babičce, které se nepoužívaly nikdy. Když byl dědeček s pěveckým sborem na zájezdu v Bulharsku, přivezl mi malou dřevěnou nádobku, ozdobně vypalovanou a barevně lakovanou, v níž se ukrývala drobounká skleněná lahvička. Taková, do jakých se dnes dávají vzorky parfémů. V té mé byl velevzácný růžový olej. Co se stalo s olejem, to už nevím, ale tu dřevěnou nádobku jsem našla v zásuvce ještě nedávno. Pořád voněla po růžích a já jsem si vzpomněla na dědečka. Mám dojem, že se to už tak dnes nedělá. Nevím, možná málo cestuju. Nebo mi mý blízcí vozí z cest věci, které se dají skonzumovat, nebo které jsou krásné a nepřipomínají tehdejší suvenýry. Jako třeba šálek z Windsoru, z nějž piju čaj, nebo kamínky z pláže, které jsem nasypala do květináčů. Nebo krásnou malou keramickou mističku z Izraele od Lukáše, o které jsem dlouho přemýšlela, k čemu by mohla sloužit, a už pár let ji používáme při obědě. Dáváme do ní kuličky nového koření z polévky, které se nejedí, ale není je při jídle kam bezpečně odložit. Každopádně se mi doma nic jako hloupé suvenýry nehromadí. Je to ale hezký zvyk. Prakticky dokázat někomu, kdo zůstal doma, že jsme na něj mysleli, že jsme si vzpomněli a chtěli mu přivést kousek toho, co jsme viděli a zažili cestou my. Myslím, že to je zvyk, který si zaslouží uchovat.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Velké Lusiny, Loučná nad Desnou a Vernýřovice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné na tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o skázu duší. Amen.
0: Svatý Eliáši,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi,
3: i s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Je polední čas a u hudební siesty vás srdečně vítá Zuzka Černá. V hudební siestě, se kterou vstupujeme do nového týdne, si dnes představíme díla hned 4 hudebních velikánů. Prvním z nich bude Petr Iljič Čajkovský a jeho Romeo a Julie, fantastická předehra podle Shakespearea. Hrají vídeňští filharmonikové, diriguje Lorin Mázl.

Vídeňští filharmonikové pod vedením Lorina Mázla a Romeo a Julie, fantastická předehra podle Shakespeara Petra Iljiče Čajkovského. Básník a múza, pro housle, violončelo a orchestr opus 132. Tak zní poetický název díla Camilla Saint-Saënsa. A nyní nahrávka symfonického orchestru NDR, který řídí Christoph Eschenbach.

Dozněl básník a múza pro housle, violončelo a orchestr opus 132 Camilla Saint-Saëns v nahrávce symfonického orchestru NDR, který řídil Christoph Eschenbach. A nyní se přestuneme ze světa ke dvěma velikánům českým, ovšem světového formátu. Prvním z nich je Bedřich Smetana. Uslyšíme Richarda III., symfonickou báseň podle Williama Shakespearea opus 11 v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky.

Takzvaný SOČR neboli Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky nám zahrál Richarda III. Symfonickou báseň podle Williama Shakespearea opus 11 Bedřicha Smetany. A hudební siestu dnes uzavře Antonín Dvořák svou polonézou Esdur. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Pondělní hudební siestu uzavřela polonéza Esdur Antonína Dvořáka. Hrála ji muzika Florea, řídil její zakladatel Marek Štincl. A to je z dnešní hudební siesty vše. Je tu 13. hodina, s jejímž odbytím Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Britský premiér Starmer vyjádřil plnou podporu svému nástupci Burnhamovi. AliExpress dostal od Evropské komise pokutu téměř 13,5 miliardy korun. Hezké pondělní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
2: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
1: Století by tak podle Juchelky měly mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3 000 navíc. Naopak návrh nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Keir Starmer rezignoval na funkci premiéra Velké Británie. Demisi formálně podal do rukou krále Karla III. Post předsedy vlády převezme nový šéf labouristické strany Andy Burnham. Starmer svému nástupci v závěrečném projevu popřál hodně štěstí.
3: I wish him every success.
4: Přeju mu mnoho úspěchů, má mou plnou podporu. Politika bude vždy týmovým sportem a změny, kterých jsme ve vládě dosáhli, patří všem, kdo za ně bojovali. Dnes jim ještě jednou děkuju a děkuju britskému lidu za příležitost sloužit. Odcházím s úsměvem a jsem hrdý na všechno, čeho jsme dosáhli.
1: Starmer stál v čele britské vlády 2 roky. Z funkce se rozhodl odejít po katastrofálních výsledcích své strany v květnových místních volbách.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur. To je přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Platforma podle unijní exekutivy řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. Zhruba 12 tisíc odběratelů v Praze je kvůli havárii bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Pokračuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
6: Průběžně zavážíme náhradní zásobování pitnou vodou. Máme několik druhů náhradního zásobování. Máme cisterny, voznice, hydrantový nástavec, nebo můžeme zavážit balenou pitnou vodou.
1: Podle Mrázka může oprava trvat do večera. A jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 220 počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně, levý pruh jede rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy se popojíždí ze 3. kilometru k D1, je to na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalují kamiony za D1 kolem 79. kilometru, nadále regulují provoz v tunelech, osobními auty projedete rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Oře. Zpoždění přes 20 minut a na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi sjezdy na Jinočany a Barrandov, tedy mezi 21. a 17. kilometrem. Šťastnou cestu! Dnes je na jihu slunečněji než na severu, tam může být místy až zataženo s přeháňkami, jinde se při oblačné až polojasné obloze objeví jen ojedinělé a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na jihu Moravy kolem 24, na horách kolem 13, na Šumavě pak kolem 16 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká pořad, jak to vidí.
7: Dobrý den. zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Na vlnách Proglasu vás i po 13. hodině vítá Zuzka Černá. Ve 14 hodin nás společně čeká hudební kompas, který připravil Milan Tesař, dnes s folkovou skupinou Amazonka Trio. Ale i do té doby spousta skvělé muziky, například Natalie Spears a její píseň s názvem Homeward.

Generální představenou Kongregace školských sester svatého Františka se stala poprvé Slovenka, sestra Regina Žuk-Olševská ze slovenské provincie. Na funkční období do roku 2031 ji zvolila generální kapitula kongregace, která o víkendu skončila v Assisi. Generální vikářkou je teď sestra Gina Sebastian z indické provincie. Češka sestra Dominika Konečná je rádkyní, stejně jako další Slovenka v nově zvoleném vedení Alžběta Koželová a Ana Maria Duran Piancari z Chile. U nás působí školské sestry svatého Františka v centrále v Praze. Žijí i v Brně, Liberci, Hoješíně a Slatiňanech. Inspirujeme se životem svatého Františka z Assisi, píší na svém webu. František miloval Ježíše, církev, přírodu a chudobu.

0: Letní rytmy naznačují prázdniny a to znamená, že i táborová sezóna je v plném proudu. Středisko Archa z Rajnochovic poblíž Kroměříže včera nastoupila na svůj druhý turnus ze čtyř. Tento je jako jediný věnovaný čistě chlapcům, většinově ministrantům. A já mám teď na lince jejich vedoucí Anu Hrochovou přímo z tábora. Vítejte na Vlnách pro Glasu.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Co máte s ministranty v plánu? Kde vlastně jste a kolik vás tam je?
1: Jak jste zmínila, tak jsme na Arše v Rajnochovicích. Je to uprostřed lesů, takže máme štěstí, že je tu krásná příroda, takže můžeme s táborníky vyrazit i do lesa, do stínu. A je nás tady přibližně 20 vedoucích plus kuchaři a kuchařky a máme 60 táborníků. A co máme s ministranty v plánu, tak vyrazíme s nimi na dobrodružství do Středozemě, tak se na to těšíme, budeme potkávat elfy a paslíky a taky zažijeme nějaké dobrodružství s prsteny moci, tak to bude určitě velké dobrodružství. A mimo to teda, že s nimi zažijeme nějaký příběh, tak se s nimi zažijeme i něco duchovního, každý den máme duchovní program, máme mše svaté, a i nějaké pohybové aktivity a snažíme se je povzbuzovat i právě v té fyzické aktivitě.
0: Jaké pak budou nadcházející turnusy a co mají mladým přinést?
1: Nadcházející turnusy, vlastně všechny ostatní turnusy, jak jste zmínila, tak už jsou i pro chlapce, i pro dívky, takže mají trošku třeba jinou atmosféru, ale věřím tomu, že všechny mají za cíl to, aby táborníci i vedoucí zažili hezkou atmosféru, aby zažili přátelství a společenství. A taky věřím tomu, že chceme, aby to všechny přivádělo k Bohu. Takže věřím, že to je ta myšlenka, která nás všechny tady pohání v tom, co tvoříme, že chceme táborníky i sebe přivádět blíž Bohu.
0: Aktuální turnus je tedy druhý. Mladší děti už mají svůj tábor za sebou, tak co na něm zažili?
1: Mladší děti vlastně mají speciální turnus, který je ještě jakoby vlastně nultý a mají ho jenom na týden. A děti se vypravili na dobrodružství s Noem a pomáhali Noemu stavět archu a schánět zvířátka, aby je mohl nalodit. A stala se tam taková krásná věc, že většinu času vlastně bylo velké horko, byly doopravdy vysoké teploty, děti scháněly zvířátka a scháněly zásoby jídla a právě ve chvíli, kdy dostavili archu a měli se s Noem nalodit, tak se spustil déšť a pršelo celou noc a ráno se vyjasnilo, tak to byla i pro vedoucí taková připomínka té boží prozřetelnosti a blízkosti, protože to je něco, co doopravdy nenaplánujete.
0: Určitě, ale něco vlastně plánujete rok od roku, tak vyvíjí se nějak tábory v průběhu času? Jsou ty ročníky nějak jiné?
1: Určitě jiné jsou, protože se mění ti lidé, kteří ty ročníky chystají. Přece jenom každý turnus má 20 vedoucích, což je dohromady 80, 90, 100 lidí přibližně, takže se tu hodně lidí mění a myslím si, že se snažíme dávat právě vedoucím prostor pro to, aby mohli přinášet svoje vlastní nápady. A taky se mění děti, pro které ten program chystáme, takže se snažíme i na to nějak reagovat. Zároveň bychom ale moc stáli o to, aby ta kostra byla stejná a aby bylo stejné právě to, co chceme, aby tady děti zažili, což je to přijetí a blízkost lidská i boží.
0: To zní od vedoucí Anny Hrochové ze střediska Archa Rajnochovice. Dětem a dospívajícím nabízí po celé léto tábory. Dva turnusy je ještě čekají. My děkujeme za vhled do táboření a přejeme hlavně dobré počasí, i když, jak jste zmínila, i déšť může být krásnou připomínkou, jako v případě Noemovy archy. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Hudební vydavatelství Putumayo připravilo kompilaci World Road Trip, která nabízí 10 skladeb z různých koutů světa jako hudební doprovod na cesty. Na albu se představují interpreti z Afriky, Evropy i Ameriky, mimo jiné Zalamkao z Kanady, Aluna Project s portugalsko-algolskými kořeny, mauritánský hudebník Dabi Touré nebo alžírský kytarista Jamel Larousi. Výběr nabízí pestrou směs stylů od samby a afrického folku přes funk až po world music. My jsme slyšeli skladbu s názvem Don Don Don. A v letních rytmech pokračujeme i nadále, a to se skupinou Lepa Jako a jejich písní V Juli.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Kouzlo léta. S Proglasem.

Je přesně 1:30. Prožíváme pondělí 20. červenec 2026. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. Svátek má Ilja. Ruské jméno z hebrejštiny znamená Můj Bůh je Hospodin. A k dnešnímu dni se váží i pranostiky. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. A do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. Příjemný poslech v odpoledním vysílání Proglasu vám přeje Zuzka Černá.

160 let uplynulo od narození polského kněze blahoslaveného Ignáce Klopotovského, zakladatele kongregace sester blahoslavené Panny Marie z Loreta, přítel chudých, opuštěných a dalších lidí na okraji. Naposled vydechl roku 1931. Před 125 lety zemřel novorenesanční architekt a návrhář užitého umění Antonín Barvícius, tvůrce podoby kostela svatého Václava v Praze na Smíchově. A 15 let nás dělí od úmrtí novináře Jiřího Ješe, vězně komunismu, komentátora Svobodné Evropy i Českého rozhlasu, pořadatele koncertů a prvního nositele ceny Ferdinanda Peroutky.

Před 120 lety finský senát odsouhlasil nový volební zákon, který zajišťoval všeobecné a rovné volební právo a jako první v Evropě umožňoval volit ženám. V tento den roku 1992 také Václav Havel odstoupil z funkce československého prezidenta. Zbývalo ani ne půl roku do rozdělení státu. A před 30 lety začaly letní olympijské hry v americké Atlantě a zemřel fotbalový brankář František Plánička. Ambilion, Combination, Ashanti Baba.

85. by oslavil herec, textař, dramatik a spisovatel Jiří Grossman, tvář divadla Semafor. Naposled vydechl roku 1971. 85. slaví emeritní předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky italský arcibiskup Claudio Maria Celi. A 98 let se dožívá básník, prozaik, dramatik, dramaturg a režisér Pavel Kohout, nejhranější český divadelní autor. Informace z dnešku v kalendáři pro vás připravila Kateřina Vitouchová.

0: V Dolních Vítkovicích skončil v sobotu 18.7. Mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Působili tam i dobrovolníci z neziskové organizace ADRA. Jen v prvních dvou ze čtyř festivalových dnů pomohli 20 lidí, kteří potřebovali psychickou podporu. Loni takto poskytli pomoc více než 30 lidem.
1: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množstvím podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
0: Řekla na Colors of Ostrava dobrovolnice ADRY Tereza. Organizace nabízela první psychickou pomoc ve stanu Mental Health třetím rokem. Letos prémiově spolupracovala s platformou HEDEPY, jejíž psychoterapeuti korozovali dějištěm festivalu. Dobrovolníci mohli potřebným nabídnout odpočinek i možnost ventilovat problémy, popovídat si. Podle Edity, zapojené do této nezištné služby, občas přišli i ti festivaloví návštěvníci, kteří už mají diagnostikovanou psychickou poruchu.
2: Někdy ti lidi už rovnou přijdou jako sem si ověřit a podívat se, jak to tady vypadá a že jsme zrovna tady. Kdyby náhodou se něco dělo, tak ať rovnou ví, kam jít. Někteří přichází s tím, že už na internetu si našli, že tady jsme a že díky tomu teprve se účastní toho festivalu, protože je to pro ně nějaká jistota.
0: V areálu Dolních Vítkovic bylo denně kolem 40 000 návštěvníků Colors of Ostrava a další tisíce lidí tam pracovali. Na 7 hudebních scénách se během 4 dnů vystřídalo přes 100 interpretů. Součástí programu byla i divadla a diskuzní fórum Melting Point s více než 150 řečníky.

do svého nitra. Si sáhnu až zítra. Dnes se zatluču v chodě a vypadnu z módy. Pak čelem ke zdi se světem v zádech pro zítřejší žití si vymyslím nádech.

Jen pár vteřinek nás dělí od 14. hodiny a to znamená, že tu je odpolední hudební kompas na pondělí 20. července. Ten nás dnes zavede do Ústí nad Labem, kde působí folková skupina Amazonka Trio. Poslechneme si tři písně, které natočila a vydala v loňském roce. První se jmenuje Neprší.

Představujeme si folkovou skupinu Amazonka Trio ze severních Čech, která vznikla v roce 2018. I když by se podle názvu mohlo zdát, že jde o tříčlenou ženskou sestavu, žena je v kapele pouze jedna, Karolína, zvaná Amazonka, autorka většiny písní. Navíc má Amazonka Trio 4 členy. Karolínu obklopují muzikanti se zkušenostmi z dalších folkových kapel Jaroslav Rampousek, Jiří Šmíd a baskytarista Pavel Šlégr. V jejich životopisech najdeme názvy kapel jako Kliďánko, Náplava nebo Blue Eyes. Každý z nich tak přináší do společného zvuku vlastní zkušenosti i aranžerské nápady. Amazonka Trio získalo dvakrát druhé místo v základním kole písňové soutěže Notování a loni skupina obsadila třetí místo ve finále soutěže Talent Country Rádia. Poslechneme si ještě písně Sosna a Packa zaječí.

prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši radost mám.

To byla ústecká folková skupina Amazonka Trio. Příští vydání hudebního kompasu bude patřit skotské skupině Torridon. Poslouchejte zítra v 7:45 ráno. Tak jako ten dnešního pro vás připravil Milan Tesař.

láskou, která občas mizí. A já se cítím být sama. Nad láskou ryzí, která tu je a naději mi zase dává. Přemítám o životě, který nese krásnu jako vlny moře.

Brněnská zpěvačka, herečka a autorka Terezie Sters vydala letos v lednu své první album Hlubiny. 10 komorně laděných skladeb, mezi nimiž jsou i 3 zhudebněné básně, vyrůstá z osobních prožitků, hledání naděje i touhy potichu a opravdovosti v uspěchaném světě. Na nahrávce spolupracovali producenti Vilém Vosáhlo a Roman Nevrlý, kteří citlivými aranžemi podtrhli intimní charakter autorských písní. My jsme slyšeli tu s názvem Živote.

0: Španělské duo Blanka i Čuči tvoří houslistka a zpěvačka Blanka Altable a kytarista Jesus Enrique Guardado, vystupující pod jménem Čuči Gitára. Na svém třetím albu Universo propojují tradiční hudbu Kastilie a Leonu s prvky současného folku a inspiracemi z různých hudebních kultur světa. Akusticky laděná nahrávka s hostující violončelistkou Natalie Haas a hudebníkem Jaimem Muñozem nabízí citlivé a osobní pojetí tradiční hudby i autorských skladeb. My jsme slyšeli tu s názvem Palo Pinto. A kromě dalších hudebních skladeb se dnes odpoledne můžete těšit třeba na Čaj do páté. Od 16 hodin si popovídá Helena Bretfeldová s Milanem Tesařem, tentokrát jako šéf dramaturgem festivalu Maraton hudby Brno, který více než stovkou koncertů na více než 20 žánrových scénách rozezní od 6. do 9. srpna celé Brno. 11. ročník festivalu Maraton hudby Brno promění centrum města v pulzující prostor, kde hudba zaplní ulice, kluby, divadla, nádvoří i netradiční lokace. Od historických vodojemů přes Alfa Pasáž až po skleněný pokoj Vili Tugendhat postavený přímo na Moravském náměstí. Čtyřdenní hudební maraton přiveze do jihomoravské metropole pestrý výběr world music, balkánské hudby, jazzu, folku, akustické i experimentální hudby. Festival pokračuje v angažování exkluzivních rezidenčních umělců. Letos se této role zhostí francouzský kytarový génius, skladatel a vizionář Nguyen Le. A v 17 hodin můžete naladit pořad Rudl, pořad komunikace mezi námi, tvůrci a vámi, posluchači a přispěvateli. Naladíte ho v 17 hodin a 10 minut.
1: Proglas je společné dílo tvůrců, posluchačů, přispěvatelů. Jeden bez druhého a třetího se neobejde. Inu, bavme se o něm. Bez obav, bez obalů, na rovinu. Rudl. Pořad otázek a odpovědí a nápadů a konstruktivní kritiky. Každé pondělí po 5. odpolední. Nebojte se ozvat.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je přesně 14 hodin a 30 minut na vlnách Proglasu. Vás zdraví Zuzka Černá. Prožíváme pondělí 20. červenec 2026. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. A svátek má Ilja. Ruské jméno z hebrejštiny znamená Můj Bůh je Hospodin. Příjemný poslech.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dabovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dumpovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, anebo lásko, když je to dumpovaný, anebo drahá, když je to dumpovaný, anebo něžná, když je to dumpovaný, anebo sladká, když je to dumpovaný, anebo nebeská.

0: V prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrovi k narozeninám. Expozice vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí, profesora Jindřicha Štrajta.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr z cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Upřesnil redaktor Antonín Žolnerčík. Doplníme, že výstava v Rýmařově potrvá do neděle 6. září.

0: Novou výstavu v Olomoucké katedrále svatého Václava čeká dnes od 16 hodin vernisáž. Snímky pochází od fotografů ze spolku Člověk a víra, který sdružuje autory dokumentující církevní události. Slavnostního uvedení výstavy se zúčastní i biskupové, informoval Proglas fotograf spolku Pavel Langer.
1: Pozván je monsignor Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký, který převzal taky na celou výstavu svůj patronát, ale také ostatní biskupové Antonín Basler anebo emeritní biskup Jan Rautner. Předpokládáme, že to bude spíše setkání fotografů, kdy sdělíme nejen oficiální informace, ale také takové ty informace o vzniku jednotlivých fotografií, o těch příbězích, které jsme zažili při fotografování, a využijeme také té možnosti neformální diskuze s arcibiskupem. Myslím si, že na každého diváka zapůsobí jiný typ fotografie, ať už je to fotografie velkých událostí, typu třeba dnů lidí dobré vůle, nebo nějaké komornější fotografie z nějaké farnosti, z běhmování nebo z křtu. Těch oblíbených opravdu je mnoho, každý si tam určitě nějakou najde.
0: Člověk a víra také aktualizoval své webové stránky. Posluchači Proglasu na něj také finančně přispěli. Pavel Langer rozvedl, že integrovali prvky umělé inteligence.
1: Dneska už není potřeba vyhledávat fotografii podle jednotlivých diecezí, datumu, události, po případě fotografů, což samozřejmě stále jde, ale je možné zadat i nějaký dotaz typu chci vidět západ slunce nad kostelem, a umělá inteligence vyhledá všechny fotografie, na které je něco takového vidět. Ten web je rozšířený o nové funkce, rychlejší vyhledávání, a je na něm v současné době nějakých 990 tisíc fotografií. Čekáme v nejbližších dnech, že se nám podaří na ten web umístit tu milion tou fotografii, bude taková pro vás veliká událost.
0: Expozice bude volně přístupná do 27. srpna každý den podle otevírací doby Olomoucké katedrály.

0: Letní škola slovanských studií letos probíhá od 18. července, a to již po 59. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity do poloviny srpna přivítá zájemce o studium českého jazyka.
1: Těch 59 let je vlastně doba, kdy se na půdě Masarykovy univerzity vyučuje český jazyk pro cizince. Takovou vlajkovou lodí této výuky je právě letní škola slovanských bohemistických studií, které se v tomto roce zúčastní přes studentů ze 38 zemí celého světa. Jejich program je celodenní. Dopoledne probíhá 5-hodinový výukový kurz českého jazyka pro cizince a v odpoledních hodinách máme doplňkový program, který se skládá přednášek, besed a každý týden jeden den trávíme na exkurzích. V tomto roce navštívíme Vranov nad Dyjí s jeho zámkem a přehradou, dále potom Moravský Krás a pivovar Černá hora a samozřejmě nemůžeme zapomenout na Prahu. Pro nejpokročilejší studenty je připravený program 6 vil právě proto, aby se seznámili s tím, co je pro Brno charakteristické v rámci architektury, a to je brněnský funkcionalismus.
0: Řekla pro Glasu ředitelka letní školy slovanských studií a vedoucí kabinetu češtiny pro cizince při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Eva Rusínová.

0: Je 15 hodin a to znamená, že Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, posloucháte pondělní odpolední Plus, je 20. července a ve studiu je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách? Andy Burnham je novým předsedou britské vlády. Co slibuje a jak změnu vnímají Britové? Naftová apokalypsa se prozatím nekoná. Ceny po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Čím to je? A bučení, rozpočité pohledy a prezident, který nechtěl z pódia. Při finále fotbalového mistrovství světa na sebe strhl pozornost Donald Trump. Proč? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
3: Přeji hezké odpoledne. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejce za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
4: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
3: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Nový britský premiér Andy Burnham slíbil, že představí nový politický i ekonomický model fungování země. Řekl to v úvodním projevu krátce poté, co ho král Karel III. Jmenoval do funkce. Burnham připomněl, že je sedmým šéfem britské vlády za posledních 10 let a přislíbil rozsáhlé změny. Plánu je například předložit desetiletý plán, který zemi vyvede ze současné situace.
5: Británie musí ukázat světu, že dokáže znovu obnovit svou stabilitu. Vím, že lidé mají politiky dost. Rozumím vám a chci k vám být upřímný. Nebyli jsme dost dobří, odteď ale budeme lepší. Z tohoto okamžiku uděláme zlomový bod, který přinese Británii největší změny za posledních 40 let.
3: Burnham je bývalým starostou Manchesteru. V čele lejbristické strany i britské vlády po 2 letech nahradil Keira Starmera. Detailně to probereme v odpoledním plusu s naším zvláštním zpravodajem hned po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Za první polovinu letošního roku začalo s rekvalifikací necelých 5 000 lidí. Loni ve stejném období to bylo 6x víc. Lidé mají o rekvalifikace zájem. Úřad práce ale častěji odmítá žádosti o zahájení. O polovinu proti loňsku klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo financí to vysvětluje změnou způsobu financování. Lidé si můžou rekvalifikace zaplatit sami. Některé ale stojí až 80 000 korun. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur, v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
6: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jak uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Začalo zasedání výboru pro světové dědictví UNESCO. V jihokorejském Pusanu se ho účastní zástupci bezmála 200 zemí. Podle vedení této mezinárodní organizace má dnes přírodní i nehmotné dědictví UNESCO 3 největší nepřátele. Války, změnu klimatu a překotný ekonomický rozvoj většiny států světa.
7: Desetidenní zasedání v přístavním městě Pusan rozhodne, které nové lokality letos UNESCO na svůj prestižní světový seznam zařadí. Z přírodních bude vybírat v celkem 7 státech. V kategorii kulturního dědictví potom kandiduje 15 míst ve 13 zemích. Česká republika má k dnešnímu dni na seznamu světového dědictví UNESCO celkem 17 památek a dalších 8 položek je zařazeno do kategorie nehmotného kulturního dědictví. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
3: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informovala řidič nákladního auta. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů. Pokračuje jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
8: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
3: A jaké problémy na vás číhají na silnicích právě teď? Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla na 9. kilometru po nehodě neprůjezdná. Teď už se dá projet levým pruhem, ovšem kolona je dlouhá, začíná hned za Prahou na 1. kilometru a bude se ještě dlouho rozjíždět, stále počítejte s dlouhým zdržením. Na D52 na výjezdu z Brna směrem do Mikulova se popojíždí už od dálnice D1. U Rajhradu na 9. kilometru schořilo osobní auto, jede se jedním pruhem, zpoždění 40 minut. A v Praze ve Vilznově jsou obousměrné kolony kvůli omezení a IP Pavlova i na Hlávkově mostě směrem z centra se popojíždí od hlavního nádraží směrem do centra od Florence. Čekejte vždy 20 minut navíc. Dobře, dojeďte. V noci se na severu zpočátku ještě místy objeví přehánky, jinak se ale vyjasní a teploty klesnou až na 7 v údolích, ojediněle až na 5 stupňů. Zítra bude zpočátku polojasno, během dopoledne od severu až oblačno s ojedinělými přehánkami. Na severu a severovýchodě se čekají místy, večer pak má oblačnosti i srážek ubývat. A teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách zítra kolem 14 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Slovenská skupina Random Choices uzavírá jednu etapu své tvorby albem Takto je to fajn. 14 autorských skladeb staví především na energickém kytarovém roku, ale nechybějí ani prvky funku nebo popu. Nahrávka vznikala postupně z původně samostatných singlů a odráží osobní zkušenosti členů kapely i proměny jejího zvuku po příchodu nového baskytaristy. My jsme z těchto 14 slyšeli skladbu s názvem Spolu.

Prej připadáš si jako robot, co mu teče olej do bod, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani ostych.

Dohrali nám Tají ledy, což je nový hudební projekt zlínského autora Jakuba Navrátila, známého ze skupin Listolet nebo Láska. Jeho nové album Předsklizní obsahuje 9 autorských písní na škále od jemného folku přes výraznější rytmické skladby až k lehce elektronickému zvuku. Texty se vedle osobních témat dotýkají i nejistoty současného světa. My jsme slyšeli píseň s názvem Kaktusy.

0: Ukliďme Česko je stále probíhající dobrovolnická iniciativa. Lidé po celé zemi opakovaně vyrážejí zajistit sobě i druhým čisté životní prostředí.
1: Uklidíme Česko je o tom uklidit nepořádek z přírody a obecně z veřejného prostoru. Děláme to už asi 12. rokem a každý rok se zúčastní zhruba teďka v posledních letech asi 200 tisíc lidí během jednoho roku. Uklidíme Česko vzniklo z mapování černých skládek. My jsme měli mapovací aplikaci zmapujto.cz a lidé nám hlásili výskyt černých skládek a bylo jich tam už několik tisíc nahlášených a potom ti lidé, kteří je hlásili, tak nám volali, jestli teda už je to uklizeno. A my jsme pořád dokola vysvětlovali, že samozřejmě nemůžeme ve třech lidech jako uklidit po celé republice, až jsme pořádali Uklidíme Česko a s dobrovolníky jsme ten nepořádek uklidili. Samozřejmě jsou i země, kde se uklízí ještě víc než u nás, ale myslím si, že jsme na tom, co se týká celosvětového úklidového dne, třeba který bude teďka 20. září, takže jsme spíš v té lepší části.
0: Komentuje pro Proglas člen iniciativy Radek Janoušek a dodává, jakým způsobem se lze zapojit.
1: Dobrovolník jednoduše koukne na webovou stránku www.uklidmečesko.cz a tam najde mapu uklidů, vlastně, které jsou naplánované a může se kterýmukoliv z nich přidat. Mažu stopy.

0: Za 10 vteřinek je 15 minut a 15 hodin a 30 minut. 15×2, hezky se to počítá. Prožíváme pondělí 20. červenec 2026. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. Svátek má Ilja. Ruské jméno z hebrejštiny znamená Můj Bůh je Hospodin. A pranostiky o 20. červenci jsou: na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim, na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima, a do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví. Příjemný odpolední poslech vám na vlnách Proglasu přeje Zuzka Černá.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Odpolední vysílání na vlnách Proglasu.

0: Již za zhruba 20 minutek v 16 hodin čeká dnes vernisáž novou výstavu v Olomoucké katedrále svatého Václava. Snímky pochází od fotografů ze spolku Člověk a víra, který sdružuje autory dokumentující církevní události. Slavnostního uvedení výstavy se zúčastní i biskupové, informoval Proglas fotograf spolku Pavel Langer.
1: Pozván je monsignor Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký, který převzal taky na celou výstavu svůj patronát, ale také ostatní biskupové Antonín Basler anebo emeritní biskup Jan Rautner. Předpokládáme, že to bude spíše setkání fotografů, kdy sdělíme nejen oficiální informace, ale také takové ty informace o vzniku jednotlivých fotografií, o těch příbězích, které jsme zažili při fotografování, a využijeme také té možnosti neformální diskuze s arcibiskupem. Myslím si, že na každého diváka zapůsobí jiný typ fotografie, ať už je to fotografie velkých událostí, typu třeba dnů lidí dobré vůle, nebo nějaké komornější fotografie z nějaké farnosti, z běhmování nebo z křtu. Těch oblíbených opravdu je mnoho, každý si tam určitě nějakou najde.
0: Člověk a víra také aktualizoval své webové stránky. Posluchači Proglasu na něj také finančně přispěli. Pavel Langer rozvedl, že integrovali prvky umělé inteligence.
1: Dneska už není potřeba vyhledávat fotografii podle jednotlivých diecezí, datumu, události, po případě fotografů, což samozřejmě stále jde, ale je možné zadat i nějaký dotaz typu chci vidět západ slunce nad kostelem, a umělá inteligence vyhledá všechny fotografie, na které je něco takového vidět.

0: Dodatečnou registraci umožnili o uplynulém víkendu organizátoři celostátního setkání mládeže v Ostravě, určeného lidem mezi 14 a 26 lety. Možnost přihlásit se na 6-denní srpnový program plný koncertů, přednášek a duchovní obnovy od 1 do 11. srpna. Vypráví se tam i královéhradecký pomocný biskup Prokop Brož, který jako jáhen sloužil v diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách.
1: Tak třeba radost ze setkání, ztišení v modlitbě, obnovený vztah víry v Boha, zažít společnou eucharistii s Kristem a návrat domů v síle Ducha Svatého. To je 5 důvodů, proč jít do Ostravy. Těším se na viděnou.
0: A program tedy opravdu bude od 11. srpna, tedy do začátku akce pořádané sekcí pro mládež České biskupské konference, zbývá 22 dnů. Hymna už je v online zpěvníku pro scholy a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeže.cz. Autorkou písně Odvahu dej nám je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ješka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Finále vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu z Janova evangelia Odvahu, já jsem přemohl svět.

0: Každou sobotu a úterý se na Broumovsku otevírá veřejnosti několik barokních chrámů, které patří k nejcennějším svého druhu v Česku. Sakrální památky propojuje léto otevřených kostelů. Podrobnosti má organizátor projektu broumovský děkan Martin Lanži.
1: Od 9 do 12 během července je možné navštívit 4 kostely, konkrétně Šonov, svatou Markétu, Otovice, svatou Barboru, svatého Jiří a Martina v Martinkovicích a v Boužanově. Tam je Marie Magdaléna, to je jeden okruh a odpoledne potom se jedná o kostely v Heržmánkovicích, všichni svatí, v Ruprechticích, svatý Jakub Větší, v Bernéřovice svatý Michal Archanděl a ještě v Broumově kostelík svatého Václava. Takže těchto 8 kostelů je možné navštívit, ať už dopoledne od 9 do 12, respektive od 14 do 17 během července a v srpnu se to otáčí. My katolici na Broumovsku tvoříme minoritu. V celém výběžku jsme asi 2%, které žijou víru dle intencí katolické církve, takže myslím si, že to, jak to probíhá dneska, tak je ideální model. Jde o to, že jeden den je možné navštívit kostely během pracovního dne a druhý během víkendu.
0: Přiblížil projekt Léto otevřených kostelů děkan farnosti v Broumově Martin Lanži.

0: 120 let nás dělí od úspěchu nejslavnějšího českého krasového badatele Karla Absolona, kompletního zmapování Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu. Její podzemní prostory stále lákají vědce i veřejnost. Správa jeskyní České republiky proto na tyto letní dny připravila sérii speciálních archeologických prohlídek. Návštěvníkům ukážou nejen unikátní krasovou výzdobu, ale i stopy po osídlení od pravěku až po novověk. Čím je Kateřinská jeskyně unikátní? Zeptali jsme se mluvčího správy jeskyní Pavla Gejdoše.
1: Kateřinská jeskyně je jedna z 5 zpřístupněných jeskyní v Moravském Krasu. Ona každá z těch jeskyní má nějaké svoje nej. V případě Kateřinské jeskyně je to největší zpřístupněná prostora vlastně v České republice, která má bez 5 metrů 100 metrů na délku, 44 metrů na šířku a je to opravdu impozantní velký prostor. No a ta jeskyně je taky zajímavá svou krápníkovou výzdobou. Mimo jiné je tam stalagmitový bambusový lesík s několika metrovými hlukovými stalagmity, no a taky útvar čarodejnice, které si lidé rádi fotí, je tak zajímavě barevně nasvícené. Vypadá opravdu jako taková čarodejnice s hůlčičkou.
0: Na co se podle Gejdoše mohou návštěvníci těšit v rámci takzvaných archeoprohlídek?
1: Tahle prohlídka se vyplatí i lidem, kteří už v Kateřinské jeskyni byli v minulosti na té běžné prohlídce po těch betonových chodníčcích, protože v rámci archeoprohlídky se podívají do míst, kam se při těch běžných návštěvách nedostanou, no a seznámí se s nejstarší historií Kateřinské jeskyně. Podívají se třeba na 7000 let staré jeskyní kresby, které tam před pár lety kolegové našli. Jsou to takové černobílé malby kresby na stěnách jeskyně, bočních chodbách někde, kde běžně se návštěvník nedostane, taky musí počítat tím, že tam půjde po pohlíněném povrchu, no a jsou přiblíženy pomocí odborníků z Univerzity Palackého i další nálezy v této jeskyni. Mimo jiné se tam našly z lastur takové zajímavé ozdoby, no a taky se tam objevila pozůstatky penězokazecké dílny, což tady v České republice nemá moc obdoby. Něco podobného se dá najít pouze v Českém Krasu v poněpruských jeskyních, no a nedávno se zjistilo, že něco podobného, to znamená, že středověcí penězokazci, což byl tehdy vlastně jeden z největších zločinů falšovat královské mince, tak se děl právě i tady vnitru Kateřinské jeskyně na úpatí Suchého žlebu.
0: Archeologické prohlídky se běžně konají jen poslední neděli v měsíci, ale pro velký prázdninový zájem přidali pořadatelé mimořádné termíny. Pavel Gejdoš pro posluchače Proglasu doplnil, kdy přesně se mohou do Kateřinské jeskyně vypravit a jak rezervovat místa.
1: Pokud budou se návštěvníci chtít seznámit právě s archeologickou historií Kateřinské jeskyně, takže kromě toho pravidelného termínu, který připadá na 26. července, tak se přidal ještě další termín o den dřív, v sobotu 25. července. Ještě potřeba je zmínit, že vstupenky je lépe si koupit předem na webových stránkách jeskyní caves neboli caves.cz, protože cenom, aby pak nedošli a nezjistili, že už jsou prohlídky vyprodány, lepší si to koupit předem.
0: Pozval na Proglasu do chladného podzemí kateřinských jeskyní mluvčí tuzemské správy jeskyní Pavel Gejdoš.

0: Odbyla 16. hodina a to znamená, že od mikrofonu Proglasu se loučí Zuzka Černá a těšit se na vás bude kolega Joška Javůrek. A teď už čaj do páté, dnes jako pozvánka na Maraton hudby Brno s Milanem Tesařem.
1: Hey, no čokolády, Alexa!

0: Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další pozvánkou na festivaly, tentokrát to bude na již tradiční maraton hudby Brno 2026, který proběhne na přelomu 1. a 2. srpnového týdne. A zcela logicky je mým dnešním hostem můj kolega z Rádia Proglas Milan Tesař. Jinak to, dalo by se říci, spiritus agens tohoto festivalu. Na úvod jsme slyšeli ukázku z tvorby rezidenčního umělce letošního maratonu hudby, vietnamsko-francouzského kytaristy. Prosím tě, Milane, můžeš nám ho stručně představit?
1: Tak je to kytarista Nguyen Le, který tedy se narodil ve Francii, ale má vietnamské kořeny. Jak mi před pár dny v rozhovoru, který jsem s ním natáčel, vysvětlil, tak až poměrně pozdě se dostal k tomu, že ty své vietnamské kořeny přijal do té míry, že se jimi začal vědomě inspirovat. Takže dnes jako kytarista čerpá z jazzu, z vietnamské hudby, z indické hudby, hraje úpravy Jimiho Hendrix nebo Pink Floyd, hraje s japonskými spoluhráči, prostě má velmi rozsáhlý katalog spoluprací a některé ze svých mnoha projektů představí v Brně. Ono je to tak, že ten rezidenční umělec opravdu vždycky přijede na celý festival, v případě Nguyena Le to je tak, že přijede už ve středu, tedy v předvečer festivalu, kdy bude mít masterclass v divadle na Orlí a potom bude mít 3 různé koncerty s různými sestavami ve čtvrtek, v pátek.
0: V jednom případě jsem si všimla, že se tam to jeho jméno zdvojuje, že je tam on a on. To znamená, že je ve dvou různých podobách, nebo má stejnojmenného syna či potomka?
1: Je to tak, že to jeho jméno je vlastně součástí názvu té kapely, takže takhle to tam proto v tom programu to vypadá tak, jak to vypadá. Jenom když bych řekl stručně o těch 3 jeho projektech, s kterými se představí, tak já to vezmu od konce v neděli, to znamená 9. srpna, to bude konce s takovým víc world music triem, kde bude právě třeba vliv té indické nebo japonské hudby. Předtím v pátek to bude na jazzové scéně, takže projekt bude jazzovější, bude to jeho Streams Quartet a úplně začátek festivalu bude v brněnském Sono centru ve čtvrtek večer, kdy Nguyen Le vystoupí jako host dalších 2, abych řekl, hvězd světového jazzu, nejenom jazzu, Omara Sosi, pianisty, vlastně už dříve rezidenčního umělce maratonu, a Paola Frezu, což je sardinský trumpetista a dnes vlastně možná nejznámější italský jazzman. Vím, že Italové si ho hrozně považují a my jsme moc rádi, že přijede do Brna.
0: Tak o tom ještě bude řeč, zahajovací koncert, ale já tady vidím tu masterclass, která je plánovaná na středu 5. odpoledne od 1 hodiny. Znamená to, že ještě je možné se akreditovat nebo už má třídu zaplněnou?
1: Tam je dobré asi sledovat aktuálně stránky. Já se přiznám, že neznám současně, jak je to s kapacitou, ale určitě na webu maratonuhudby.cz zájemci najdou všechny potřebné informace.
0: Ostatně to se týká i všech dalších informací, protože abychom tady prošli úplně celý program, tak na to opravdu nám ani ta hodina stačit nebude. Nicméně víceméně i všechny změny se tam okamžitě zachycují, takže podrobnosti o jednotlivých programových blocích je tam možno najít. Nás bude zajímat úvod čtvrtečního programu, a to guest scéna, neboli hostovací scéna, která je plánována na nádvoří Domu pánů z Kunštátu od 5 hodin odpoledne, tedy na ulici Dominikánskou. Tam se nám představují kapely Dálach, Páni času a Kumbalu. Kumbalu už je dostatečně známá, myslím si, že v programu Rádia Proglas slyšíte poměrně často. Já bych se zastavila u Dálach.
1: Dalach je brněnská kapela, která se věnuje irské muzice. My se vždycky snažíme tady na tu otvírací scénu, tam jenom řeknu, že zrovna tahle ta scéna má vstup zdarma. Ono na maratonu některé koncerty mají vstup zdarma, některé jsou za vstupenky. Tak zrovna na tuhle tu úvodní čtvrteční scénu se vždycky snažíme dát nějaké kapely jednak z Brna, jednak z blízkých třeba z blízkých zemí, takže vždycky je tam někdo ze Slovenska, některé roky třeba i z Maďarska a je to takový opravdu rozjezd toho festivalu, to zná kapely, které hrají svižně, které čerpají z lidových kořenů a které dokážou lidi zaujmout a vlastně nalákat na ty další dny.
0: Vidím, že v dálách repertoáru se hodně objevuje Irsko.
1: Je to tak, je to přesně tak. A vlastně navážou pak ti páni času, což je slovenská kapela, která má v repertoáru třeba Dudy a je to taková větší sestava. A Kumbalu, jak už jsme říkali, tak ti už hrají všechno od reggae a dalších žánrů a myslím, že to bude pěkné na závěr.
0: Těšíme se a uslyšíme Dálach.

0: Posloucháte Čaj do páté a my jsme tu s pozvánkou na Maraton hudby Brno spolu s mým kolegou Milanem Tesařem, hlavní figurou, která řídí hudební program tohoto pozoruhodného, dalo by se říci, celobrněnského festivalu. Už jenom výčet míst, kde se můžete s tou muzikou potkat, je neobyčejně pestrý od bezuličního baskingu, ke kterému se ještě vrátíme, až po jednotlivé scény, které jsou po celém Brně i do různých interiérů. Takže řekněme si, kde lidé všude můžou potkat Maraton hudby.
1: Tak když jsme u těch interiérů, tak je to třeba klub První patro, kousíček od Zelného trhu, je to Sonocentrum, kde probíhá ten velký zahajovací koncert, jsou to taky některé spřízněné kluby jako Music Club, které vlastně přidružují svůj program k maratonu. Taková věc, o které se většinou moc nemluví, ale hraje se každý večer do noci a je to veřejně přístupné v hotelu International, což je vlastně festivalový hotel, tam jsou ubytováni všichni zahraniční hosté a je možné tam tedy přijít večer a poslechnout si živou muziku. Hraje se třeba ve Ville Tugendhat, letos to bude posíleno, protože máme 25 let od zápisu Ville Tugendhat na seznam UNESCO, takže při té příležitosti budou další koncerty přímo ve Ville, hraje se v divadle Husa na provázku, hraje se v kabinetu Moose, kde je rocková scéna a scéna vydavatelství Indies. A samozřejmě hraje se taky venku, na Malinovského náměstí, na Římském náměstí, hraje se na nádvoří Špilberku a já se tak snažím promítat, už je tam taky třeba ta už zmíněná scéna na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, hraje se na nádvoří Husy na provázku, prostě těch míst je opravdu spousta.
0: Ještě bych připomněla jedno z tradičních míst, takové džemovací, které funguje tradičně nejenom v rámci maratonu, a to je Music Club na Opletalové, kde bude koncert. Trochu mě polekal ten název, jsem si říkala, kde to tam mám hledat, protože název toho vystoupení je Veřejně nepřístupná vodní plocha.
1: Tak pozor, to bude taková zajímavost, protože to je kapela jazzová, Veřejně nepřístupná vodní plocha, ale titíž muzikanti zároveň doprovázejí herečku, zpěvačku, písničkářku Terezu Richtrovou, která vydala album u Indies nedávno a ta se představí pak další den na scéně Indies v kabinetu Moose, tedy s těmi stejnými muzikanty, takže oni odehrají v Music Clubu svůj vlastní koncert a potom budou o den později doprovázet Terezu Richtrovou v jejich písních.
0: Dobrá pozvánka. My se ještě vrátíme k tomu zahajovacímu koncertu, který se koná tradičně, dalo by se říct, ve vrcholovém brněnském hudebním klubu v Sono Music na Veveří. A to je to již zmíněné trio jednoho bývalého a jednoho současného rezidenčního umělce. Takže to bude francouzsko, italsko, kubánsko, set, z čehož jsou, jestli vidím dobře, trumpetista, pianista, kytarista.
1: Je to tak.
0: Mimochodem znají se?
1: Znají se. Paulo Frezu a Omar Sosa spolu natočili už dvě alba, takto v duu. A Nguyen Le sice s nimi nehrává nějak často, ale s oběma se zná a s oběma občas se někde potká a zahraje si, takže v rozhovoru mi říkal, že se na to vlastně moc těší, že on tam tedy bude v tomto případě jako host jejich písní z toho jejich nejnovějšího alba Food. Nicméně znají se dobře a určitě si něco nacvičí speciálního právě přímo pro Brno. Jinak Paula Frezu, toho trumpetistu, už roky jsme chtěli jako rezidenčního umělce na festival, nicméně on ve stejnou dobu každý rok pořádá svůj vlastní festival na Sardinii, takže nemůže na celou dobu maratonu přijet, ale letos se povedlo tím, že maraton o malinko dřív, o pár dnů, než většinou bývá, takže ten čtvrtek se nepřekrýváme, tak on může ve čtvrtek přijet a už v pátek poletí tedy na Sardinii na svůj festival.
0: Takže ukázka, která nás právě čeká, je z právě již zmíněného alba dvojice Fresu Sosa s názvem Food, kde jsou jednotlivé písně věnovány různým jídlům. Takže zde Čača Čaj.

0: V rámci maratonu hudby procházíme spolu s Milanem Tesařem program a dostali jsme se k jazz scéně, která tradičně má svoje místo v Huse na Provázku na Zeleném trhu a jednou z umělkyň, kromě již zmíněného Nguyen Lea, který de facto je úplně všude, tak jednou z osobností, která otevírá tuto scénu, Geraldine Schnider, švýcarská zpěvačka, kterou dobře známe z hostování například v Kotača Orchestra nebo vůbec na brněnské scéně se etablovala jako výjimečná jazzová zpěvačka. Letos natočila album s kapelou Sakoby, z níž za chvilku uslyšíme ukázku. Ale co ještě říci k jazz scéně, Milane?
1: Jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Českým rozhlasem Jazz, s Petrem Vidomusem, dramaturgem této stanice, takže on vlastně vybírá, je to tedy tak, že rezidenční umělec má přednost a i s Petrem je to takhle domluvené, že když ten rezidenční umělec je jazzový, tak jako loni třeba Trilog Gurtu měl taky jazzový projekt, tak vlastně je skvělé, že v rámci této scény může vystoupit. No a Petr za Český rozhlas jazz potom k tomu dodá některé domácí interprety, tak aby se představil třeba někdo, kdo už je částečně etablovaný na scéně, což je třeba právě tady ta Geraldine. A dalším interpretem je potom kapela Notepacker, což je mladá, která si myslím, že na své objevení širší veřejnosti teprve čeká, ale právě o toto možná bude zajímavější.
0: Takže zve nás Geraldine Schnider a kapela Sakoby.
2: Boo!

0: Pomalu se dostáváme k pátku a v rámci pátečního programu se na nádvoří hradu Špilberk odehraje Balkan Night, neboli Balkánská noc. A tam to opravdu hýří, dalo by se říci, velice významnými jmény. Vlastně co jméno, to význačný orchestr nám bude obecně asi nejznámější ten rumunský, takže i nepřátelé dechovky si můžou poslechnout dobrou dechovku, a to v podobě fanfáre, čeho, jak se to přesně vyslovuje?
1: Čokarlia,
0: nádherný. Ale objeví se i jiná kapela s nádherným názvem Jumbo Agušovy orchestra. Můžeš nám je představit?
1: Tak Jumbo Agušovy orchestra je kapela ze severní Makedonie, taky tedy jedna z těch rychlých balkánských dechovek. Vlastně ono těch, které by opravdu jednak byly známé a jednak vyburcovali lidi k tanci, tak jich zase tolik není, tedy ne, že by nebyly dobré, ale nejsou právě tak známé, takže vždycky se snažíme tam mít někoho z té špičky. Loni to byla Dubioza Kolektiv, což je samozřejmě ještě o několik tříd možná známější orchestr, ale Fanfara Čokarlia je samozřejmě špička taky úplně absolutní. A já si myslím, že Jumbo Agušovy orchestra k té špičce nemá daleko, takže to bude takový dvojkoncert rychlých balkánských dechovek. Možná takový jenom detail. Paralelně tady s tou Balkan Night, to bude tedy na hradě Špilberku, a paralelně dole ve městě na Malinovského náměstí probíhá romská Django scéna, a ona vlastně Fanfare Čokarlia je romská, rumunská dechovka, takže v ten moment té romské hudby tam bude docela dost. V Brně na dvou různých místech, a to ještě v sobotu budeme mít Julii Kozákovou v rámci World Music scény, a Julia zpívá romské písně, takže kdo má rád tuto scénu, to znamená romské písně, tak si určitě přijde na své.
0: Mimochodem dochází k částečné obnově Guločar, která se nějakou dobu odmlčela, ale teď se jí muzikanti promítli do další kapely, která bude hostovat na maratonu hudby, takže rozhodně Malinovského náměstí nepovšimnutí, oni ostatně budou slyšet velice výrazně. Tam to bývá tradičně, bydlím kousek, takže si ji vždycky užiju ráda. Takže si představíme Fanfare Čokarlia a Jumbo Agušovy orchestra.

0: S Milanem Tesařem probíráme aspoň stručně program Maratonu hudby Brno a blížíme se k sobotě 8.8., kde bude kytarový site-specific happening ve velice originálním prostředí, a to ve Vodojemech na Žlutém kopci, již dopoledne první set od 11 do půl jedné a pak odpoledne od 1 do půl třetí.
1: To možná řeknu, jestli můžu, v těch Vodojemech, totiž Vodojemy na Žlutém kopci, ono je to několik prostor, některé s velmi dlouhým dozvukem, takže akusticky je to výjimečné prostředí, a my se už několik let snažíme vždycky program v těch Vodojmech propojit s tím rezidenčním umělcem. Takže v okamžiku v roce, kdy rezidenčním umělcem byl akordeonista Vincent Perani, tak ve Vodojmech hráli akordeonisté. Loni byl rezidenčním umělcem bubeník Trilok Gurtu, tak do Vodojmů jsme pozvali bubeníky z té brazilské samba školy v Brně, Samba Escuela, a letos, protože rezidenční umělec je kytarista, tak to bude kytarový happening.
0: Takže on si pozve nějaké zpřátelné kytaristy? Anebo on...
1: Ne, to nebude on, ale jsou to prostě, jde o to, že ten nástroj je zachovaný, abychom si vlastně vychutnali akustiku různých nástrojů v takovém netradičním prostředí.
0: Takže se pomalu přesouváme do soboty, která je, dalo by se říci, nejbohatší, pokud je o pestrost různých oborů. Bude tam folklorní scéna, world music scéna, které už se věnoval intenzivně ve svém pořadu, jak se vám líbí. Song scéna na Římském náměstí, kde se objeví Randefu a Lucie Dlabolová. Rocková scéna v kabinetě Můz, kde si představíme jednou z ukázek tradiční brněnskou sestavu Band of Hejsek, ale je toho daleko víc. Pomalu přejdeme do neděle a v neděli se objevuje, dalo by se říci, malý odskok do klasiky, a to v podobě pianoštafety v Alfa pasáži, kterou mýval pod svým patronátem David Mareček.
1: A pořád jí má.
0: Těšíme se, už se patrně bude vracet do Brna, protože v Praze, pokud vím, tak ve Filharmonii končí. A dále to je novinka z mého pohledu, a to Nekonečné varhany.
1: Tak je to taky už vlastně tradiční několik let a je to vlastně, ano, další odskok do klasiky, by se dalo říct, do duchovní hudby. Program, který probíhá v jezuitském kostele na Nebevzetí Panny Marie, takže v neděli odpoledne. Takže buď piano v Alfa pasáži nebo Nekonečné varhany u jezuitů, případně ještě předtím matiné na Nové radnici, což je vždycky stará hudba, tak, a to už je od 11 do 12 hodin.
0: Tak je jasné, že David Dittrich, tvůj kolega v autorství Maratonu hudby, nemohl ponechat klasiku nepovšimnuto. Samozřejmě je tady další dotek toho, co se v Brně a v

0: a Rocco Margheta a Xantula Dakovanu, což pokud jsem si všimla, tak je krécká zpěvačka, velice originální, zajímavá, která vydala velice pozoruhodnou desku Rizituals. A ta má jak své solové projekty, tak projekty s kapelami a zpívá velice zajímavě. Jestli má někdo rád řeckou hudbu, tak tady má místo.
1: Tak určitě, já možná k tomu jenom řeknu, že to Balkán Soaré jsme vymysleli asi před 3 lety proto, abychom ukázali, že balkánská hudba nejsou jenom ty rychlé dechovky, které tedy mají na maratonu stále své místo a budou je mít a jsou vyhledávané, ale že balkánská hudba jsou i písně pomalejší, komornější, jsou to třeba úplně minimalistické sestavy, často dua, takže naším cílem je vyhledávat zajímavé takovéto formace přímo na Balkáně. Máme tam svého kolegu, spoludramaturga Bojana Đorđeviče ze Srbska, který nám ty kapely vlastně předvybírá, nabízí a potom s celou svou rodinou každý rok přijíždí na maraton a prožívá to taky jako svůj festival. Takže ty vlastně balkánští muzikanti, pořadatelé tam potom tvoří takovou malou komunitu a hodně ten festival berou za svůj.
0: To, což velice přispívá k tomu, jak moc je to mezinárodní. A docela si doufám, že to tak probíhá i v tom hotelu, protože tam se mají možnost potkat muzikanti, kteří se jinak asi nepotkávají a teda ty jammy bych chtěla vidět a slyšet. Takže ukázka, která nám představí právě Xantulu Dakovanu.

0: Poslední náš mluvený vstup a pozvánka na část programu Maratonu hudby v Brně, který ještě jednou připomenu, probíhá od 6. do 9. srpna ve všech možných interiérových i exteriérových prostorách Brna. Je programově natolik pestrý, že zdaleka nestihneme všechno. Co však rozhodně pominout nemůžeme, je takzvaný bezuliční basking. Já s tím mám malinko problém, s tímhle názvem, protože, jak říkal můj šéf katedry filozofie, ten viděl v tom to, čemu se říká contradictio in adjecto, tedy rozpor v přívlastku. Jak může být, prosím tě, Milane, basking bezuliční?
1: Je to tak, že? No, tak basking jsou pouliční muzikanti. Ten prvotní nápad, musím říct, že bezuliční basking vzniká ve spolupráci s výtvarnicí Kateřinou Šedou. A ten úplně první nápad před lety byl, že ona ty muzikanty umístila třeba do výloh obchodů a do prostě na různá místa, která sice s ulicí souvisela, ale nebylo to tak, jak to bývá někde na nároží nebo opravdu někde před obchodem. A potom vlastně si vymyslela ty takzvané pokojíky, což jsou vlastně baskerské scény, které mají tvar tam obýváku, tam skleníku, tam
0: koupelny,
1: tak lékařské ordinace, dětského pokoje. A je to tak, že ona už jich vznikla taková pěkná sbírka. Každý rok vzniká jeden nový, většinou napojený na nějaké výročí. Byla to hospoda, byla to právě třeba za covidu ta lékařská ordinace, výročí Johana Gregora Mendla byl skleník, loni to bylo nějaké výročí skautingu, tak to byl právě ten trampský srub s táborákem, který by letos tedy měl být znovu. A letošní novinkou je pokojík ve tvaru dvou místností z vily Tugendhat. Je to opět s tím výročím spojené, s výročím zápisu na seznamu UNESCO, takže vlastně v centru Brna bude stát replika části vily Tugendhat a v ní budou hrát muzikanti.
0: Je to, jak ten program, bych řekla, je velice už dokonale zkompletovaný a my můžeme sledovat, kdo v kterém prostoru přesně kdy bude, tak právě u toho baskingu je to, bych řekla, zahaleno pořád tajemství, protože nám říkají, že kompletní line-up si necháváme v rukávu, máme tady ochutnávku a kromě těch dvou již jmenovaných prostorů, to znamená repliky vily Tugendhat a táboráku na náměstí Svobody, nevíme vlastně nic, takže prostě ve městě budeme muset někde potkat. Mimochodem, což mi připomíná, že pokud je o program, tak se v něm v těch pokojících objeví Marie Tilšarová se svojí sestavou Kdo jsme my a také Game of Love, Nishma Kresmel Trio, další brněnská známá etablovaná kapela Budoár Staré dámy, ale také několik židovských sestav. Můžeš k nám říct něco víc? Já mám pocit, že těch názvuků té klezmer hudby se tam objevuje v programu víc, nejenom v rámci toho bezuličního baskingu.
1: Tak, ono je to, zase to opět souvisí s tou vilou Tugendhat, vlastně s židovskou historií Brna, takže tímto způsobem, tak jako loni v souvislosti s tím srubem bylo víc, řekněme, akustických, folkových nebo až tremských kapel, tak letos to bude částečně orientováno tímto směrem. Jinak hudební program toho baskingu si vlastně Kateřina Šedá vytváří sama, s tím, že právě byly roky, kdy se opravdu dopředu vůbec nevědělo, kdy bude kdo hrát. Teď už je to tak, že některá jména jsou tedy zveřejněna a předpokládám, že tak jako loni potom se třeba na sociálních sítích až v době festivalu objevily ty přesné rozpisy, tak to takhle nějak bude. Na druhou stranu berme to tak, že je to opravdu basking, to znamená pouliční hraní, kdy muzikant přijde, zahraje, odejde, takže je to něco jiného než koncert, na který se dva měsíce těšíme, máme na něj lístek a víme, že začne přesně v tolik a tolik.
0: Já myslím, že určitá nápověda je i v názvech těch kapel, protože přijede Honza Žambok se svým projektem Wolf Lost in the Poem, takže tam už si můžeme trošku představit, v jakém pokoji by mohl hrát. Stejně tak očekávám, že Budoár Staré dámy bude patrně hrát v Budoáru.
1: Tak ono je to tak, že ty pokoje jsou vždycky nějaký ten nový a potom se recyklují některé ty staré, takže já, jestli mám dobré informace, tak by měl být tedy ta vila Tugendhat, měl by být ten srub s táborákem a měla by měly být letos koupelna se záchodem.
0: O, klasika. Tak, tolik k pozvánce na Maraton hudby Brno. Znovu opakujeme, že podrobné a aktuální informace najdete na webových stránkách Maratonu hudby. Milane?
1: Je to www.maratonhudby.cz.
0: Takže to je, pokud je o pozvánky, vše. Takže malinký prostřih na závěr naší pozvánky, ukázky do toho, co nás eventuálně v baskingu může potkat. To je z dnešního Čaje do páté vše. Já děkuji svému hostu Milanu Tesařovi.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem, ať se jim na maratonu líbí, pokud se rozhodnou na některé koncerty vyrazit.
0: Loučí se s vámi z hudební režie Vojtěch Pchálek a od mikrofonu tradičně Helena Bredfeldová. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za několik okamžiků v 17 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Přeji vám příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministr zdravotnictví Vojtěch předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Přestože etická komise dosud nerozhodla, Rusko znovu zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Úřady informují o třech mrtvých. Tenistky Bousková a Havlíčková postoupily do druhého kola dvouhry na turnaji WTA v Praze. Na dálnici D8 popojíždí kolona po nehodě na 31. kilometru směrem na Ústí nad Labem. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle něj na to má ale ministr právo. Černý Radiožurnálu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila.
4: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
3: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal resort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené, přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně tři mrtvé. Další tři lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval taky o dvou mrtvých v Dněpropetrovské a o jedné oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Naopak Kyjev přes noc vyslal přes 400 dronů na Moskvu a její okolí. Ruské úřady hlásí 10 zraněných. Dotaci 8 milionů 600 tisíc korun získá fotbalová akademie SK Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, především mzdy trenérů fotbalové mládeže. Pokračuje náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
5: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
3: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem.
6: Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Bousková porazila ve dvou setech Španělku Bouzasovou Maneirovou. Havlíčková vyhrála 2-0 nad Američankou Parksovou. O postup bojuje Dominika Šalková proti Chorvatce Ružičové. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
7: Dominika Šalková je ve vedení 4-1 v první sadě zápasu. Antonia Ružičová z Chorvatska na podání se snaží ubírat z náskoku české hráčky, která do utkání velmi dobře vstoupila. Teď už vede v uvozovkách jen 4-1 a 0-40. Je to teď v neprospěch Šalkové, která je na příjmu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: V prvním kole vypadla Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodanovou. V americkém Oklahoma City začíná mistrovství světa ve vodním slalomu. Do úvodní disciplíny časovky kajak krosu mužů jako první z Čechů před 17:30 našeho času nastoupí Vít Přindiš. Následovat budou Jakub Krejčí a Matyáš Novák. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte jízdy v přímém přenosu.
8: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Je silný provoz, je tam navíc omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním autem asi 20 minut na průjezdu Brnem. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem hustý provoz. Jede hodně kamionů. První kolonu čekejte před sjezdem na Novou Ves asi na 10 minut. Další fronta pak je ještě u sjezdu na Roudnici nad Labem. Tam na kilometru 31 v omezení havaroval kamion. Tam je kolona na dalších asi 15 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Další je fronta ve směru z D1 na letiště od Jesenice a je to asi na půl hodiny. V Praze ten odpolední provoz komplikuje i nehoda. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most se za magistrálou srazila 3 auta. Blokují pravý pruh a kolona se táhne už od Lanového mostu. Na silnici 38 čekejte půlhodinové kolony na obchvatu Jihlavy směr Znojmo. Před Rančířovem omezení jede se Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
9: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už smáš.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Pěkný den přejeme. Je tu proglasový Rudl a u něho dnes v plném obsazení Martin Holík,
1: Jaroslav Vojtěch
2: a Milan Tesař.
0: Rudl je z dílny, z kuchyně, ze spižírny proglasu, abyste věděli, co bylo, co je, co se chystá. Tak děkujeme za vaši pozornost.
2: Tak my tady máme jako tradičně poděkování, taky přivítání. Tak já možná začnu přivítáním dvou nových členů našeho klubu přátel. To jsou Eva Pavlu z Lipovce a Jana Fictumová z Hradiště. Obě vítáme a děkujeme, že se i tímto způsobem k nám hlásí a budou s námi v kontaktu.
1: Tak já bych, Milane, převzal štafetu a popřál bych dvěma kaprům, kteří mají buď půlkulaté nebo kulaté narozeniny teď v 7. měsíci. Je to Vladimír Křepela z Drnovic u Lisic a Anna Adamová z Míchova Hradiště.
2: Tak a pokračujeme dalšími, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Teď se dostáváme na přelom července a srpna. Ludmila Zajícová z Drslavic u Uherského Brodu, Helena Švubová z Šumperka a Alena Cimelová z Českých Velenic.
1: Dobře. Dárci, kteří mají v týdnu od 20. do 26. července narozeniny, mají 70 a více let a darovali nám v loňském roce nějaký vyšší obnos. Za to děkujeme samozřejmě a gratulujeme a zdravíme. Je to Pavlína Josefusová z Brna, Ludmila Řezničková z Příboru.
2: U paní Pavlíny jenom zmiňuji, že tam už je to opravdu požehnaný věk, tak přejeme všechno dobré do dalších let. Tak dále Marie Mrázková z Kožušan Tážal, Antonín Kolman ze Smržice,
1: Božena Hudcová z Olomouce, Ludmila Tesařová z Prostějova,
2: Anastázie Mecová z Prahy, Miloslava Čábelková z Krakován,
1: Marta Bicanová z Českých Budějovic. A můžeme hned navázat na další dárce, protože Rudl děláme teď o prázdninách na více týdnů. Je to Petr Dvořák z Brna, Josef Janovský ze Strání,
2: Vlasta Strachvicová z Kroměříže, Anna Mrázková z Blanska,
1: Anna Vizinová z Brna, Stanislava Jechová z Prahy,
2: Helena Špíglová z Blanska, Josefa Fialová z Příboru,
1: Danuše Škodová z Drahelčic a hned přeskočíme ještě na další. A tím je Jaroslav Kostka z Petrůvky,
2: Herbert Gross z Mělníka, Marie Skalická z Mníšku pod Brdy,
1: Věra Klíčová z Blanska, Eliška Vašíčková taktéž z Blanska,
2: Marie Kovářová z Liberce, Marie Štarhová z Koroužného,
1: Antonín Nevařil z Popovic, Petr Števka z Blažovic,
2: Marie Neubauerová z Rousínova a Ludmila Vastlová ze Včelné. Tak vám všem děkujeme za podporu našeho vysílání a přejeme opravdu všechno dobré. Ten výčet byl tedy další právě tedy proto, že Rudl, jak už Jarda říkal, vysíláme o prázdninách méně často, nechceme na nikoho z vás zapomenout.
0: Já tady vidím 3x, 4x Blansko.
2: Taky jsem si toho všiml.
0: A to máme velkou radost, protože ten vysílač, který byl docela těžce koordinovatelný, tak je už teď asi 3 týdny nebo měsíc skutečností. On pokrývá vlastně velmi dobře Blansko, také velmi dobře Boskovice, okolní obce a částečně k našemu překvapení milému také valnou část Adamova. Takže je tady v tomhletom geologicky obtížné terénu, jsme rádi, že máme vysílač. A k tomu tedy ještě hned přidám, že máme o týden či 14 dnů déle Mladou Boleslav. Ta pokrývá nejenom Mladou Boleslav, ale i docela daleko, takže i Nymburk a další místa. Zrovna paní z Nymburka, vlastně jeden pán, co nám půjčil teďka peníze, tak si říkám, dal jsem si to na mapě a koukám, že to je tam takové úplně mizerné. A když jsem si přepl na to RTI, protože máme 2 operátory, tak naraz se tam ukázalo, jak je to krásně pokryté. Takže my v tom takhle budeme pokračovat. Oni ti operátoři mají plné ruce práce s tím, aby uhradili teď ten veliký rozvoj, který byl asi před těmi 6 až 12 měsíci a teď je takový trošku útlum, ale nicméně my tlačíme, ale je to záležitost dalších 12 provozovatelů programů, abychom se domluvili, který vysílač má přednost a jestli jsme schopni a ochotni zahrnout do té faktury vlastně nový vysílač. Pro vaši představu, jeden vysílač představuje dneska v tom DABu plus asi 100 000 korun, spíš bez daně než z daní, takže ještě k tomu dalších 21 tisíc. A to je vlastně podmínka, abychom měli smysluplné vysílání, abychom toto pokryli. To znamená, že z toho území se nám přihlásí tolik platících, aby to dalo ročně těch 100 tisíc. Což znamená asi 100 přispívajících tou tisícovkou ročně. Miláte, ty si pamatuješ, jak jsme měli velikánskou kampaň a říkali jsme alespoň korunu denně pro Proglas. Tak dneska by to bylo 3,50. Jo, protože tenkrát byly třeba mzdy 7,5 tisíc. Dneska je to tady, i když máme ty platy nižší, tak je to zhruba čtyřnásobek, takže tak to je. Takže moc krát děkujeme za to a zvlášť vám, kteří se potom přihlásíte a tam není žádná další povinnost, než to, že my máme s vaším souhlasem vaše kontakty, takže vás můžeme upozornit a to bychom teďka využili, to nechci zapomenout, tak se omlouvám, že jsem si takhle vzal slovo. Když jste před lety dali trvalý příkaz k úhradě, tak to bylo naší velkou radostí, protože jsme měli jistotu, že každý měsíc od vás tu 50 korunu či stovku dostaneme. Jo? A jenže po 20 a 30 letech už by to chtělo, že jo, víc. A tak nás napadl takový systém, že byste nechali ten trvalý příkaz, protože ono to není úplně snadné, někomu se nechce, někdo řekne, už mi to nestojí za to, ale teďka jsou vynikající ty DMS, to znamená SMSky dárcovské, z které ti operátoři strhují jednu jedinou korunu a teď nově je dokonce 490 korun možnost přispět, takže je to vlastně nejúspornější způsob, jak poskytnout dar někomu potřebnému, což je právě Proglas, který na tom je založený. Takže pokud byste nechali ten trvalý příkaz tak, jak je, a k tomu si zadali tu DMSku TRF Proglas, teď mezera 490, tak ano, anebo tu menší část, to je 190, tak budeme velmi rádi a vám se to vždycky objeví teda v měsíční vyúčtování toho mobilu, což sice bolí, ale bolí méně než jakýkoliv jiný způsob. Takže děkujeme.
1: My jsme opravdu přesvědčeni, že toto by byl způsob nejlepší, jak vlastně tady z toho ven, protože pokud se tedy statisticky dopočítáváme skutečně toho, co Martin teď zmínil, tak vlastně vidíme tu velkou jakoby propast toho, že se vlastně dříve přispívalo takhle, teď ty trvalé příkazy změnit je skutečně složité, takže tak, jak Martin říkal, toto je úplně ideální případ a nám by se velmi asi ulevilo.
0: Já jenom řeknu příklad kolem důchodu a kolem mezd. Dřív přicházívalo třeba 300 jednotlivých plateb, které dali dohromady třeba 120, 150, 180 tisíc. Tak dneska přichází 220 plateb, čili o něco méně, ale v celku je to třeba už jenom 60. Jo, to znamená, že právě to, ty trvalé příkazy, které byly dříve naší jistotou, tak se dneska stávají jakousi přítěží v tom, že se to ne úplně snadno mění.
2: Na druhou stranu si můžete uvědomit to, co před těmi 20-30 lety vůbec nebylo. To znamená, dnes si kde kdo přispívá měsíčně na Netflix, na OnePlay, na všechny tady ty platformy a je to vlastně taky, jsou to média, jenom tam byste se na to nemohli dívat, pokud byste nepřispěli. Proglas samozřejmě je šířený naprosto volně, ale máme náklady úplně stejně.
0: Řekli bychom, že je to jedna káva v automatu týdně a je to vlastně ta úroveň podpory Proglasu, takže dneska máme asi 16 tisíc přispívajících, mývali jsme 22 tisíc, ale teď zase chodí menší, malý počet vyšších darů, což dřív nebývalo. Takže pořád je to jako dobré a třeba v minulém měsíci jsme byli 50-50, před minulém už také, že vlastně to, co dostaneme, to také vydáme, ale máme tam tu kouli na noze v podobě toho stěhovacího nákladu, který pořád není vyrovná, takže moc děkujeme také a píšeme to v těch zpravodajích třeba za půjčku na slušné procento, abychom mohli právě plnit ty svoje závazky a tak to postupně přesunovat, až to umoříme všechno. Děkujeme.
1: Já jenom navážu na ty finance, skutečně z toho stěhování to byl náklad pomalu 6milionový nebo 5,5 milionu. Je to náklad, s kterým jsme nemohli nijak dopředu počítat, to, že se stěhujete, je prostě věc, která najednou před vámi leží, vy na to nějak zareagujete, nicméně pro nezisk, jako jsme my, pro neziskovou organizaci je velmi těžké se s tím vyrovnat, proto jsme moc rádi, že se nám teď třeba ozval jeden posluchač a skutečně zrealizovali jsme velmi rychle půjčku, tak jako to Martin dlouhodobě mluví, takže budeme rádi, pokud budete někdo z vás schopný nám i nějaké peníze zapůjčit, my jsme velmi rádi.
0: Já když jsem říkal jednomu, že to minulé stěhování bylo 11 milionů, protože jsme kupovali nové technologie, protože už tam ty byly zastaralé, že těch 25 let a toto stálo jen 5,5, tak i tak se mu protučili oči, ale to si vezměte, že postavíte 5 kratších sádrokartonových stěn, zasadíte do nich okna, uděláte to akusticky odolné, někam dáte klimatizaci, protože musíte u těch místností, která nemají okna ven a hnedka jste na 3 milionech. Jo, a když ještě bouráte to předchozí, tak to vás stojí 2,5 milionu. To bylo na té Olomoucké, kde jsme měli závazek uvést to do původního stavu. No a jste na těch 5 hned. Jo, ono je to skutečně ne úplně jednoduchý systém. Ta elektronika je složitá, je drahá. Člověk by si představoval, že tam bude ten stan ve kbelích, jeden mikrofon, jedno pianino, že jeden vysílač a už to jde ven. No tak dneska je to neskonale složitější, ale umí to také neskonale víc věcí. Jenom když si vezmete třeba ty elektronické programové průvodce, které vám píšou na displeji rádia, co hraje a na webu a na satelitu a na vplay.cz a všechno možné, archivy k tomu, že podcasty, tak to jsou složité věci.
1: Ne, já se, Martine, ještě vrátím zpátky k tomu stěhování krátce a k těm financím, protože jsem přesvědčený o tom, že to byl skutečně majstrštyk, protože my jsme 12. září podepsali nájemní smlouvu, 8. prosince už jsme odsud vysílali a skutečně si, milí posluchači, uvědomte, že jsme vlastně rekonstruovali, dělali jsme střední rekonstrukci zhruba 10 normálních bytů, nebo vlastně 15,
0: protože je to kolem 700 metrů
1: čtverečních. Plus jsme tady měli, nebo máme parcelu, která má 4000 metrů. Teď jsme zrovna tady odstraňovali, nebo biskupství, kterému děkujeme, brněnské, zrovna jsme tady odstraňovali pajasany z té parcely.
0: A křídlatku,
1: takže i o to se prostě staráme nějakými společnými silami. Není to jednoduché, jsme šťastní, že tady jsme v tom prostoru a znovu opakuji to naše poděkování, které budu opakovat vždy. Jenom jsem se chtěl vrátit zpátky k té cifře těch, řekněme, 5,5 milionu, myslím, že je velmi nízká, tak?
0: No, tam byly hodně vlastně ty člověkohodiny, protože vemte si, tady je třeba 10 kilometrů různých typů vodičů. Jo, dodnes třeba nemáme optické připojení na internet, protože říkali, bude to trvat tak asi rok a ono to tak asi opravdu bude. Takže zápasíme. Teď nám odešel jeden klíčový technik a vlastně další se zaučují a mají na to, ale tady to předávání těch zkušeností je poměrně náročná věc, protože i když máte ty kuchař takzvané, podívat se, když se něco pokazí, jak se to spravuje, tak to se tak dynamicky vyvíjí, že to téměř nestačíte ani zapisovat. A přichází nové a další technologie a vy se jich nějak musíte uchopit. Tak, Milane, dívám se na tebe, pojďme k programu.
2: Tak, já tady si listuju virtuálně i skutečně kalendářem, takže klidně i zašustím, že tady mám papírový kalendář před sebou, abych viděl data a termíny. Tak je to tak, že program jako takový samozřejmě běží s nějakými prázdninovými změnami a odchylkami. Ty největší nebo velké události začátku prázdnin máme úspěšně za sebou, což byla konference Charis, že, kde jsme přenášeli mše svaté denně. Předtím jsme vám přinášeli informace z Velehradu, z tradičního programu. Takže to všechno máme za sebou. Teď nás mimo jiné čekají v nejbližších týdnech hudební festivaly, na kterých budeme nějak reprezentovat, konkrétně v příštím týdnu. To budou folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Tam vlastně ta reprezentace nebude jenom redakční, takže já dám i tobě, Jardo, za chviličku slovo. Jenom řeknu, že já se v Náměšti, folkové prázdniny se konají tradičně vždycky celý týden, letos to bude od 25. července do 1. srpna. Já tam budu přítomný v úterý a ve středu na tradičním odborném kolokviu, to je takové setkání muzikantů, novinářů, muzikologů, folkloristů, vždy na jedno téma, dva dny se debatuje, je to veřejně přístupné, zdarma. Letošní téma je hudba a politika, takže budeme z různých úhlů pohledu se zamýšlet nad tímto spojením. Takže to zvu úterý, středa, 28. 29. července v Náměšti, ale kromě toho v pondělí a v úterý by v Náměšti měl být taky přítomen náš velký stan.
1: Ano, bude. Takže pokud chcete být tady přítomni s Milanem, tak přijďte tu středu nebo
2: čtvrtek. Úterý, jo, anebo v to úterý. Ale, mám úterý, středu.
1: Úterý, středa, výborně, takže se prolínáme. Takže já v tom stanu budu v pondělí a v úterý, velmi rád vám uvařím kávu a doufám, že těch káviček tam uvařím hodně.
0: No tak to je slovo. Ano. To je slovo, to je politika. Ano.
2: Tak a stan by měl být přímo na náměstí, že na hlavním, tak jako loni, myslím.
1: Nějak teď diskutujeme s Luďkem Strašákem, uvidíme, jak to přesně bude, ale rozhodně ho neminete.
0: Tak jo, jak zatlouct kolíky stanové, že, do té dlažby.
2: Ano, ano, loni jsme byli u kostela, takže tam je menší travnatá plocha, tak...
1: Máš pravdu, Martine, že ty kolíky se často jako nezatloukají. Nicméně, když jsme nedávno byli na Nesvačilce, tak tam byl tak obrovský vítr, že jsme teda museli zatlout všechno, co šlo. A i tak jsme tak trošku viseli na tom stanu, aby to s náma neodlítlo.
0: A jak to s tím pokrývačem na střecha.
2: No a samozřejmě, pokud jde o ty folkové prázdniny, tak vedle naší přítomnosti, vedle kolokvia, tak doporučuji bohatý hudební program. Najdete to všechno na webu www.folkoveprázdniny.cz, případně i na našem webu hudebnirozhovory.cz. Vysílali jsme dva pořady k tomuto festivalu. No a mě potom čeká v dalším týdnu od čtvrtka 6. do neděle 9. srpna Maraton hudby Brno, což bude obrovská akce, kde na více než 20 pódiích po celém Brně se bude hrát hudba opravdu všech žánrů, od staré duchovní hudby až po rock, přes třeba interprety z Portugalska, z Balkánu, romská hudba, písničkáři, všechno, co si prostě představíte. Takže i k Maratonu hudby chystáme několik pořadů, mimo jiné tuto sobotu 25. července Slyšte lidé, kde bude můj výběr hudby, a potom 30. července v pořadu Na stole je téma rozhovor s ředitelem festivalu Davidem Dittrichem, kde se dozvíte třeba i o bohatém programu ve vile Tugendhat a sousedních vilách, protože letos si Brno připomíná 25 let od zápisu vily Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Vidím, Milane, že tvůj analogový kalendář ti poslouží jako balíček karet v legendární písni.
2: Já mám ve své skříni tady sbírku těchto analogových kalendářů od roku asi 97, možná i 6, a nedám na ně dopustit.
0: Ano, milí přátelé, ty nové na příští rok už jsou k mání.
2: Těším se na něj.
0: Máme je tady na recepci, umíme je asi i poslat a rozhodně jsou normálně v knihkupectvích a je to takový opravdu dobře vybavený kalendář, kde je všecko, co má být. Já si ještě, no?
2: No, mě totiž, já jsem rád, že jsou tam hlavně ty svátky všechny, včetně církevních, takže já když připravu playlisty do vysílání, zrovna tento týden jsem chystal třeba na 24. července svatou Kristýnu, tak samozřejmě člověk hledá písničky o Kristýnách, že dva dny předtím Magdaléna, svátek svaté Marie Magdalény, takže zase zařazují písničky o Marie Magdaléně, anebo o jakýchkoliv Magdalénách a podobně, takže i k tomu mi to slouží jako dobrý pomocník.
0: Paráda. Já si trošku přihřeju ještě polívtičku, abyste věděli, jaký tady máme záběr. Tak například to koncertní studio, které už teď máme velmi dobře vybavené, nemáme tam ještě klimatizaci, takže to děláme mobilní jednotkou a není to úplně snadné, ale my si vlastně zatím netroufáme tady něco vystavovat, protože jednak na to nemáme a jednak vlastně nevíme, jestli na ty 2,5 roku, co tady máme teda slíbeno a v pronájemní smlouvě to tak je, jestli budeme nějakým způsobem pokračovat. Ale přišli nám nebo zavolali přátelé, kteří dělali studentský film a potřebovali synchronizovat klavír, takže na filmu je herečka a potom přišla tady moc šikovná klavíristka, která musela napodobit tu herečku, která kazila to hraní. Takže ona musela dělat schválně chyby podle toho, aby to chytlo do toho synchronu. A to jsou věci, které my potom rádi poskytneme vlastně zdarma, protože to jsou nekomerční neziskové věci a oni zase třeba nám něco sami od sebe pošlou, anebo se to jméno Pelikova 2C pro glas potom objevuje třeba v titulkách toho filmu a v tom. A to znamená jako dobrá adresa a o to nám hodně jde, takže my nejsme jenom to rádio, které vysílá a nic, ale právě je tady ta struktura právě mnoha dobrých věcí a akcí. A za to teda děkujeme moc pronajímateli, že Brněnské biskupství, a těšíme se, že to tady bude ještě nějakou dobu.
2: No a pokud byste se chtěli podívat úplně aktuálně na naše koncertní studio, tak dnes, to je pondělí 20. července večer, další koncert ze studia, kapela Rooster Riders, bluegrassová skupina. Jsou to Češi s americkým zpěvákem, takže to bude možná i takto zajímavé. 19.15 začátek a buď samozřejmě na Proglasu naživo, nebo na našem YouTube kanálu taky naživo, anebo se klidně přijďte podívat, pokud to máte k nám do Brna na Pelikovu 20 blízko, takže ještě jednou pondělí 20. července 19.15 začátek, takže když tady budete chvíli před 7. večer, tak to bude ideální.
0: Je to zdarma, je to krásně přístupné tady ze Schengerova náměstí a samozřejmě, že hudebníci mají radost, když někdo reaguje na jejich muziku. Já se zeptám amatérsky, Milane, bluegrass, to je taková ta kytara, co se posadí takhle na vodorovno?
2: Nemusí být. Bluegrass je vlastně taková ta tradiční akustická country. Vlastně je to hudba, která jde svým charakterem až někam do 50. let. To znamená to vlastně, čím byla country hudba, než se zkomercionalizovala, tak bych to možná řekl. Takže třeba na prvních portách, někdy v 60. na začátku 70. let, se country kapely dělily na takzvanou tradiční a moderní, takže to je ta tradiční.
0: Tak, takže to je klidnější a je to libozvučné.
2: Tak, to nástrojové obsazení vlastně bývá tam vždycky akustická kytara, často tam bývají housle, banjo, může tam být právě to dobro, o kterém jsi mluvil, a kontrabas většinou.
0: Ano.
1: Já myslím, že party kolem Roberta Křesťana jsou takové jako typické.
2: Ty od toho vzešli, ale už samozřejmě to posunuli zase o kus dál.
0: Že druhá tráva a modrá tráva, jo? Tak já myslím, že dneska je to z Rudlu všechno. Vy se můžete, přátelé, těšit za 3 týdny opět. Budeme mít Rudl a Jarda k tomu ještě dodá.
1: Já jsem chtěl říct jen své tradiční, ne přání, ale prosbu, pokud by vám zbyly finanční prostředky nad rámec běžných příspěvků pro Proglas, budeme moc rádi, nezažíváme dobré období, je to těžké, je to složité a všechno se to vleče právě tady od toho stěhování. Děkujeme.
0: A když, tak ta možnost půjčit na nějakou dobu, na nějaký slušný úrok je také velmi, velmi pomáhá. Tak moc za to děkujeme.
2: Milan Tesař,
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Martin Holík.

Mladá česká kapela Rooster Riders hraje energický bluegrass a sází na propracované aranže a výbornou instrumentální souhru. Charakteristický zvuk skupině dodává zpěvák a kytarista Matt Whitten z americké Virginie, který doplňuje čtveřici českých muzikantů. V koncertním studiu Proglasu dnes zahrají Rooster Riders živě v rámci pořadu Jak se vám líbí ve čtvrt na 8 večer.

O čem vlastně mluvíme, když používáme slovo spiritualita? Má křesťanská duchovní zkušenost nějaké specifické rysy oproti jiným náboženstvím? Co znamená být duchovním člověkem ve 21. století? A v čem nás mohou obohatit velké osobnosti tradic křesťanského západu i východu? Ve 20 hodin a 15 minut se v rámci debaty z Dominikánské 8 pokusíme pojmy, jako je spiritualita či duchovní zkušenost, promýšlet v hlubší reflexi křesťanské teologie, ale také v kontextu praxe každodenního křesťanského života.

V radioreportu o 10:30 večer navštívíme oddělení kurzů češtiny pro cizince a současně dobrovolnické centrum v budově IMKA v Hradci Králové. Spadají do integračního centra pro cizince diecézní charity Hradec Králové. Posláním je podpora integrace cizinců na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Mezi respondenty Martina Weisbauera bude i vedoucí integračního centra Jan Kočí.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkuji.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Dárky z cest. Pamatuju, že když jsem byla malá a někdo někam odcestoval, těšila jsem se, co mi přiveze. Dárky z cest, suvenýry, všelijaké často ohavné zbytečnosti, které se pietně ukládaly do zasklené vitríny v obýváku vedle sady skleniček, které se používaly jen na Vánoce a vedle slavnostních porcelánových čínských šálků po babičce, které se nepoužívaly nikdy. Když byl dědeček s pěveckým sborem na zájezdu v Bulharsku, přivezl mi malou dřevěnou nádobku, ozdobně vypalovanou a barevně lakovanou, v níž se ukrývala drobounká skleněná lahvička. Taková, do jakých se dnes dávají vzorky parfémů. V té mé byl velevzácný růžový olej. Co se stalo s olejem, to už nevím, ale tu dřevěnou nádobku jsem našla v zásuvce ještě nedávno. Pořád voněla po růžích a já jsem si vzpomněla na dědečka. Mám dojem, že se to už tak dnes nedělá. Nevím, možná málo cestuju. Nebo mi mý blízcí vozí z cest věci, které se dají skonzumovat, nebo které jsou krásné a nepřipomínají tehdejší suvenýry. Jako třeba šálek z Windsoru, z nějž piju čaj, nebo kamínky z pláže, které jsem nasypala do květináčů. Nebo krásnou malou keramickou mističku z Izraele od Lukáše, o které jsem dlouho přemýšlela, k čemu by mohla sloužit, a už pár let ji používáme při obědě. Dáváme do ní kuličky nového koření z polévky, které se nejedí, ale není je při jídle kam bezpečně odložit. Každopádně se mi doma nic jako hloupé suvenýry nehromadí. Je to ale hezký zvyk. Prakticky dokázat někomu, kdo zůstal doma, že jsme na něj mysleli, že jsme si vzpomněli a chtěli mu přivést kousek toho, co jsme viděli a zažili cestou my. Myslím, že to je zvyk, který si zaslouží uchovat.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Nyní vás zvu do společenství modlitby z oficíny, kterou povede jáhen Jan Špilar. Přeji vám příjemný poslech.

míru, spása má je v něm. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, vítejte při modlitbě z oficíny, vysílané dnes z Bohdanče u Zbraslavic, kde hlídáme vnoučata, a tak jsme přenesli ty přístroje tady kousek dál od Brna, ale je to stále formát modlitby z oficíny, tedy zamyšlení v modlitbě nad písmem, nad texty písma daného dne. Aby se nám to lépe podařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vzal jsi na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste. Smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě Svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby ses za nás přimlouval, Pane, smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Modleme se. Bože, veď své věrné cestou věčné spásy, kterou nám svým kázáním a mučednictvím ukázal svatý biskup Apolinář. Na jeho přímluvu nám dej, abychom i my zachovávali tvá přikázání a jednou s ním dosáhli věčné odměny skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Micheáše. Slyšte, co mluví Hospodin. Vstaň, horám předlož svůj spor. Pahorky, ať slyší tvůj hlas. Slyšte hory Hospodinovu při. Popřejte sluchu základy země. Soudí se Hospodin se svým národem. S Izraelem vede svůj spor. Lide můj, co jsem ti učinil, v čem jsem tě unavil, odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví jsem tě vykoupil, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona i Miriam. Co mám přinést, Hospodinu, s čím se mám sklonit před vznešeným Bohem? Mám mu přinést zápalné oběti jednoroční bíčky? Má Hospodin zálibu v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Mám mu dát za svůj zločin svého prvorozence, podle svého života za hřích své duše? Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá, co jiného, než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Víš za sebe, blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. Tak to jsi jednal a já mám mlčet, myslel jsi, že jsem jako ty. Usvědčím tě a řeknu ti to do očí, kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí. Kdo žije správně, tomu ukážu boží spásu. Blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. Aleluja, nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův, aleluja. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Někteří z učitelů, sláva tobě, Pane. Někteří z učitelů zákona a farizeů řekli Ježíšovi, mistře, chceme od tebe vidět znamení. Ježíš jim odpověděl, pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude, než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka vnitru země 3 dny a 3 noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení, odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili. A zde je přece někdo více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A zde je přece někdo více než Šalamoun. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak, milé sestry, milí bratři, vítejte. Dnešní texty jsou sice z všedního dne, ale vlastně připomínají nám také intenzivní vztah muže, který žil ve 2. století, byl to biskup, takže v době pronásledování ještě, jmenoval se Apolinář, tedy česky převzato. My známe v nemocnici u Apolináře, já jsem tam kdysi dávno jako 12letý mladík hrál divadlo pro lidi, pacienty, kteří se léčili se závislostí na alkoholu. Na jedné straně toho pódia byli vyléčení a na druhé straně pódia byli ty ještě nemocní nebo ti ještě, kteří zápasili s tou závislostí. A uprostřed jsme hráli divadlo na obě strany a oni si o tom pak povídali. A vlastně ti závislí se dívali na ty už zřejmě nezávislé a bylo to úžasné, jak vlastně se mohli povzbudit a těmi reakcemi. No, je to zvláštní způsob hraní, nikdy jsem to už potom, jako pokud to není arena, tak to vlastně člověk nezažije, aby byl vlastně z obou stran vlastně vnímán a zároveň se ty diváci navzájem viděli a mohli vidět ty svoje reakce a mohli na to reagovat nebo to jak prožívat. A proč o tom mluvím? Protože Apolinář měl tak hluboký vztah, svatý Apolinář, který měl tak hluboký vztah s Kristem, že Pán Ježíš na základě jeho vztahu, na toho blízkého, toho sjednocení, vyslyšel jeho modlitby, takže vracel vlastně hlas nebo mluvení, schopnost mluvit němým, uzdravoval těžce nemocné a proslul tím. Navíc měl neuvěřitelnou schopnost neustále se vracet do své diecéze, odkud ho pořád neustále ta vrchnost pohanská odvážela do vyhnanství a on se tam vždycky vrátil. Jo? Takže tak, jak někteří vězni utíkají z vězení, pořád dokola utíkají, tak náš biskup Apolinář se neustále vracel a vracel, ať ho mlčili, ať ho mlátili, ať tak zase ho vyvezli. Úplně už skoro vypadal, že umře a zase se vrátil. Prostě. A ještě po cestě právě tou svojí službou misijní a tím darem uzdravovat, tak vlastně ještě ho provázely tady tyhle ty mimořádné skutky nebo příhody,
které způsobovaly ještě větší nenávist a ještě větší jaksi odpor toho vedení, toho města. Žil v Klase, je to blízko Raveny v Itálii, a soustředil se, to je zajímavé pro nás, na Kristovu štědrost. Na Kristovu štědrost. Máme štědrý den a jinak slovo štědrost málo kdy používáme. A tak si představte, že Kristus je štědrý neustále. A tomu věřil biskup Apolinář tak moc, že se na jeho přímluvu a modlitbu uzdravovali lidé z těžkých nemocí nebo z vážných onemocnění. My si říkáme, proč o tom vlastně ten Špilar mluví, protože dnešní texty také se budou zabývat touhou lidí po znameních, tak jako v dávných dobách, tak i dnes lidé by rádi viděli znamení, ale vlastně málo prožíváme tu posvátnost těch všedních okamžiků našeho života, kterou připomíná francouzský jezuita Pierre Teilhard de Chardin. Vlastně všechno, co děláme, i když rijeme na zahradě, i když stříháme vlasy, i když píšeme diplomovou práci, nebo i když se věnujeme výchově dětí, nebo hraní si s dětmi, nebo vaření, nebo uklízení, nebo jakékoliv všední činnosti, tak vlastně to máme a prožíváme to s Bohem, akorát si to plně neuvědomujeme, tak jenom proto na to ten vzácný muž Pierre upozorňoval, abychom si to uvědomili, že nemáme očekávat nějaká výrazná znamení, ale máme prožívat to znamení v každodenním běžném životě. Boží slovo toho prvního čtení od proroka Micheáše nám ukazuje tři důležité prvky, které Micheáše zaujaly, anebo skrze něho Bůh promluvil. Micheáš byl prorok. Předlož svůj spor, člověče, že to znamená, že máme Bohu předkládat svoje třeba i sporná mínění nebo myšlení nebo cokoliv. Máme se prostě s Bohem hádat, tak jak se s ním hádal Abraham a vyhádal Lotovi život, tak jako mnoho lidí, Padre Pio, prostě lidé, kteří opravdu důvěřují Bohu, důvěřují, že to není žádný mocipán, který se bude zlobit, když se ozveme, tak on nám dává možnost diskuze, dává nám, i když máme pocit, že neodpovídá, ale on prostě má rád, když se ozveme, když mu řekneme, co nás trápí, jak to vidíme my, jak bychom si to představovali. No a pokud to bude v náš prospěch anebo ve prospěch těch, za které prosíme, tak Bůh to dá. Pokud to nebude v jejich neprospěch nebo v náš neprospěch, tak to nedá. To je prostě to ovoce, které z toho hádání vychází. Ale máme vlastně ten svůj názor nebo tu svůj postoj, máme ho Bohu představovat v modlitbě, i třeba v tiché, jenom tak prostě, anebo zvolat skutečně nahlas někde, když jsme někde sami, tak nahlas prostě zvolat, Bože, to snad nemyslíš vážně, nebo cokoliv, co vás zrovna v tu chvíli napadá. Bůh odpovídá Micheášovi, člověče, řeklo se ti, co je dobré, jednat spravedlivě, to znamená jednat, aby každému bylo dopřáno to, co mu náleží, i nám, i druhým, to je také mimo jiné podstata správné hádky, ano, aby člověk svoje hranice představil a přijímal hranice druhých lidí a nepřekračoval je. Milovat milosrdenství, to je ta druhá rada z toho textu, to myslím, že je zcela jasné, o co jde, protože nám to nejde, že jo? Takže to většinou chápeme velmi dobře. Pokorně kráčet se svým Bohem, to je poslední varianta. Já jsem byl teď v neděli v Číhošti u hrobu pátera Toufara. Někdy se nám podaří tam zajet na mši svatou s celou rodinou a měl jsem tu možnost tedy prožít tam na rohu oltáře u takové patky. Je taková skvrna ve tvaru nejsvětějšího srdce Ježíšova. Je taková nejasná, ale je intenzivní a byla tam určitě na tom kameni ještě když před koncilem někde ten šutr tam byl. A páter Toufar na něm asi nikdy mši svatou nesloužil, ale je symbolické, že u jeho hrobu vlastně je něco, co se podobá, nebo čím se on připodobnil Kristu, tou svojí strašnou mučednickou smrtí.
A musím teda říct, je tam fotografie nad u té kazatelny a když se podívám mu do očí, tak opravdu se zmenším do úplné miniatury. Mám pocit, že vlastně všechno, co dělám, co myslím, co říkám, tak je nic proti tomu podstatnému milovat. Milovat milosrdenství, tak jak to tady je u proroka Micháše a pokorně kráčet se svým Bohem a pak se nám možná podaří jednat spravedlivě. V žalmu jsme zpívali blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. My moc dobře víme, jaké cesty to jsou, ale často jimi nejdeme, tak to je povzbuzení, abychom kráčeli. Bůh v tom říká a upozorňuje nás v tom žalmu, že není jako my, ne v tom smyslu, my jsme podle jeho obrazu, ale že on nejedná tak povrchně, neuráží se a nemá prostě tady tyhle ty naše vzteky, které prožíváme někdy intenzivně a zproblematizovávají nám život. Tedy před evangeliem jsme slyšeli zpěv Nezatvrzujte svá srdce dnes, tedy víte, dnes, to je každou chvíli, dnes znamená teď, i teď, i teď a zítra teď, kdykoliv to teď bude, nastane, máme mít nezatvrzelé srdce, abychom mohli slyšet Hospodinův hlas a máme se snažit ho zaslechnout. Možná, že se nám zdá, že to je jenom pro mystiky a pro svaté, ale víte, moc dobře víme všichni, že někde to svědomí se ozývá u nás uvnitř a skrze to svědomí Bůh k nám promlouvá. Jenom je potřeba stichnout a naslouchat a dát Bohu prostor, ať už v tichu nebo při čtení Bible, nebo při modlitbě breviáře, růžence, nebo při naučených modlitbách, nebo při nenaučených modlitbách, při modlitbách, které nám tryskají ze srdce, nebo při charismatických modlitbách skrze glosolálii, kterou jsou někteří lidé obdarováni. Prostě máme chválit Boha, jak můžeme a nenechat se odradit žádnými okolnostmi. V evangeliu právě probírá tu touhu po znamení a chtějí prostě lidé okolo Ježíše, kteří ho poslouchají, tak chtějí vidět nějaké zázraky, to, co jsme mluvili ve souvislosti s biskupem Apolinářem, tak u Ježíše ještě intenzivnější, protože se zdá, že je to Mesiáš, že je to prorok a tak lidé prostě si to chtějí ověřit. Jo? No, Ježíš dělá mnoho zázraků, ale bylo, jak se říká, mnoho vdov v Izraeli, přesto Ježíš se dotýká pouze jako některých, neuzdravuje všechny lidi, které potká, ale často uzdravuje, často prostě tu boží sílu, boží moc používá nebo nechá používat skrze sebe. A on jim na to odpovídá. Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení. Já jsem to slovo vzal proto, ne proto, abych nás urážel nebo vás urážel, že jsme pokolení zlé a nevěrné, které čeká na nějaký zázrak, ale proto, abychom věděli, že člověk vlastně, když čeká na něco vnějšího, co nemá vnitřní obsah, tak vlastně sklouzne po té ploše zla a nevěry. Vlastně čekám na zázrak, protože nevěřím, že to je Ježíš, nebo nevěřím, že je to hotový, že Ježíš už zemřel za naše hříchy, spasil nás, všechno můžeme vložit do jeho srdce, do jeho rukou a můžeme v uvozovkách být v klidu, pokud žijeme správně, tedy pokud milujeme milosrdenství, jednáme spravedlivě a pokorně kráčíme se svým Bohem, jak nám připomněl prorok Micheáš v prvním čtení. Proto říká, bude vám dáno pouze znamení proroka Jonáše. V břiše velryby byl Jonáš, také prorok pozván, on byl pozván k tomu, aby hlásal vlastně boží slovo, aby nechal skrze sebe proudit Boha, boží slovo, aby mluvil k lidem v Ninive. Tak utekl na loď a tam prostě byly hrozný bouře, oni se modlili, co se děje a přišlo se na to, že to je kvůli Jonášovi, tak Jonáš se nechal hodit sám, on to nebylo,
že by ho tam hodili z nějak. Jako, on prostě připustil, že vlastně je důvodem toho problému a nechtěl těm lidem ubližovat, tak se nechal do té vody hodit. A spolkla ho obrovská ryba, tam byl 3 dny a 3 noci, což je symbolická připomínka Ježíšovi smrti a vzkříšení. A proto je to znamení Jonáše, je to vlastně to, že to znamení, které vlastně oni očekávají všichni, tak je vlastně to, co my už víme, jak dopadlo, ale oni to tehdy ještě netušili, nevěděli. Takže proto je to komplikované vysvětlovat, protože když to Ježíš vyřkl, tak v podstatě ještě to nebylo. A my už dneska se na to díváme z takového povýšeného pohledu, jakože už víme vlastně, o co jde. To znamení proroka Jonáše, je to úplně jasný, že jo. Prostě Ježíš byl také potom v hrobě 3 dny a 3 noci a pak vstává z mrtvých a vystupuje na nebesa po těch 50 dnech, kdy uklidňuje své učedníky a vybavuje je potom mocí z výsosti a vzniká církev. Ninivští mužové se ale na základě Jonášova kázání obrátili, tady říká Ježíš. Jo? Ale zde před těmi farizeji stojí někdo více než Jonáš. Královna ze Sáby, královna Jihu, přišla za Šalamounem pro jeho moudrost v historii předtím, než se Ježíš přišel. Ale zde je přece někdo více než Šalamoun, což byly osoby Jonáše, proroka Jonáše, Izraelité ctili farizeové a lidé, kteří studovali písmo, ctili ho. Samozřejmě Šalamoun byl pro ně velký král a také má své texty v Biblii, takže je to obrovská síla a řekněme autorita. A najednou je tady nějaký chlap, který se potuluje prostě po venkově, chodí s nějakými chudými podivnými otrhanci, doprovázený ještě navíc ženami, jo, a káže něco o milosrdenství, o lásce, prostě připomíná, jako řekněme, špatné svědomí všem nám říká, šáhni si do svědomí, seš milosrdnej, žiješ, jako jednáš spravedlivě, chodíš pokorně se svým Bohem, tak to je opravdu samozřejmě na zabití, není divu, že ho také ukřižovali, víte. Tak, Apolinářova láska dodávala vlastně mu sílu. To, že miloval Ježíše Krista, mu dodávalo sílu a proto jeho modlitba v Kristu uzdravovala lidskou slabost. Proměňuje Bůh v sílu. To je v té modlitbě, která je v těch textech. Naše slabost, naši slabost Bůh proměňuje v sílu. A tak nechme Boha, aby to udělal. Dovolme mu spojení s Kristem, aby Bůh naši slabost proměnil v naši sílu, tak jako Petr, který zradil a nakonec to byla jeho přednost, protože to, že bojoval a znovu vstal a věřil Ježíšovi, tak se mu bylo potom také přiznáno jako za spravedlnost, za správné jednání. Ne to, že zradil, ne to, že zapřel, ale to, že znovu vstal, víte, a to je důležité vědět, víte, naše hříchy jsou blbý, to je fakt jako blbý, ale když vstaneme, když se odhodláme věřit Ježíšovi, že zemřel pro naše hříchy, abychom my mohli vstát, abychom mohli znovu a znovu vstávat, pak můžeme mít tu naději, že se to děje a že nás Bůh nese a proměňuje naše slabosti v naši sílu. Ostatky svatého Apolináře přinesl do Prahy Karel IV. V roce 1355 ke svatému Vítu, kolegiální kapitula, která byla v Sadové už od roku 1118, tak byla přenesena, převedena v roce 1362 na Větrník, tam byl pak postaven v roce 1784 chrám k úctě svatého Apolináře. Takže jenom aby jsme věděli, že máme kousky Apolináře v Praze, tedy že to je také jistě mocný přímluvce. Kdo by chtěl nějaký zvláštnosti, tak tady máme desátek k Duchu svatému, abychom nesvědčili svými skutky zkresleně.
Takže když chcete využít přímluvy svatého Apolináře, pomodlete se desátek k Duchu svatému, abychom nesvědčili svými skutky zkresleně, abychom neskreslovali, tak to já se hned pomodlím, jak to tady skončíme. Tak jinak samozřejmě prosíme v přímluvách za současnou situaci, prosíme Pána, aby nejen Turek, Macinka, Babiš, Schillerová, Havlíček, Okamura, Foldina a Reichl, aby dostali rozum a následovali pokorně svého Boha, tedy Boha, kterého jistě někde uvnitř věří, ale neví o tom možná někteří. Prosíme, aby Lev 14. dostal sílu vydržet ten nápor, na který je na něho kladen, když se snaží hájit pravou víru a třeba i v tom sporu s exkomunikovanými biskupy z Bratrstva Pia X. Prosíme a připojujeme se v modlitbě k Ekumenické radě církví, která vyzývá k zesílení tlaku na Rusko, aby ukončilo válku. A prosíme také, aby všechna mírová řešení, zvláště v Gaze a na Ukrajině, tak jak Vatikánský úřad se o to pokouší. Takže to jsou ty církevní přání a pak prosíme, Pane, za uzdravení všech těžce nemocných, kteří poslouchají toto vysílání, kteří mají bolesti, ať už kloubů, srdce, ať už mají rakovinu, ať už mají jakékoliv těžké onemocnění, leukémii. Prosíme tě, Pane, na přímluvu svatého biskupa Apolináře, aby si je uzdravil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Prosíme tě také, Pane, o přímluvu Panny Marie. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A pomodleme se modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Vysvoboď nás od všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. A vy, kdo jste u přijímaču nebo v autě nebo kdekoliv mě slyšíte sami, tak přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Pokoj vám. Milosrdný Bože, děkujeme ti za to, že jsme mohli slavit tu chvíli nad tvým písmem a prosíme tě, aby nám to písmo otevřelo srdce, abychom kráčeli s tebou pokorně, v pokoře, abychom milovali milosrdenství a abychom dokázali jednat ve svém životě spravedlivě skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Před malou chvílí bylo 6:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 20. červenec 2026. V katolické tradici je památka starozákonního proroka svatého Eliáše, patrona karmelitánů a letecké dopravy, ochránce před ohněm a nepříznivým počasím. 160 let uplynulo od narození polského kněze, blahoslaveného Ignáce Kolpotovského, zakladatele kongregace sester blahoslavené Panny Marie z Loreta, přítel chudých, opuštěných a dalších lidí na okraji. Naposledy vydechl roku 1931. Před stem a 25 lety zemřel novorenesanční architekt a návrhář užitného umění Antonín Barvícius, tvůrce podoby kostela svatého Václava v Praze na Smíchově. Před stem a 20 lety finský senát odsouhlasil nový volební zákon, který zajišťoval všeobecné a rovné volební právo a jako první v Evropě umožňoval volit ženám. A 85. by oslavil herec, textař, dramatik a spisovatel Jiří Grossman, tvář divadla Semafor. Naposled vydechl roku 1971. Svátek má Ilja. Ruské jméno z hebrejštiny znamená můj, Bůh je hospodin. Pranostiky o 20. červenci, na svatého Eliáše, dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zima. A nebo do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

Jsou plamen je krev, když povrch okoralí. Setřeme svěcí loktem úzkosti. Nevěřte, nejste zdaleka tak malí, aby stín kalvárie k vám až nedostih. A nepohladil vás, když tvrdé světlo dějin buší a šacuje do posledního švu. Nevěřte krutosti,

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. Ten bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

0: Tak si představte, že za to, že luční zvonky nezvoní, můžou obyčejní vrabci. Poslouchejte, jak to bylo.
1: Zvonek broskvolistý Campanula persicifolia je vytrvalá bylina s jednoduchým nebo mírně rozvětveným stonkem s 3 až 8 květy. Veliké modrofialové, zřídka bílé květy ve tvaru zvonku rostou v hroznech. Lodyha obsahuje mléko. Roste hojně v lesích i na pasekách a na křovinatých místech po celé Evropě a Sibiři.

0: To bych rád věděl. Proč se vrabci pokaždé, když začnu vyzvánět, rozletí daleko od zvonice? Mě to uráží.
1: Svěřoval se jednou zvon bezinkám. Ale bezinky u zvonice jen voněly a neodpověděly.
0: Když nezvoním, sedají si mi vrabci na ramena a vůbec se mě nebojí.
2: O bázeň nejde,
1: zašuměly bezinky.
0: Jak to?
2: Kdybychom ti pověděli, proč vrabci odlétají, urazil by ses.
0: Ne, neurazím se, jen mi to pověste.
2: Vrabcům se nelíbí, že zvoníš pořád stejně. V poledne bim bam bim bam, to je mi veselo. A večer bim bam bim bam, to je mi smutno. Dělají si už z tebe na smetišti legraci a říkají, co je nám do toho, jak mu je. Vždycky všechno na sebe vyzvoní. A vůbec, kdo pak má poslouchat to jeho věčné bim bam bim bam?
0: Na smetišti, že si dělají legraci? A co vrabci? Ti nepokřikují celý den stejně?
2: Co pak vrabci? Ty toho naštěbetají. Ale ty povídáš pořád jen o sobě a každému, kdo přijde do vesnice. Kdybychom my byli na tvém místě, nikomu bychom nezvonili.
1: A když toho dne slunce doplulo doprostřed oblohy, zavolal zvon na vrabce.
0: Bim, bam, bim, bam. Polednice vás vyžene ze smetiště.
1: A když slunce zapadlo, pověděl jim zas novinu.
0: Bim, bam, bim, bam, klekánice spadla z večernice.
1: Ale vrabci už tak ze zvyku se sletěli zase na smetišti, vřískali a těch zbrusu nových novinek, o kterých jim zvon právě pověděl, si ani nevšimli. Zvon se chtěl polepšit a opravdu pěkně zvonit, ale nebylo mu to už nic platné. Vrabci na smetišti se nepřestali posmívat. A tu se mu nakonec znechutilo sedět ve zvonici pod stříškou, nechtělo se mu vrabcům vyzvánět, nechtělo se mu dívat na bezinkový keř.
0: Nebudu jim vyzvánět, když se mi posmívají. Uletím odtud,
1: řekl si jednou. Ale protože nevěděl, kam uletět, vznesl se vysoko do oblak a odtud se rozhlížel po zemi. Hledal hlavně takové místo, kde by nebyli vrabci. A jak se tak rozhlíží, přiběhl k němu nebeský beránek, takový, jakého vídáme ve velkých houfech na modré obloze.
3: Ty, poslechni, zazvoň trochu, zatoulal jsem se od svého stáda a nechci se ztratit.
1: Ale zvoneček nezvonil.
3: Zazvoň, prosím tě.
0: Nebudu zvonit.
3: Proč ne?
0: Protože já už nechci nikomu zvonit,
1: řekl zvoneček tvrdohlavě. Beránka to dopálil. Rozběhl se a trkl ho tak silně do ramene, že se zvoneček zapotácel, ztratil rovnováhu a zřítil se dolů. Dole byla louka. Tam tedy dopadl zvoneček jako meteor. Na louku vrabci málo kdy zalétají, a proto zvoneček na louce už zůstal. Houpá se tam na zeleném stonku, mlčí a nezvoní.

0: Zítra uslyšíte o kytičce jménem Maceška. Čteme vám z knížky Pohádkový herbář, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Čas večerního zíváčku plyne jako voda a já bych vás teď, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, děkuji ti za tvoji lásku, kterou ke mně máš. Děkuji ti za to, že opatruješ všechny lidi a chráníš je, aby se jim nestalo nic zlého. Prosím tě, buď s námi i nadále, abychom se tě snažili následovat svým konáním. Amen. A dnešní večerní zíváček už je téměř u svého konce. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc, hezké sny, no a ať zítřejší den je naplněný, plný radosti, no a třeba s vašimi blízkými, rodiči, prarodiči anebo kamarády. Vyraste někam za prázdninovým dobrodružstvím. A mám tu pro vás ještě pár hezkých písniček. Doufám, že se vám budou líbit. Tak tedy ještě jednou dobrou noc.
1: Opustil mě kluk,

V džungli se tančí den co den. A je to zápas neúprosný, když jeden musí z kola ven.

Operator.

0: Skladbou 15th of October a Rye Whisky se nám představila kapela Rooster Riders. Vítáme všechny její členy, jmenovitě Matthewa Whitna, kytaristu a zpěváka.
1: Ano.
0: Jirku Louna, kapelníka a houslistu.
2: Krásný večer.
0: Vojtu Šlajse. Michala Rudolfa Cádra.
3: Díky, dobrý večer.
0: A Kubu Janíčka.
4: Dobrý večer.
0: Kontrabasistu. Mám na úvod takovou první otázku. Když se řekne bluegrass, tak většina lidí si představí hudbu z amerického venkova, ale vy o sobě říkáte, že hrajete americký progresivní power bluegrass. Co si pod tím můžeme představit?
2: To je taková trochu výhovorka. Jakoby my hrajeme, nebo vycházíme z bluegrassového obsazení nástrojového, takže vlastně to, co těch pět nástrojů, co tady stojí na pódiu, tak je vlastně úplně typické. Typické, neslyším se? Raz, dva, tři. Dobré. Typické rozložení bluegrassové kapely, takže i takové ty fakt tradiční kapely někdy v 60. letech hrály vlastně na stejné nástroje, jenom trochu jinak. Na kytaru se hrálo trochu jinak, na banjo se hrálo možná trošku jiným způsobem, jiné rytmy a tak dále. A proto to, co děláme my, taková ta modernější varianta, tak tomu říkáme progresivní bluegrass. I to tak nějak sebou obnáší to, že různě do toho mícháme jiné žánry a jiné vlivy, které třeba známe z jiných kapel nebo z jiných nějakých vzdělávacích institutů například někteří, tak to znamená, že je to progresivní bluegrass a nám přišlo ale, že to, co děláme, úplně neodpovídá tomu, čemu se normálně v tom světě našem, v tom našem rybníčku bluegrassovém říká progresivní bluegrass, protože jedna z dalších takových nějakých charakteristik té kapely je tak trošku to, že do těch nástrojů docela dost řežeme. To jsem tak nějak skromně, neskromně pojmenoval power bluegrass, což podle mě ani neexistuje asi. Tak někdy se tomu říká mesh grass v Americe, jakože mashing. Tak my jsme tak nějak, nebo respektive já jsem autorem toho pojmu progresivní power bluegrass, což je žánr, který neexistuje, ale který věříme, že docela hrajeme.
0: Takže ta hranice mezi tím dělat bluegrass tradiční a vlastně tou svobodou dělat věci po svém je taková docela tenká, dalo by se říct.
2: Je to, hodně záleží, koho se člověk jako zeptá, no, že je spoustu lidí v tom žánru, kteří opravdu ctí hodně tu tradici toho žánru, on vzniknul třeba před cca 100 lety a ty kapely, které se fakt zakládají na tom, jak se to dělalo, ty původní Velká osma se říká, zakladatele toho žánru, tak jsou do dneška kapely, které vyloženě dbají na všechny ty pravidla, hrají stejné písně a je to poměrně, jakoby jsou tam takové rigidnější ty věci, co člověk si třeba může dovolit, nebo co by měl hrát. Ono člověk může hrát cokoliv, ale je jenom omezená množina toho, co by měl hrát. Takže potom, a často se to i promítá do nějakých třeba oděvů, že ty tradičnější kapely hrajou v oblekách a tak dále. Ta hranice tak nějak přichází s tím, když se začnete více zaměřovat na první, třetí dobu a začínáte si s tím víc hrát. V té chvíli mluvíme o nějakém třeba moderním bluegrasse. Ta progrese už v sobě musí mít nějaké třeba jiné prvky, jiné směry, co se nějakým způsobem snoubí v té tvorbě.
0: Jak byste chtěli, aby se cítil člověk, který vás slyší poprvé?
2: To je velice dobrá otázka. Co bych já třeba si přál osobně, tak aby toho posluchače to jako na první dobrou strhlo, aby to bylo, že wow, tam se toho hodně děje, je to dostatečně rytmické a jakoby také jako poutavé, tak to bych si přál, aby byl ten první dojem a ve chvíli, kdy ten člověk už se zasoustředí a začne to poslouchat a nějakým způsobem se víc zaměřuje na to, co reálně v té skladbě slyší, tak bych si hrozně přál, aby v té chvíli poznal, že tam toho je víc než jenom to třískání do těch nástrojů a že jakoby je tam určitá třeba muzikalita nebo právě určité instrumentální věci, se kterými si třeba hrajeme a chtěl bych, aby ten, nebo přál bych si, aby ten posluchač si to jakoby užíval tak nějak i umělecky, jakoby, že na tu první dobrou je to spíš teda fakt jako party a na druhou dobrou to už je vlastně i celkem promakané, tak nějak bych si přál, aby se posluchač cítil.
0: Zahrajeme si druhou skladbu?
2: Tak jo, druhou skladbou otevřeme takovou mini sekci skladeb, které najdete na našem vinilu, o kterém ještě bude řeč. Je tady za náma a je krásný.

0: Posloucháte koncert skupiny Rooster Riders na Radiu Proglas. Pro ty z vás, kteří chtějí vidět koncert i vizuálně, navštivte YouTube kanál našeho rádia. Moje další otázka směřuje k tomu, a už jsme se toho trochu dotkli, že jste z rozdílných nebo různých hudebních prostředí. Je to někdy výhoda, nebo je to spíš komplikace?
1: Řekl bych, že primárně to velká výhoda v tom, že je jako přehršel nápadů. Toho, že když člověk přinese tu novou skladbu, tak najednou všichni v tom něco slyší. A ta výhoda obrovská je v tom, že v tom často každý slyší hodně jiné věci. Že prostě něco já třeba udělám nějakou aranž, teď přednesu to třeba jako Vojtovi prvně, nebo často se to děje, že po částech, když někde jenom tak jsme spolu nebo jedeme autem, tak se o tom začneme bavit a tak. A ten člověk do toho vnáší nějaký svůj pohled a tím, že pocházíme fakt hodně z jiných, jakože že hudba je, že Kuba je klasik a Michala mám v Irsku a tak dále, tak každý to tak nějak vnímá. A vlastně tím pádem je strašně moc z čeho čerpat, z čeho tvořit, že ta kapela vlastně nemá nikdy, nebo neděje se nám zatím teda, hrajeme spolu 2,5 roku, ne 25, ale neděje se nám to, že bychom jakoby měli nějakou skladbu a teď by to bylo také to, že tak co s tím budeme dělat, kluci, jako co tam dáme, že právě naopak spíš to musíme často krotit, aby ty skladby neměly 10 minut aby jsme tam se vyřádili dostatečně, jak vlastně chceme. Takže já bych to hodnotil jako výhodu, je to potřeba kočírovat, ale jakoby opak by byl mnohem horší, kdybychom nevěděli co, že jo.
0: Kdo z vás nejčastěji nosí nápady?
1: Nápady nejčastěji nosí Vojta, benžista. Je to člověk, co poslouchá strašný objemy hudby a má jako i veliký rozhled jednak v tom žánru a v příbuzných žánrech. A já třeba s ním strašně souzním v tom, co se mu líbí prostě. Mm. Mám takovou tu trošku neférovou výhodu kapelníka, že trošku má ten můj hlas možná větší váhu v té kapele. Takže když Vojta s něčím takhle přijde, tak se jako velice často stane, že mě to nadchne a nějak na tom pracujeme. Z druhé stránky ten, kdo nosí nejvíce vlastního obsahu, je Michal, mandolinista, což je velice tvůrčí člověk v různých žánrech. A tam to naopak probíhá tak, že spíš to jsou často třeba, že hele, tady mám text nebo nějaká melodie, jo, nějaké téma mě napadlo, nějaká slova k tomu, co s tím, jaký to přijde nebo nepřijde. A tam spíš často se zrodí nějaké vlastní kompozice, spíše než nějaké třeba rozstříhané a slepené cizí kompozice, což je častěji to, co třeba přinese Vojta.
0: Kdo z vás textuje? Matthew si textuje písně sám, nebo?
1: Je to tak, že ten, kdo složí píseň, tak skládá i text.
0: Ano.
1: Skládáme v podstatě já s Michalem ty věci, co hrajeme. Jednu instrumentálku máme od Vojty, ale já teda osobně k tomu přistupuju tak, že ono mít v kapele člověka, co je native, tak by byla docela asi blbost toho nevyužít, takže já vždycky s tím textem přijdu za ním a prvně se ho ptám, jestli tam nemám chyby, jestli tam nemám nějaké frázovací problémy, jestli to dává smysl, jestli tam nejsou nějaké lepší obraty, takže spíš to probíhá takto, že jakoby to jako minimálně já to hodně konzultuju s Metem, abych si byl jistý, že to je to, jak má být.
0: Jak dlouho třeba pracujete na nové skladbě?
1: Strašně záleží. Jsou skladby, které se zrodí strašně rychle. Jsou skladby, na kterých pracujeme, až bych řekl, měsíce, než to je v nějaké podobě, ve které si přejeme, aby bylo. Těch zrovna kompozice, co poslední jsme dělali, tak to už, jestli na tom děláme třeba 0,5 roku, ale pak jsou vyloženě skladby, co během měsíce projdou celým životním cyklem od prvotního nápadu až po první hraní na pódiu. Že vyloženě strašně moc to záleží.
0: Zahrajeme si další skladbu, která se jmenuje
1: Courting is a Pleasure. Je to takový love song. Love songy se v našem žánru vyznačují tím, že nejsou moc takové optimistické. Tak tohle bude o tom, tohle byl love song o tom, abyste nemilovali ženy a neměli s nimi nic společného ideálně.

0: Poslouchali jsme skladbu Courting is a Pleasure a z koncertního studia Proglasu nám hraje skupina Rooster Riders. Mám hned další otázku. Matthew pochází z Virginie, kde má tento hudební styl své kořeny. Jak jeho příchod změnil zvuk celé kapely?
1: No, hlavně ta změna byla taková, že do té doby ta angličtina byla taková česká a od té doby ta angličtina byla taková anglická, což nám teda udělalo velkou radost, protože zastáváme názor ten, že bluegrass je sice krásný jako ve všech jazycích, ale v té angličtině prostě zní nejlíp. Ta zpěvnost, takové ty samohlásky, hodně samohlásek, to, že v češtině máme takové ty slova jako vždy, což se prostě jako v tomto žánru to nezní tak, jak bychom si možná přáli. A co si budeme, ať se snažíme, jak se snažíme, tak ten přízvuk je vždycky takový evropský u nás. A Matthew do toho konečně minimálně pro mě vnesl takovou tu, takový ten pocit, co z toho má být prostě, to, že je poznat, že ten člověk to má v sobě, že to má prostě v krvi, že je úplně jasný, že to bude zpívat takhle a že to procítí tím způsobem, jakým by měl prostě. Tak to bylo pro mě úplně boží požehnání.
0: Matthew, teď otázka na vás. Co vás vlastně přivedlo do České republiky a k této partě muzikantů?
2: No, tak to je zajímavý. Štěhoval jsem tady na 2007 a ten první rok nehrál jsem hodně. A hrál jsem s nějaký kamarády v Praze, ale to byl folkový věci a open micy a slyšel jsem, že to byl hodně bluegrass tady, velká cena. A to byl nějaký jam v Praze. A každý dva týdny na Usupa. A tak začal jsem tam a to byl moc dobrý. A potkal jsem

0: Ne, já můžu zkusit a viděl jsem video a tak, co mají a já myslím, tak možná je to moc komplikovaný pro mě, ale zkusil jsem a tak to je všechno, to je historie.
1: Vnímáte třeba rozdíl mezi českým a americkým publikem? Určitě tam nějaký je, ale jaký třeba je pro vás? No, tak z vašeho pohledu.
0: Stejný jako anglický a jazyky, to založí. Tak tady nějaký festival jsou klid a taky rodiny a taky další je to možná víc energie a taky v Americe. Na Colorado a Kalifornie to je víc jako hippie grass a taky na Tennessee a Virginie, možná a severní Carolina, to je trošku netradiční, ale víc klid jako rodinný festival. Tak já myslím, že to je skoro stejný, jo. Mm-hmm. Ale je to víc concentrated, jako koncentrat tady, protože to je Spojené státy jsou velké a tady ne, ale máte hodně festivály a skupiny.
1: Myslíte, že i ta česká bluegrassová scéna může obohatit tu americkou?
0: Ještě jedno, tak pardon.
1: Jestli česká bluegrassová scéna může obohatit americkou, jestli může třeba američtí bluegrassoví muzikanti se mohou inspirovat tou českou scénou?
0: Já myslím, že už dělal, jako Druhá tráva a další skupiny už hrály v Americe hodně. A taky já myslím, že česká scéna má vliv na Amerike. A taky nějaký nástroje. Tak máme Pruka a další Kristufek, taky to je majiteli v Americe. A taky, tak já myslím, že může. Jo, může. A je. Jo.
1: Pojďme si zahrát další skladbu. Ta se jmenuje She's Gone, I Feel Good.
2: Spojení těchto dvou skladeb je čistě náhodné.

0: Posloucháte koncert skupiny Rooster Riders z Radia Proglas a ti z vás, kteří se dívají na videoverzi na našem YouTube kanálu, mohou za kapelou na pianu vidět desku a kazetu. A tímto směrem teď budou směřovat moje otázky. Vaše první EP nese název Forest After Dark, stejně tak jako písnička, kterou už jste hráli. A co pro vás tento název znamená? Proč jste ho zvolili zrovna na vaše první EP?
1: Měl by podle mě odpovědět autor písně, textu.
2: No, no tak myslím si, že píseň Forest After Dark se stala přesně tou, kterou, i když jsem třeba přines s tím, že to je hotová písnička, tak se ukázalo, že je potřeba ji masivně přebudovat a zakomponovat do ní vklad každého tady z muzikantů. A i když to původně bylo myšleno jako irský sound a psáno pro kytaru Dadgad, tak se to podobně potom v bluegrassovém obsazení proměnilo úplně pro mě ve fascinující skládačku všech možných stylů. Od Matthewova zpěvu s drivem z USA přes, no musel bych jmenovat všechny kolegy. Jo. A ta skladba se nám nějakým způsobem zalíbila, získali jsme dobrou pozitivní zpětnou vazbu od diváků, kteří to slyšeli. A dostal se na ten shortlist skladeb, které budeme natáčet. A jak tam tak postupně bublala tím backlogem, že se to musí udělat a že to asi chceme a že to jistě chceme a že to natočíme a že tak se nakonec stala titulní skladbou toho čtyřpísňového EP, který máme.
0: Na webu píšete, že Les po setmění je vlastně obrazem toho, co jako kapela děláte, vydáváte se do neznáma, tak bylo pro vás nějaké neznámo při tvorbě této desky?
2: No, to je škoda, že Vojta nemá mikrofon, protože tahle ta krásná deska, omluvte, že chválím vlastní výtvor, není to vlastní výtvor, je to výtvor celé řady lidí, týmu, který zatím stál, tak nejdřív musí vzniknout hudba samotná, ta se natáčela rukodělně, bez AI. A to díky schopnostem tamhle mladého pána Vojty Šlajse, který byl za mixpultem, který dělal vlastně všechny ty důležité kroky, aby to vůbec mohlo vzniknout, který strávil neskutečné hodiny pak času s tím, aby tu desku vypiplal zvukově k dokonalosti a který se nebál Forest After Dark vykročit třeba i z lesa a požádat komunitu a ty špičky v té komunitě o radu. A to je možná asi fajn tady poděkovat všem, kteří se na té desce vlastně spolu podíleli, možná trochu v tichosti, a který pomohli skrze Vojtu pak i nám, aby to mohlo mít takový zvuk.
0: Dnes už spousta muzikantů, umělců vydává hudbu pouze virtuálně, digitálně. Proč jste se rozhodli právě pro vinyl a kazetu?
2: No je to čiré šílenství. ta odpověď není tak složitá. My už ani nemáme CD přehrávače, ukázalo se. Kdo má, tak je zaprášený a nefunguje. USBčka, řada lidí, kteří používají korporátní zařízení, tak zjistila, že jim USBčka zablokovali nebo je postráceli a to už taky nefunguje, což se zdálo jako náhradní forma. A všechno to spěje do digitálních platform, kdy se všechno streamuje cloud. Zdravíme na streamu všechny posluchače, že? Jsme v rozhlasové stanici, ale jsme na streamu, jo?
0: Ano, ano, ano.
2: To je přesně ono. Tak my tou cestou půjdeme jistě taky, jo? Nevím, jestli už máme datum. Ale určitě tam byl důležitý moment smutku nad tím, že všechno, co po nás zbyde, je datový balíček někde v cloudu. Jo. No a zbytek už dokonali takový dílčí preference jednotlivců. Hodně jsme o tom hlasovali, dělali jsme nějaký průzkum, zkoušeli jsme se na nějaký data. Ukázalo se, že jestli něco momentálně roste v prodejích fyzických médií, tak jsou to paradoxně desky. A ne tedy v žánru, to zase je naše vykročení z lesa, asi to bude víc třeba v jazzu nebo tak. Ale no, my jsme to chtěli, tak jsme to udělali.
0: A moje poslední otázka, kde si posluchači a zájemci mohou desku koupit? Na vašich webových stránkách? Ku příkladu?
2: Zkusíš?
1: Možná jednou, nyní to tak není. Docela dost se nám daří hrát, různě po Česku objíždíme, kromě teda evropských hraní i různé kraje, různé kouty Česka, takže to, co bychom si přáli, aby se dělo, je to, že ten posluchač si za náma někam přijede nás poslechnout naživo. Fakt jakoby během toho roku má spoustu možností a určitě se mezi nima najde ta, kterou nemá daleko. A tam na tom hraní jednak nás tak nějak třeba poznal osobně, nebo jestli s náma přišel poklábosit o té desce, nechal si ji třeba podepsat a tak dále. A Takže tak to fyzicky u nás, kdekoliv, kde nás zastíhne kdokoliv, tak probíhá prodej triček, desek, nálepek, kazet.
3: A já tě doplním holou pravdou, že už 3 odešly stejně poštou. Takže to je vlastně pozvánka pro posluchače. Podívejte se na naše webovky, sociální sítě, podobně. Kontaktujte nás, napište, jestli se vám třeba něco i nelíbí nebo líbí. A třeba i o tu desku a my to nějak vymyslíme. Ať už, že vás dostaneme na ten koncert, anebo pak tu desku nějak vám.
0: Zahrajeme si skladbu Jazz Dog.

0: Dnešní koncert skupiny Rooster Riders ve studiu Proglasu se pomalu blíží ke konci a já bych se vás rád zeptal na něco, čehož jsme se už trošku dotkli. Kde vás posluchači a fanoušci mohou v blízké době vidět a slyšet?
1: Tak s radostí bychom vás pozvali na koncert, který považujeme jako takový poměrně velký, co se teď blíží. Kapela Gangsta Grass totiž přijede z USA a bude tak nějak tady tourovat po Evropě a nám se podařilo z nějakých záhadných důvodů je přesvědčit, aby si s náma zahrali v Praze. Takže 4. srpna v burze číslo 4 budeme dělat předkapelu perfektní kapele Gangsta Grass. A je to takový jako svátek, až volají nám tak různí lidé, že jakoby jak se vám vůbec podařilo, že tohle jste jako zorganizovali a tak. Takže velice doporučujeme, kdo nezná Gangsta Grass, tak si je pustíte. Je to kombinace rapu a bluegrassu, což pokud já vím, tak nikdo jiný nedělá na té scéně. Je to jako hodně, hodně zajímavá fůze.
2: A formát je koncert plus jam, takže nástroje sebou.
1: Tak, tak. Tak to je taková ta veliká věc, na kterou bychom srdečně chtěli pozvat. A jinak například Vysocká pouť, Vysoké nad Jizerou začátkem srpna, v Chrudimi koncem srpna na festivalu Zlatá pecka, potom v září u Olomouce Velký Týnec, Týnecká folková zahrada a tak dále. Všechny podrobnosti jsou samozřejmě na stránkách rootsriders.com. A Instagram, Facebook a tak dále samozřejmě. Děláme, co se dá.
0: To je tolik Jirka Loun, kapelník skupiny Rooster Riders. Já vám děkuji, že jste přijali pozvání do našeho pořadu. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od mixážního pultu Šimon Vítek. A jakou skladbou se rozloučíme?
1: Píseň se jmenuje Power of Love. Je to takové vlastně, že ten půlře s tím naším repertoárem, co jsme dnes přinesli, tak nějak se trošičku noří do těch všech možných žánrů. Takže už jsme slyšeli Irsko, slyšeli jsme jazz, slyšeli jsme trochu bluegrass a teď přichází čas na popovou muziku. Děkuji moc.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: O čem vlastně mluvíme, když používáme slovo spiritualita? Má křesťanská duchovní zkušenost nějaké specifické rysy oproti jiným náboženstvím? A co znamená být duchovním člověkem v 21. století? Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Spiritualita, jak uchopit duchovní zkušenost, která proběhla 9. října 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují teoložky a spoluautorky knihy Co znamená být duchovní? Kateřina Bauer, Denisa Červenková a Klára Suchomelová. Moderuje Tomáš Sixta. Audio a video záznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
2: Se slovem spiritualita se v poslední době hodně operuje. V takových různých, můžeme říct možná i klišé, jo. Lidé odmítají náboženství, ale touží po spiritualitě, jo. Nebo církev se musí vrátit ke spiritualitě. Nebo třeba se říká, že i humanitní vědy jako psychologie uznávají spirituální rozměr člověka. V takovýchhle větách o tom slově předpokládám, slýcháme, slýcháte. Ale málo kdo už jak si nám se pokusí rozkrýt, co se pod tím slovem spiritualita skrývá. My na to máme takovou první kapitolu v té knize a když jsem ji připravoval spolu s Denisou, tak jsem se dozvěděl, že existuje, že už někdy na začátku 21. století někdo spočítal 92 různých definic spirituality, což to činí poněkud nepřehledné území.
3: Ten pojem zkušenost, opravdu někdy je dobré rozlišovat takové jako tři základní úrovně, protože ne každá zkušenost je křesťanská a ne každá zkušenost je nutně duchovní zkušenost. Zkušenosti životní děláme spoustu a ne každé zkušenosti bychom řekli, o každé zkušenosti bychom řekli, že je duchovní. Může být potenciálně duchovní. To duchovní, prosím vás, je takové trošku nebezpečné slovo, protože ono to někdy působí dojmem, že se bavíme o něčem, co je nehmotné, eterické, nemateriální, ale to by vůbec asi neodpovídalo. A teď jsme u toho slova, které Tomáš zmínil, obsahům křesťanské tradice nebo obsahům zkušenosti křesťanské tradice. Když řekneme duchovní nebo spirituální nebo spiritualita, tak se tím vždycky odkazujeme na činnost nebo na působení, na přítomnost. Teď to řeknu takovým slovem, které vlastně nemám ráda, ale používáme v tom textu transcendentního činitele a obecně řečeno na přítomnost a působení Ducha Svatého. Jo, proto spiritualita, protože je to působení Ducha Svatého v lidském nitru. V té knížce právě k tomu mám jednu studii, kde je takových jako podle mě pět základních rysů dobré zkušenosti, o které bychom mohli říct, že je křesťanská a duchovní. A přišlo mně, že je důležité, aby to, jak o ní mluvíme, aby bylo provázáno s tím, co říkáme, že je taky křesťanská nauka. Protože za mě, když řekneme křesťanství nebo křesťanská duchovní tradice, tak se bavíme o souboru, který tvoří nějaká nauka. Z té nauky vyplývají potom nějaké třeba vyplývá nějaká etická soustava, nějakých norem, doporučení a tak dále, prostě jak žijeme. A pak tomu patří taky charakter slavení, nějaký typ liturgie. Samozřejmě organizace a tak dále, to mně přijde, že je trošku jiný level. A když se bavíme o nauce, tak ta nauka taky nevisí ve vzduchoprázdnu, protože když se bavíme o tom už zmíněném pojmu zjevení, tak se bavíme vždycky o zkušenosti s Bohem, který se dává poznat, který sděluje člověku, jaký je Bůh a jaký je člověk jako takový tváří v tvář Bohu. V křesťanství se mi nabízí odpověď na otázku, jaká je realita, které dáváme jméno Bůh v křesťanství a dostávám i odpověď na otázku, kdo jsem, což je základní náboženská otázka, kterou máme společnou se všemi tradicemi. Jeden způsob, jak bych ráda vyslovila ten základní rys křesťanské duchovní zkušenosti nebo její základní obsah, je poznání Boha láskou a v lásce. Definice z janovských spisů, která říká, že Bůh je láska, je prostě jako naprosto zásadní sdělení a je to sdělení nějakého obsahu, který se mi otvírá právě v rámci toho, čemu říkáme spiritualita nebo duchovní zkušenost. A opravdu se zdaleka vůbec nebavíme o sentimentu, bavíme se o povaze reality jako takové.
2: Jeden z rysů křesťanské duchovní zkušenosti ty uvádí, že má charakter daru, což mi přijde jako hodně důležitý rozměr, že to není něco, co si člověk, řekněme, může zařídit, ale že má vždy charakter toho, že je přijímána na způsob daru. A druhou důležitou dimenzí, vůči který někdy ty debaty o spiritualitě vlastně nedostačujou, aspoň podle mýho názoru, je to, že ty tam dobře podotýkáš, Deniso, že ta spiritualita je věc, že spiritualita má svůj jako sociální rozměr, komunitní rozměr, že my někdy redukujeme pojem spiritualita jenom na něco jakoby čistě individuálního, ale to není, nevystačíme si s tím, nebo byla by to nějaká redukce.
3: Když se bavím o spiritualitě, tak se bavím o působení ducha v lidském nitru, to znamená v mém nitru. Bavíme se o osobním vztahu s Bohem, o nějakém intersubjektivním vztahu, zase odborně řečeno, pardon, mezi mnou a Bohem. Božská osoba se setkává s mojí osobou. Jeho osoba proměňuje moji osobu. Já se stávám jím, on se stává mnou. To je to křesťanské chápání společenství s Bohem nebo sjednocení s Bohem. Jak to popisuje řada mystiků. Ale tenhle ten jako velmi vlastně nějak niterný a někdo by řekl možná subjektivní moment, on vždycky automaticky je, nebo aspoň zase v té spiritualitě, i v té spirituální linii, ve které žiju, já patřím do řádu karmelitek, tohle vždycky chápem jako ten moment, který zároveň hluboce přetváří prostředí, ve kterém žiju. Ta proměna prostředí, ve kterém žiju, musí prostě začít niternou, osobní, hlubokou proměnou, hlubokým kontaktem s působením Ducha Svatého, nechat se přetvářet.
2: Klára tam má tu kapitolu o důvěře a my jsme zase v reví Salve, která je trošku s Dominikánskou 8 taky propojená, vydali číslo Salve o důvěře asi jako poměrně krátce před tím, nebo rok, dva před tím, před tou naší knihou. A vlastně to mělo, myslím, nějakou rezonanci. Důvěra jako nějaký možná rys křesťanské duchovní zkušenosti, jako nějaký obsah, který je pro současného člověka důležitý.
4: Já jsem ve svém textu tematizovala důvěru Terezie z Lizie, a to především v kontextu exhortace Sela Confiance papeže Františka. To téma mi přijde velmi aktuální, protože se vlastně ocitáme v době, která je plná nedůvěry. Nedůvěřujeme institucím, politickým systémům, nedůvěřujeme druhým a často ani sami sobě. A Terezie z Lizie právě v té exhortaci papeže Františka měla spiritualitu velmi nabitou tímto tématem důvěry a tuto důvěru pojímala především vztahově, tedy k Bohu. A pro nás, věřím, může být velmi inspirativní právě proto, že se taky ocitáme v kontextu, kdy je realita velmi náročná a složitá a potýkáme se s těžkostmi. Já ve své kaplanské nemocniční praxi se potýkám s lidmi, kteří přichází do krizí, protože se jim hroutí svět před očima, dostávají nepříjemné diagnózy a přitom ještě předevčírem žili úplně normální život a člověk v tomto kontextu potřebuje nějakou pevnou půdu pod nohama a stejně tak i Terezie z Lizie asi rok a půl před svou smrtí dostala velmi těžkou diagnózu, ze které vlastně, nebo kvůli které poté zemřela. A i přesto ten její život vlastně nějak jako je protknut důvěrou v Boha, který je ten první, kdo koná, který je ten první, kdo miluje a o kterého se ve všech svých těžkých chvílích ona sama mohla opřít. Tak i přesto, že vlastně věci nejdou tak dobře, jak by člověk doufal, tak je tu někdo, s kým může kráčet.
2: Já bych ještě navázal na jeden pojem, který ty tam používáš v té své kapitole. Myslím, že jim začínáš, a to je pojem rezonance. Vlastně mluvíš tam o nějaký rezonanci, úplně na úvod té kapitole, o nějaký rezonanci mezi nějakýma, řekněme, osobnostma, postavama z dějin spirituality a naším životem, naší zkušeností. A to vlastně, jak jsi to teďka předestřela, vlastně postavu nám vzdálenou 100 let, víc než 100 let, tak vlastně najednou rezonuje s nějakou naší zkušeností třeba postmoderních lidí, pro který ta skepse je vlastně jako něco, v čem žijeme.
5: Učit dějiny spirituality je velmi složité. A jak říká Sheldrake, dost často jsou psány prostě perem těch vítězů a těch, kteří takovou tou mainstreamovou spiritualitu, a některé formy spirituality nebo duchovní zkušenosti jsou vlastně opomenuté. Tak já vlastně mám takovou tendenci v životě vybírat si ty druhy, které jsou na okraji nebo zapomenuté. Ale nejen to. Ale v tomhle je vlastně nějaká pravda, jo? Že ta rezonance je vždycky jenom částečná, protože musíme hodně kopat, abychom se dozvěděli i o těch hlasech, které nezaznívají v učebnicích. A nebo byly na pomezí nějakého církevního života, někdy dokonce možná, mohu říct, nazvání heretiky, ale pak se vrací v nějaké obnově, zase nějaké jiné století najednou jsou módní. Jo? Tak i takové postavy vlastně v rámci dějin spirituality jsou. Tak to mě vlastně zajímá.
3: Od inspirace není daleko ke kopírování nebo klonování. Jo? A myslím, že poslední, co by po nás Ježíš chtěl, je, abychom se stali kopií nějaké spirituální postavy z toho či onoho staletí. Jo? A i následování Ježíše Krista, jak ty sám dobře víš, neznamená prostě překopírovat to, co přečtu v evangelích, tak, jak to běží, ale opravdu aplikovat ducha Krista do svého života. A to znamená, že musím být dobře člověkem své doby. Mám dojem, že dneska znova potřebujeme najít nějaké mapy duchovního života, orientovat se v jednotlivých etapách, jo? Nebýt pořád na začátku, v úvodu něčeho, ale taky vědět, jak se potom hýbat dál v duchovním životě. Co když přijde krize? Jak ta krize vlastně vypadá? A kam jdu? Jak vypadá cíl duchovního života? Co je to dovršený duchovní život? Co to znamená žít ve spojení s Bohem nebo ve sjednocení s Bohem? A myslím, že ti autoři jsou zajímaví právě tím, že jako byli dost samostatní v tom, aby si tu cestu našli, a že v tom je ta hlavní inspirace. A zároveň, když se podíváme právě do dějin spirituality, tak vidíme, že některá ta místa se vlastně stále opakují, že tam jsou některé takové jako konstanty toho, s čím bychom asi měli v duchovním životě počítat, když se pokusíme, odvážíme se vydat se zase o kousek dál.
5: My působíme s Denisou v Centru péče o duši a tam vlastně přicházejí lidé z církve, ale i mimo církev. A přicházejí lidé z nějakého náboženského kontextu, ale i úplně mimo náboženský kontext. A přesto hledají něco duchovního ve svém životě a potřebují, my se jim snažíme pomoci to pojmenovat jejich jazykem. A proto jsem předtím mluvila o jazyce. A já jsem si uvědomila, že jestli existuje nějaká potřeba, teda kromě toho, že je potřeba překládat své křesťanské klišé do nějakého jiného jazyka, to je na nás, myslím, to je náš úkol, tak je to potřeba být pozorován jako duchovní potřeba.
4: Já si pamatuju na přednášku pana profesora Hoška, který nám jednou řekl, že nejčastěji se v nemocnici setkáme s lůžkem, vedle kterého bude Buddha, Panna Maria, Ježíš a ideálně ještě krystaly. A asi tak to dneska vypadá v nemocnicích, že se rozhodně člověk nepotká s bigotním katolíkem, který vedle sebe má pana Ježíše, ale často se setkáváme s lidmi, nebo já aspoň ze své velmi krátké nemocniční praxe, respektive praxe kaplanské, s lidmi, kteří rozhodně nejsou vyhraněnými, co se týče jejich duchovního života. O své zkušenosti mluví v termínech, které bychom asi nepoužívali ani ve spirituální teologii, ale myslím, že se dá mluvit o nějaké duchovní zkušenosti, kterou prožívají, a docházíme k tomu, že se to duchovno projevuje jako opravdu ve chvíli, kdy je člověk ve velké krizi. Myslím, že se rozhodně jedná o lidi, kteří touží po nějaké hloubce, po duchovnu, po nějakém smyslu, ale třeba v Ducha Svatého bych asi řekla, že nevěří, nebo myslím, že by asi sami nedokázali říct, že v sobě mají Ducha Svatého. Ale myslím, že jako kaplan jsem tam já jako ten, kdo věří v Ducha Svatého a kdo ho tam přináší do té konverzace, i když vlastně se o něm přesně nebavíme, protože se třeba za toho člověka modlím. Nesnažím se já tu svoji víru předat, protože kaplanská práce rozhodně není nějaká evangelizační služba, ale snažím se toho člověka vidět jako člověka, který přede mnou leží a má nějakou hodnotu, protože je člověkem. A ten Bůh, kterýmu já věřím, ho miluje. Myslím, že v kaplanské práci jde především o to nenavázat úplně důvěru jako ve mně, jakožto kaplana, ale možná najít něco v životě toho člověka, čemu lze důvěřovat. A popravdě řečeno, já se ve svém disertačním projektu budu zajímat také o to, jak můžu já jako kaplan vlastně podpořit důvěru například v ten pracovní tým, protože si myslím, že je hrozně důležitý, když vás někdo léčí, abyste vlastně těm doktorům opravdu důvěřoval. Ale jak to navázat a neudělat ty pacienty ještě více zranitelnými, je podle mě velký oříšek. A myslím, že je hrozně důležitý si udržet určité jako hranice profesní. Protože se člověk vlastně jako ocitá v krizi a snaží se v té krizi vlastně si najít nějakou pevnou půdu pod nohama, tak se nesnažit sám sebe, jakožto kaplan, udělat tím pevným bodem. Já vlastně se pokouším najít pro toho člověka něco, co nejsem já, o co se může opřít. A třeba Terezie z Lizie právě ukazuje tu cestu opírat se o Boha, ale vlastně ne všichni mají Boha jako to, o co se můžou opřít. A možná jsou i jiné věci, jako je jejich rodina, nebo blízcí přátelé, příbuzní, a nebo nějaké důležité a jiné hodnoty v jejich životě, o které je možné se opírat. A vlastně v podstatě důvěřovat tomu, že nejsou tedy sami, nebo že ten život má smysl.
5: A je to i otázka, jak něco ponechat nevyjádřené, když je to nevyjádřitelné. A tady zase si pomůžeme teologickými termínami apofatické a katafatické cesty poznání Boha, to znamená katafatická cesta, že něco říct můžeme, zaplať pánbu za to. Máme symboly, máme obrazy, máme slova, ale tahle cesta, ta naše díky Bohu za ní stvořenost, která je vlastně v tomto případě dobrá, protože můžeme používat jazyk a symboly, umíme díky Bohu nějak i číst a interpretovat, což je otázka interpretace a mezí interpretace. Ale ta musí vždycky být korigována tou apofatickou, to znamená, že Bůh je ještě nad to všechno. Tyhle dvě cesty, když poznání Boha, když korigují sebe navzájem, tak nás ochraňují, nás samé, před nějakou jakoby modloslužbou slova. Jo? Před obrazem Boha, který by byl modlou. Před, i když se nám zdá otevřený, ale nakonec třeba jako být nemusí. Jo. Pro nás možná, jo, pro druhého ne. Jo.
2: Jean-Luc Marion mluví o konceptuální idolatrii, o modloslužbě těch konceptů, které máme. A modloslužba, jak víme, už ze Starého zákona je vždycky opakem nějaké věrnosti Bohu. A to znamená, my i ty naše koncepty můžeme zboštit a pak nám mohou bránit a mohou být tím, že rosteme, mohou se stát tím, že rosteme do šířky a ne do hloubky. Ve lidské spiritualitě bychom měli docenit roli pochybnosti, která nás zase může, která může zpochybnit i to, co v té zkušenosti, kterou nazýváme duchovní, je to naše. Do duchovní zkušenosti, do zkušenosti člověka s Bohem, si člověk přináší svoji nějakou podmíněnost, přináší si do ní svoje očekávání, jak ta zkušenost bude probíhat, přináší si do ní svoji formaci, nějaké svoje předporozumění. A možná i to, co si do ní člověk přináší, jí trochu utváří tu zkušenost. A pak samozřejmě přichází ten zlý, drzý skeptik, který říká, no a tak nevytvářím si tu zkušenost já, když už takhle vlastně vím, že částečně ji ovlivňuji, protože jsem člověkem s nějakým repertoárem konceptu, tak není to tak, že si ji úplně jako sám vytvářím. A tam mi přijde důležitý, nebo se to snažím říct v té kapitole, to, že duchovní zkušenost není jenom to hlazení po srsti, ale je to taky něco, co náma otřásá. A to nám vlastně to trošku jako vyvrací tenhle ten koncept, že tu duchovní zkušenost si člověk dělá tak, jako aby mu bylo dobře v tom světě, tak jako vyhledává ta zbožná slova a zbožná setkání a zbožné druhy modlitby, které mu přinesou nějaký útěšný pocit. Ale je potřeba nezapomenout taky na to, že Bůh je Bohem otřásajícím, který může, může nějakým způsobem nás rozhodit naše mínění o světě a že setkání s Bohem vždycky nějakým způsobem zpochybňuje to ten status quo, ve kterém se nacházíme, nebo ve kterém se třeba nachází i svět a naši bližní. Já srdečně děkuji Dominikánské 8, nakladatelství Karolínům a především Denise Červenkové, Kateřině Bauer a Kláře Suchomelové a vám všem, že jste přišli.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. července. Milí posluchači, papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním odpočinku v Castel Gandolfu. Tam také v bráně apoštolského paláce vedl nedělní modlitbu Anděl Páně a na jeho nádvoří vyslechl v sobotu večer koncert, který na papežovu počest uspořádala diecéze Albánu. V druhé části pořadu pak uslyšíte další pokračování našeho cyklu Malá škola liturgie. Tentokrát je věnován významu pohybu při liturgii, a tedy pěti procesím při bohoslužbě. Příjemný poslech. Unáhlené soudy, vnucování se silou a touha po nadvládě nemají s evangeliem nic společného, připomněl Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 19. července. Papež vyzval věřící, aby následovali způsob jednání Boha, který trpělivě proměňuje svět zevnitř, aniž by člověku odnímal svobodu.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. Mluví o dobré pšenici a koukolu, hořčičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl a přichází s výrazem triumfu. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti, znamením své nenápadné lásky, která nám ponechává svobodu přijmout ho nebo odmítnout, která si hledá cestu i

0: uprostřed plevele. Působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante.
0: Bratři a sestry, v těchto podobenstvích nám Ježíš sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního. Toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali doprovázet tyto cesty a rozpoznávat je v nepatrnosti každodennosti a v prostotě běžného života. Roste totiž neviditelně, jako kvas v mouce, a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že Bůh je nepřítomný. On nás však doprovází neustále a jeho láska k nám je neustále při díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým ať už jako jednotlivci nebo jako církev obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka, která není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami staneme jako malé zrnko evangelia, které klíčí, a jako kvas lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás. V závěru polední mariánské modlitby se papež obrátil k věřícím shromážděným v Castel Gandolfu a ujistil je, že s obavami sleduje události v zemích zasažených válkou a násilím. Nezapomínejme na ty, kteří kvůli konfliktům trpí a umírají. Vedle velkorysého nasazení ve prospěch míru nechť nechybí ani naše vytrvalá modlitba. V sobotu 18. července večer se papež na nádvoří letní rezidence v Castel Gandolfu zúčastnil koncertu pořádaného diecézí Albano. V závěrečném poděkování umělcům a organizátorům zdůraznil, že ve světě poznamenaném válkami, nenávistí a násilím pomáhá krása hudby a umění pozvednout zrak k Bohu a najít naději. Žijeme ve světě, v němž chybí krása. Je tu tolik problémů, války, konflikty, nenávist, násilí, nezaměstnanost a mnoho dalších nesnází. Možnost zúčastnit se události, jako je tato, je opravdu velkým darem, protože nám připomíná, že existuje něco víc. Ukazuje, že muž a žena dokážou zviditelnit krásu, která jde od srdce k srdci, a pomáhá nám zahlédnout nebe, pozvednout k němu zrak. Řekl papež Lev v závěru koncertu v Castel Gandolfu. Houslista Marco Rogliano přednesl polonézu s variacemi z třetího houslového koncertu Nicola Paganiniho, zatímco klavíristka Rosanna Tomasi Golcar představila volnou fantazii a variace na téma Normy Vincenza Belliniho v úpravě Luise Bacalova. Umělce doprovázel orchestr i Musici di Parma pod vedením dirigenta Piera Carla Orizia.

Zvyk otupuje, takže nám může snadno unikat význam gest, která děláme. A jestliže se to děje v běžném životě, zajisté ještě více to pociťujeme v liturgii. Do liturgického obřadu, do bohoslužby, téměř vždycky vstupujeme rozptýlení. Rychlý rytmus všedních dnů rozptyluje nebo dokonce mate, dezorientuje naše srdce, stejně jako rozum a city. Liturgický obřad, bohoslužba, má vracet člověku orientaci, znovu správně nasměrovat naše srdce, rozum i city. Jak víme, jazyk těla a gest je velmi bohatý. A je-li tělo v pohybu, stává se ještě výmluvnější. Chůze při liturgii není pouhým přesunem z jednoho místa na druhé. Je to pohyb, který zahrnuje celou osobu. Právě při liturgické slavnosti má chůze ztělesnit chápání víry jako cesty. Křesťanský život je následování Ježíše, kráčení vpřed. Chůze v křesťanském životě a ještě více při bohoslužbě se stává jakýmsi podobenstvím o církvi na cestě. Na cestě je ten, kdo si předem stanovil cíl. Ale na cestě je i ten, kdo ještě neví, kam směřuje, ale s nadějí hledá místo, kde by našel pokoj. Při liturgii mají proto zvláštní význam procesí. Pomáhají nám totiž porozumět, jakým směrem se má náš život ubírat. Najdeme jich hned několik. Úvodní procesí směřuje od hlavního vchodu k oltáři. Slavnostním způsobem připomíná příchod Pána mezi nás v osobě kněze. Shromáždění povstane a to je také první pohyb, který doprovází tento slavnostní příchod a vyjadřuje ochotu vstoupit do vztahu s Bohem. V tomto úkonu jsme vyzváni, abychom se ztotožnili s putující církví na cestě ke Kristu, kterého symbolizuje oltář. Vstupní procesí otevírá kadidlo a kříž, což je připomínka modlitby, která stoupá k Bohu jako libá vůně. Když vstoupíme do nějakého domu nebo místnosti, už na prahu vnímáme vůně, která je typická pro různá prostředí. Stejně tak je vůně kadidla výraznou charakteristikou, možná dokonce silnější než zrak a sluch, upoutávající pozornost k tomu, co se chystáme slavit. Kromě toho kadidlo pomáhá věřícím pochopit, že naše modlitby, jakkoliv mohou být skromné, stoupají k Božímu oltáři, když jsou přednášeny v Kristově jménu. Okamžik dalšího liturgického procesí nastává před evangeliem. Celebrant nebo jáhen směřuje k ambonu s evangeliářem a je doprovázen, je-li to možné, ministranty se svícemi a kadidlem. Toto procesí má připomenout tajemství Kristovy přítomnosti. A proto jsou gesta, jimiž je provázen evangeliář, stejná jako ta, která jsou vyhrazena pro oltář. Má se tak zdůraznit, že pouze Kristus je naším mistrem. Kráčíme k němu, který má slova věčného života a který je definitivním Božím slovem určeným člověku. Poukazuje se tak na spojení mezi oltářem a ambonem, dvěma místy, z nichž pochází pokrm pro život věřících. Boží slovo a Kristovo tělo a krev. Třetí procesí nastává při ofertoriu, tedy obětování. Nesení darů k oltáři má být znamením oběti našeho života, oběti, která se odehrává na cestě a v čase a která není nikdy zcela dokončená. Procesí přinesení darů má tedy vysoce duchovní hodnotu a význam, protože ukazuje na účast na Kristově oběti skrze oběť našeho života a na ochotu nechat se proměnit Boží láskou, která nás vede k bratřím. A konečně čtvrtý procesní pohyb se odehrává v okamžiku svatého přijímání. Význam tohoto procesí je dvojí.
společenský i osobní. První se projevuje, když společně kráčíme, abychom přijali Kristovo tělo, a také zpěvem, který sjednocuje lid na této cestě. Druhý je naopak zdůrazněn vyznáním víry, naším amen, které pronášíme před přijetím eucharistického chleba. Z presbytáře pak vychází poslední procesí, které nás vede zpátky k bráně kostela. Odtud se znovu vydáváme na cestu, naplněni Bohem, abychom Boha zvěstovali, abychom svým životem říkali, že nic není silnější než jeho láska. Je to on, kdo dává smysl našemu životu a kdo jej naplňuje. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek
1: a Martin Holík.
0: Nyní vás zveme do společenství modlitby večerních chvál.

0: a modlíme se ze 4. týdne žaltáře, texty pondělní, strana 1290 v novějším vydání breviáře, v tom rozšířenějším 1290 a 1160 v tom starším původním 1160. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Vší cti, chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, Stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v skutcích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, v bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi i všechno stvoření, ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydabídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování za hojné spasení. Chvála tobě, náš Bože, za tvé smilování.
1: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha Bohu, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Oslavujte Pána Pánů, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On sám učinil velké divy, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On moudře učinil nebe, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On učinil veliká světla, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
0: On pobil Egypťany v jejich prvorozencích, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On vyvedl Izraele z jejich středu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Mocnou rukou a napřeženým ramenem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On rozdělil Rudé moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On vedl svůj národ na poušti, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On potřel veliké krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On zabil mocné krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sichona, krále amorického, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A Oga, krále bašanského, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: A dal jejich zem do majetku, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Do majetku Izraeli, svému služebníku, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On si vzpomněl na nás v našem ponížení, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: On dává pokrm každému tvoru, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
0: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
1: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
0: až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Z prvního listu Solunianům ze 3. kapitoly. Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

0: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše, Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Ježíš neopouští ty, kdo v něho doufají, proto ho pokorně prosme.
2: Synu Boží, vyslyš nás.
1: Kriste, náš Pane, ty jsi naše světlo, osvěť svou církev.
0: Aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v tobě zjevila.
1: Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve.
0: Když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.
1: Ty jsi zjednal svou krví světu mír.
0: Odvrať hřích nesvornosti a metlu války.
1: Bohatstvím své milosti pomáhej manželům,
0: aby dokonale ji zobrazovali tajemství tvé církve.
1: Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpustím hříchy,
0: aby se radovali mezi tvými svatými.
2: Synu Boží, vyslyš nás.
0: Připojme Ježíšova slova.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zůstaň s námi, Pane Ježíši, když se schyluje k večeru a oživ naši víru, abychom tě spolu se svými bratřími a sestrami poznávali ve slovech písma a při lámání chleba. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis.
1: Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Nejprve vyslechneme korunovační mši. Jejím autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Zpívají Aleš Nehněvajsa, Ondřej Caska, Bohdan Petrovič a Martin Bárta. Doprovází komorní filharmonie Pardubice. Diriguje Robert Stankovský. Druhou a poslední skladbou je Paskalia C-moll pro varhany. Jejím autorem je Johann Sebastian Bach. Na varhany hraje Jiřina Pokorná. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Korunovační mše a napsal ji Wolfgang Amadeus Mozart. Zpívali Aleš Nehněvajsa, Ondřej Caska, Bohdan Petrovič a Martin Bárta. Doprovázela komorní filharmonie Pardubice. Dirigoval Robert Stankovský. Druhou a poslední skladbou byla Paskalia C-moll pro varhany. Jejím autorem je Johann Sebastian Bach. Na varhany hrála Jiřina Pokorná.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme osmou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem V zámku. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 8. V zámku. V 9 hodin druhého dne zahrčel lehký kočárek s párem bílých koní před lesovnou. Děti čekali. Vedle kočího v premovaném kabátě seděl Lokaj. Seskočil, pozdravil, otevřel dvířka kočáru a řekl dětem: Tož si sedněte, mladý pane a slečinko. Maminka Hajná, která přitom také byla, div se nepokřižovala. Ještě to, mladý pane, takovému cápkovi Hajných, kam jen to takhle půjde? Ale Lokaj pozdravil, sedl zase ke kočímu a už jeli. Zdeňa si prohlížela špičku svého střevíčku a ani muk. Teprve, když se před nimi ukázala pískem vysypaná cesta k zámku, řekla potichu. Mně se zdá, Kájo, že mě začíná bolet bříško. Kája už neměl času odpovědět. Kočár zastavil, zas jiný pán tu stál, už byli u vchodu do parku. Kája se uklánil na všechny strany. Byl trošku v rozpacích, ale pomohl si z nich poznámkou ve chvíli, když zahradník s pomocníkem a poklasným šli kolem. A to je lidu ke stolu, to má vzácná paní jasnost práce, než uvaří. Ale už jim šel vstříc sám pan kníže. Usmíval se na ně a děkoval jim za pozdrav. Jen jděte, paní kněžna čeká. Těší se na vás. Zrovna přeběhla po schodech dívčina v tmavých šatech, bílé zástěrce a bílém čepečku. Hluboko se uklonila knížeti a Kája si myslil. Je, to je jistě někdo od jasnostů. A taky se uklonil a řekl. Rukolíbám, vzácná paní, rač dát pán Bůh dobré ráno. Ale už byli v chodbě a Kája se hrozně polekal. Stálo tam několik rytířských brnění, zrovna jako rytíři sami, s kopími v ruce. V Kájovi hrklo, ale honem se zas uklonil. Pěkně vítám, a to jsou k nám hosti, ale já bych tu šavličku schoval, mohla by z ruky vypadnout. Kníže pán se smál a vysvětloval. To nejsou rytíři, Kájo, to je než rytířské brnění. Už stáli u vysokých dveří. Rostlé palmy postaveny byly po všech koutech, koberce byly vyšší, měkčí. Už otevřel kníže dveře. Pohnula se těžká portiéra uvnitř zavěšená, kníže ji rozhrnul a teď? Proti ním šla mladá, krásná paní v bělavých, dlouhých, splývavých šatech. Na její hlavě leskly se do zlatova copy hustých vlasů v korunku stočené. Velmi laskavý úsměv na jejich rtech, když sladkým hlasem promluvila. Buďte nám vítány, děti. Těšila jsem se na vás. Jak vidím, ne marně. Jste roztomilé děti. Jen pojďte dál. Kája byl nesmírně překvapen, že ta mladá, krásná paní pozdravila dřív než oni. Proto se honem poklonil a spustil. Pochválen pan Ježíš Kristus, ruku líbám vzácná paní jasnost, rač dát pán Bůh dobré ráno. Já jsem si ani nemyslel, že je vzácná paní jasnost taková mladá a hezká. Já myslel, že šedivá a hluchá a nemůže na nohy. A to jsem moc rád, že ne. Kněžna se zase tak mile usmívala, ale víc než prve, a řekla. Což Zdenička, ta mi nic nepoví. A je vzácná paní, vaše jasnost, to je než holka a ty jsou k ničemuž. To ona až za chvíli, až se okouká. Ale pozdravila taky zdvořile, prosím. Před dětmi rozevřely se druhé dveře a Kája div nevykřikl údivem. Široká okna, teď sluncem zalitá, plná byla nádherných květů. Mezi okny v klecích byly cizokrajní ptáci. Veliká akvária se zlatými rybkami stála v rozích komnaty, která byla celá, jak řekl potichu Kája, jako růžový květ. Stěny růžové, na podivně točených židlích růžový atlas, Růžové záclony splývaly z oken, růžové květy voněly z růžových váz. Lustr byl z růžového skla a růžové stínítko se přes něj přetahovalo. Pro pána krále Teta, vyhrkl Kája, to je ale krása. Paní kněžna ho vzala za bradičku, zadívala se do jeho sazových očí a řekla: kéž bych byla tvou tetou, Kájo, snad by... Ale kníže řekl jí laskavě něco cizí řečí a ona se obrátila ke Zdeně. Ty jsi jedináčkem, Zdeničko. Nemáš ani bratříčka, ani sestřičky.
1: Ano, prosím, vzácná paní, vaše jasnost, ale tuhle Kája je zrovinka jako náš. Až budu veliká, budu u nich vyžínat trávu.
0: A teď ke stolu, děti, řekl kníže. Otevřel zas jiné dveře a taková přívětivá komnata se jim ukázala. Zas bylo všude plno skleníkových květů a stůl.
1: Jeje, to je tu věcí, řekl Kája uznale a sedal si, kam kněžna ukázala.
0: Zdeňa vedle něho. Na talířkách před nimi byla jablková pěna s oplatkou. Chutnalo dětem znamenitě. A potom oříškový dort chutnal zrovna tak a drobné máslové a čokoládové cukroví i šlehaná smetana a výborná čokoláda v šálkách sjížděly rovnou do ledvin. Děti jedli velice slušně. Jak Kája poznal, že už má dost, ohlásil:
1: zaplať pánbu za všecko. Moje ledviny mi zrovinka teď povídaly, že už nemají ani kousíček místečka. Bylo to všecko moc dobré, ale kdybyste měla, vzácná paní jasnost, někdy cestu okolo Hajnovny, zastavte se tam. Naše maminka peče rozpíčky, inu, jen se jazejček kroutí. A bramborové placky, to byste koukala. Kdyby tak byla aspoň jedna, těch sladkostí máme dost na jak dlouho.
0: Paní kněžna vzala si děti k oknu. Zřejmě se nesmírně bavila, protože její vždycky smutný úsměv byl teď veselý. Kája povídal o mamince, o tatínkovi, o Pánovic, o tetě Kovářovic, o Šafářovic, o tetě Dvořákovic a když po dvou hodinách šli děti s paní kněžnou do velké jídelny, usmívala se paní kněžna upřímně. Poobědváme, děti, potom se půjdeme podívat do skleníků, do konírny, ještě našim lékárnu vám ukážu, celým zámkem vás provedu a potom, tu se zasmušila, potom se podíváte také na našeho Leonka. Bylo už po druhé hodině, když kníže i kněžna šli s nimi levým křídlem zámku ke komnatě Leonově. Byla rozkošná. Nač jen 13-leté dítě může vzpomenout, toho byly plné stoly i zdi. Nejvzácnější hračky, nejkrásnější květy, nejlíbeznější obrazy, nejsladší hudba z hracích strojků a zrovna uprostřed biloučké lože jako květ s bílými tylovými záclonami. Kněžna dotkla se jemně rukou obou dětí. Jděte blíž. Na hedvábných polštářích viděli děti velkou neforemnou hlavu. Bezvýrazné oči tupě se dívaly v jeden kout. Ručky slaboučké jak hůlky, voskově žluté, ležely nehybně. Kněžna odhrnula lehkou přikrývku. Zřejmě křivé a také tak tenoučké nožky jako tříletého dítěte. Kněžna dotkla se něžně jeho čela. Jeho odulé, skoro bezbarvé rty se trochu pootevřely a divný, skučivý, ani ne jako lidský hlas, vydral se mu z hrdla. Jako když noční pták zaskřehotá. Oči dětí byly plné smutku. Kája cítil, že mu vyhrknou z očí slzy. Když si vzpomněl na maminčina slova, slzy polkl.
1: Zácná paní jasnost, však Levounek z toho vyroste.
0: Ale z kněžniných očí řinuly se slzy proudem, když odpověděla. Nevyroste, Kájo, všecko marno. Když já si vzpomenu, že by měl běhat, mluvit, jásat, po mně ruce vztahovat a když vím, že tomu tak nikdy nebude, že vždycky bude jen odkázán na tu postýlku nebo vozíček. Kdyby nebylo mé víry v Boha, co bych si počala?
1: když je mi nejhůř, když už si myslím, že na světě nikdo nemá takovou bolest jako já. Podívejte se, děti. Popošla pár kroků vlevo a otevřela dveře. Jdu sem, hle. Byla to zámecká kaple. Na oltáři stála veliká socha Panny Marie Lurdské a kolem ní až dolů bylo plno skleníkových květů. Stranou u oltáře bylo tmavě červené plyšové klekátko. Tam na tom klekátku před sochou Panny Lurdské najdu vždycky útěchu. Sepěla bílé ruce. Býváme tu tak často já i kníže. A vždycky tu najdeme sílu s úsměvem na rtech jít k nebohému našemu dítěti. Budiš jméno páně pochváleno. Na děti působilo poznání tohoto bolu knížecích manželů skličujícím způsobem. Ani Kája nevěděl, co by řekl. Snad jeho dětská dušička tušila, že takový velký smutek nedá se zaplašit slovy.

0: Prováděli je potom zámkem a jak už děti jsou, brzy zapomínají. Kája přece jen rozesmál své hostitele. I do kuchyně je paní kněžna vedla a Kája hned řekl.
1: A je, to je moc velká kuchyně, ta než se panečku vytopí. A což toho nádobí? To je jistě z kolika jarmarků. Pánovec taky mají kredecny, ale tolik toho ne.
2: No, je tu v zámku ke stolu lidu, to je potom nádobí po nich. To vzácná paní Jasnost má práce, než uvaří.
0: Paní kněžna nevaří, Kájo, usmál se kníže. Máme kuchařku a ta vaří jen pro nás a hosty.
1: Tak kuchařku? No to stojí asi peněz. Naše maminka by řekla, kde pak kuchařka? Ta by vařila samé pikšotky a bábovky. A to je nějaká z přátelstva, prosím?
0: Obrátil se na paní kněžnu. Není, honem odpovídal kníže. Ta je z novin.
1: Pro pána krále,
0: lekl se Kája v duchu. Už lecos viděl, ale kuchařku z novin ještě ne.
2: Inu, na zámku lecos mají, co jinde ne.
1: Tamhle jde, řekla kněžna a zvolala. Betty!
0: Betty se honem obrátila a spěchala. Tadyhle je Kája se Zdeňou Betty. Až půjdou domů, a tím nachystáte nějakých dobrot.
3: Kája velice pozorně prohlížel si kuchařku. Z novin, myslil.
2: Ba ne, ta není z novin. Kde pak? Ta je zrovna jako jiný člověk, jenže má zástěrku s kanýrkama a bílou čepici na hlavě.
1: Ale řekl přece kníže pán z novin. Což aby to zkusil a štípl jí do ruky? Jestli je z novin, ani nepípne.
0: A Kája přitočí se k Betty a štípne jí do lokte. Betty vykřikne a Kája se směje.
2: Jú, vzácný pane Jasnost, z novin, z masa je jako my.
0: Kníže se smíchem vysvětlil kuchařce a Kájovi pověděl.
1: Nemyslel jsem z novin, z papíru, ale že si dala inzerát do novin a podle něj jsme ji přijmuli.
0: Teď si Kája myslel, že je to ještě hůře než prve. Z novin to aspoň věděl, co to je. Vzácný pán čte denně noviny a půjčí je vždycky tatínkovi. Ale irsenát, to zas bude něco jen tak od velkých na malé kluky vymyšleno, aby se dál neptali. Ale doma se na to přeptá.
1: Betty řekla.
0: A to jsou hodné dětičky. To já jim běžím něco přichystat. V pravém křídle zámku byla obrazárna. Tam také ukázal kníže rukou na celou řadu postav na plátně malovaných v životní velikosti a řekl.
1: Toto jsou moji předci.
0: Kája se v rozpacích usmíval.
1: Zrovinka jsem si myslel, jako živí páni a veliké holky.
0: Zdeně ho šťuchla.
1: A oni zatím přeci.
0: Myslel jsem, usmál se kníže jemně, moji předkové. Otec, děd, praděd a kolik generací je tu?
1: Tak to my nemáme žádné přeci, řekl Kája, protože dědouška nepamatuju. A to vzácný Jasnost pán všecky je pamatuje. A tuhleta,
0: chtěl říct velká holka, ale vzpomněl si na Zdenino šťuchnutí,
1: tuhleta milost paní,
0: měla radost, že na to slovo přišel,
1: má bílé vlasy. Asi brzo zestarala. A je, tenhle ten vzácný pán má flintu zrovinka jako náš tatínek.
0: To už šli do ostatních sálů a Kája musel dávat pozor, aby neuklouzl, jak byla podlaha hladká a lesklá.

Všechno to bylo krásné, ale všechno moc velké, vysoké, všude samý výklenek a taková vysoká okna. Věru byly děti rády, když přišli zase na nádvoří. A když paní kněžna se zeptala, tak co děti, zůstali byste tady u nás? Zavrtěl Kája hlavičkou. Vzácná paní jasnost, je tuto všecko moc krásné, ani snad už nikdež na světě není taková krása. Ale my bysme tu nebyli za nic. Ani sudy tu nejdou válet, ani snad místo na kotrmelce ne. A já jich, panečku, udělám kolik za sebou. Nejlepší se dělají na trávníku na pánovici dvoře. To já bych je tady hnedle zapomněl. To snad ne, smála se paní kněžna. To by byla přece jen škoda. Což abys to, Kájo, zkusil tadyhle na tom trávníčku? Ukázala napravo. Panečku, to je trávník, myslel si Kája, ale nedůvěřuje dost výzvě paní kněžny, ptá se zkoumavě. Jistě, směl bych. Ty nejlepší, které umíš, Kájo, už se těším, řekla. Kája už rozpřáhl ruce. V tu chvíli viděl nedělní kabátek, ale v tu chvíli taky jej svlékl a už to šlo. Jeden kotrmelec za druhým. Maminka Hajná v tu dobu netrpělivě se dívala po hodinách. Zas vyhlédla oknem, zas vyšla hnedle až k průseku. To je doba, myslela si, jen aby tam ten náš chlapec něco neproved. Ale to on nesjistě ne. To on sedí chudinka jako zařezaný. Kde pak v zámku ani snad hubičku neotevře? Tam on přece jen ztratí kuráž, můj syneček miloučký. Kdyby tak maminka Hajná věděla, že v tu chvíli její miloučký syneček a chudinka k tomu dělá na pažitu knížecím manželům ty nejkrásnější kotrmelce, jaké umí, ta by se byla polekala. Byly to ale kotrmelce, kníže řekl. Všecka čest, Kájo. Jeden za druhým, jako když šňůrou hodí. Dělat je ve sněhu, cestičku uděláš. Výborně, chlapče. A teď ještě se zastavíme v kuchyni, ať nejdete domů s prázdnem. Takové dva krásné bílé košíčky stály na stole a přikryté byly ubrouskem. Takové ty otevřené se širokým dnem. Kněžna podala každému jeden a pohladila je po tvářičkách. Velmi jsem se s vámi potěšila a zasmála zase po dlouhé době. Škoda, že zase za 3 dny odjíždíme. Jistě bychom pro vás zase poslali. A vyřiďte doma, ať mají z takových zdravých, čiperných dětí velkou radost. Tak zaplať pánbů za všecko, vzácná paní jasnost. Naděl pánbů 100krát víc a pozdravujte doma. A třeba bysme si to mohli z těch košíčků nastrkat do kapsiček, aby jsme nemuseli košíčky posílat. I toto, to by to vypadalo, smála se paní kněžna. Košíčky však jsou zcela nové, ani ubrousky nevracejte. Nechte si to na upomínku. Velice vlídně i kníže pán se s dětmi rozloučil. A už tu stál zase kočárek a už v něm seděli děti. Vytáhli oba čisté šátečky a mávali jimi na hostitele, pokud kočárek nezahnul vpravo. To je moc dobře, že jedeme, Zdeňo. Kdyby jsme šli pěšky, tak by jsme byli jako ta Karkulka, když šla k babičce s obědem. Počkej, nadzdvihni cípek. Co pak tam asi je? A je tam je věcí. To bude naše maminka koukat. A psaní je tam. Pro pána krále, aby tak tam bylo napsáno, že jsem dělal v zámku kotrmelce. A heleď, jak ta cesta ubíhá. No ty z toho v zámku moc nenamluvila. Jinu holka k ničemuž. Za to ty z toho napovídal až moc. Počkej, ty dostaneš, řekl si levounek a dělal si kotrmelce. Kája neměl kdy odpovídat, protože koně uháněli teď cvalem a oba museli držet košíčky. Maminka Hajná se už nemohla dočkat, zašla do lesovny. Tak jsem celá nemocná vzácná paní, když si vzpomenu, jestli ten náš chlapec na zámku něco neproved. Ale paní lesní se smíchem odpovídala. Žádná starost. Ten se nestratí. Zrovna jedou.
Košíčky stojí v kuchyni na stole. Paní lesní stahuje z nich ubrousky a ukazuje Hajné knížecí korunku vyšitou nad písmeny. Musíme je poslat do zámku, jen je Týna přepere. Ale už slyší, že ne, že košíčky i ubrousek si mají nechat a Kája žadoní. Maminko, prosím vás, už půjdeme domů. Už bych si vzal všední budničku. Ale maminka je zabrána do hovoru s paní lesní a Týnou, která pokládá na talíře dobroty ze Zdenina košíčku. Zdeňo, ty byli, viď? Ty se mi povedli, vyhrkl Kája. Co pak se ti povedlo? Ptala se maminka. No kotrmelce, maminko, dělal jsem je. Ale maminka Hajná už vykřikla. Rány do hlavy. On tam dělal kotrmelce. A tuhle v tom psaní jistě je výpověď. Pro pána krále, chytla Hajná košík. Čeho jsme se to dočkali? Trochu chladný, ale přece jen příjemný večer leží nad samotami. Maminka Hajná zavírá okna a říká tatínkovi. Tak jsem se ti polekala a zbůh darma. Tolik vzácných věcí chlapec donesl. A tatínek odpovídá. A celou 500 korunu, že v obálce donesl? Pro pána krále ani se věřit nechce. Uložíme to Kájovi na knížku, ať má památku. A knížeti pánu poděkuju sám.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme osmou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma s názvem V zámku. Autorem textu je Felix Háj, četla Marcela Kopecká. Zítra nás čeká část s názvem Svátek pana Lesního.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V dnešním radioreportu, při jehož sledování vás vítá Martin Weisbauer, navštívíme v Královéhradecké budově IMCA oddělení kurzů češtiny pro cizince a současně dobrovolnické centrum. Obě oddělení spadají do integračního centra pro cizince diecézní charity Hradec Králové. Respondentů bude v tomto pořadu více, ale nejdříve se obrátím na vedoucího integračního centra pro cizince Jana Kočího, aby nás uvedl do tématu. Pane vedoucí, jak máte rozčleněnou tady tu pomoc ohledně dobrovolnického centra?
1: Tak dobrovolnické centrum tvoří jednu z těch hlavních částí aktivit integračního centra pro cizince společně s oddělením, které realizuje kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. Pak k tomu samozřejmě patří poradenství a realizace různých multikulturních integračních aktivit. To jsou ty hlavní oblasti činnosti našeho integračního centra. Ale myslím, že skutečně ty kurzy češtiny a to dobrovolnické centrum mají veliký význam při podpoře integrace cizinců do naší společnosti. Jak my vyučujeme češtinu v našich kurzech, tak není to výuka klasicky českého jazyka, jak ji známe na českých školách, ale naše kurzy jsou výukou češtiny jako cizího jazyka pro cizince, což je zcela něco jiného než ta klasická výuka češtiny na našich základních nebo středních školách. Takže je to vlastně něco podobného, jako když se Čech učí cizí jazyk. Toto je vlastně cizí jazyk pro cizince.
0: A na to my se teď podíváme podrobněji s paní Ludmilou Dundovou, která je vedoucí oddělení kurzů českého jazyka pro cizince. Jak to tedy funguje, to vaše oddělení?
2: Možná na úvod bych ráda sdělila, že momentálně u nás probíhá zhruba 50 kurzů českého jazyka za semestr, což je zhruba asi 700 klientů máme najednou v kurzech. Takže hlavně po roce 2022 se naše služby v tomto směru velmi rozšířily, protože jsme reagovali na tu potřebu hlavně u lidí z Ukrajiny. Takže to i možná můžu sdělit, že nejvíc máme klientů z Ukrajiny, i když samozřejmě naše kurzy jsou tady pro všechny cizince ze třetích zemí.
0: Můžete uvést třeba příklady, z jakých dalších zemí tady jsou cizinci v Hradci?
2: Určitě, například z Mongolska, ale i ze Sýrie, z Egypta, z Ameriky. Je to opravdu, ta škála je různá. Kurzy pořádáme nejen v Hradci Králové, ale i v celém kraji. Zhruba tak polovina jich je v Hradci Králové a jinak potom například v Novém Bydžově, v Hořicích, Vyčíně, Vrchlabí, Náchodě, v Rychnově nad Kněžnou. Prostě reagujeme tam, kde je ta poptávka. Snažíme se v rámci našeho monitoringu stále sledovat, kde klienti mají o kurzy zájem a pokud máme možnosti jak finanční, tak i další, tak se snažíme ten kurz otevřít a vyjít jim vstříc.
0: Takže to budou asi místa, kde oni nejvíce pracují, že?
2: Určitě, určitě. Buď tam našli zaměstnání, nebo tam bydlí. V každém případě jsou to spíš jako větší města v našem kraji. Jinak ty kurzy organizujeme od úrovně A1.1 až do B1.2 a teď nově se budeme snažit od září, už se na to připravujeme, otevřít i kurzy vyšší úrovně, protože je o toho velký zájem.
0: Můžete nám trošku přiblížit, co znamenají ty zkratky těch úrovní?
2: Určitě. Ono to je podle společného evropského rámce pro jazyky, takže kdo se učil cizí jazyk, tak zhruba ví, že třeba, teď nevím, jestli se nepletu, ale na středních školách maturita je na úrovni A2, třeba angličtina, tak asi zhruba tak bych to pojmenovala i v té češtině, ono to má korespondovat spolu pro všechny jazyky, vlastně je to stejné. A vlastně úroveň A2 je vlastně limit, který je potřeba, když by si cizinec dělal zkoušku k trvalému pobytu a získal vlastně tohle pobytové oprávnění. Jo? Tak proto my se snažíme hlavně orientovat na ty nižší úrovně, to znamená od A1 do A2.
0: Pokud chtějí ty vyšší úrovně, tak to pramení z potřeby těch klientů nějakým způsobem?
2: Ano, určitě, protože řada cizinců, například i kolegyně, pracovala na Ukrajině jako učitelka a ve chvíli, kdyby se chtěla vrátit ke svému povolání i zde, tak musí mít zkoušku certifikovanou na úrovni C1. Pokud bychom se vrátili ke smyslu našich kurzů českého jazyka, tak bychom to mohli rozdělit na dvě takové roviny. Jedna je vlastně praktická, co se týká pobytového statusu, který tady klient má v České republice. Takže jeden takový bod stěžejní je úroveň A2, který je potřeba pro certifikovanou zkoušku, který je potřeba k trvalému pobytu. A potom úroveň B1, která je potřeba zase k certifikované zkoušce k občanství, pokud by tady chtěli získat cizinci občanství v naší republice. A potom vlastně ta druhá úroveň, kterou bychom mohli nazvat například, já nevím, sociální, která je důležitá k jejich běžnému životu, protože samozřejmě cizinec se tady potřebuje domluvit v běžných životních situacích a na to ty kurzy jsou stavěné. Zároveň se potřebuje domluvit v zaměstnání. Díky našim kurzům získá určitě i lepší zaměstnání, pokud má lepší úroveň češtiny a nemusí to být orientováno přímo na ty certifikované zkoušky. A máme i zpětnou vazbu z kurzu, že je to i pro ně sociálně důležitá záležitost, že se tam stýkají, že tam vlastně komunikují ty svoje další, já nevím, tady zážitky, prožitky, plány a i s tou lektorkou mají navázaný většinou velmi hezký vztah.
0: Kolik jich je ve skupině?
2: Snažíme se mít skupiny po 15 lidech. Co se týká výuky, by bylo efektivnější ještě je mít vlastně trošku po menších skupinách. Nicméně zase se snažíme efektivně využít naše kapacity. Naše kurzy fungují jako příprava ke zkoušce, obzvlášť k trvalému pobytu a i tady děláme u nás takovou jako zkoušku na nečisto, kdy si klient může vyzkoušet své znalosti, eventuálně dozvědět se zpětnou vazbu, kde je potřeba ještě, aby si dostudoval nějaké záležitosti.
0: Ono také, myslím, záleží na typu práce, kterou ten cizinec vykonává. U některých prací stačí, když pouze rozumí, a u některých prací je potřeba, aby se dovedl i vyjádřit, aby dovedl komunikovat jako on sám k někomu dalšímu, že?
2: Určitě. Ano, záleží na tom, jaký typ práce klient vykonává. Nicméně je čím dál větší tlak na to, aby cizinci uměli se vyjádřit a komunikovat v češtině čím dál lépe. A naopak někdy i z toho zaměstnání od svých kolegů získají takovou neformální češtinu, která je potřeba trošku přeučit. Co se týká úrovně znalosti českého jazyka u cizinců, tak se setkáváme s různými případy, kdy klient k nám přijde například, že už žije v České republice 4 roky a má pocit, že umí český jazyk perfektně, protože v zaměstnání mu to vlastně stačí, když to řeknu tímto způsobem. Asi se dorozumí, poslech je taky asi v pořádku, nicméně co se týká certifikovaných zkoušek, tak ta je samozřejmě stanovená ze všech 4 řečových dovedností, to znamená, je tam poslech, mluvení, psaní a čtení. A vlastně to všechno i spojuje gramatika, kde tam většinou mají určité nedostatky a klient, který velmi dobře mluví a i poslouchá, tak musí začít chodit do kurzu A1.1, protože nemá ty základy gramatické.
0: Teď mám u mikrofonu paní Světlanu Zinko, která je absolventkou několika kurzů českého jazyka. Paní Zinko, kolik těch kurzů jste absolvovala celkem?
3: No, já si myslím, že 5, od A1 do B1. A teďka účastním kurzu konverzace v češtině. Hodně to pomáhá komunikovat.
0: Učíte se ještě jiným způsobem než kurzy?
3: No, ano. Koukám na televizi. To taky mě pomáhá. Chtěla bych říct, že je to skvělá příležitost k komunikaci v češtině s lidma prostě po celém Česku. Hrozně to pomáhá.
0: Když jste sem přišla, tak jak jste se dozvěděla o existenci tady těch kurzů?
3: No, my jsme Ukrajinci, všichni víme o tom, že tady v integračním centru je ten jazykový kurz. Paní Natálie nám pomáhá, povídá vždycky, když něco se děje v tom integračním centru, takže...
0: Pokud pracujete, pomohly vám znalosti češtiny i ve vaší práci?
3: Ano, hrozně to pomáhá komunikovat s kolektivem. Ještě chtěla bych říct, ohledně lektorek kurzu, je tě prostě strašně hodní a skvělí pro všichni studenty, vždycky na takovém pozitivě, vždycky pomáhají všem studentům, dělají odměny nějaké, když někdo má úspěch v něčem, takže chtěla bych poděkovat našim lektorkům toho kurzu.
0: Tak teď mám u mikrofonu paní Rosálii Třetinovou, která je dobrovolnící v doučování cizinců. Jak jste přišla na to, že budete dělat dobrovolnici?
4: Tak mě k tomu přivedla moje kamarádka, která tu sama pracovala.
0: Jak často docházíte doučovat? Kolik třeba hodin tomu věnujete týdně, dejme tomu?
4: Snažili jsme se scházet se na hodinu až hodinu a půl týdně. Teď je to trošku složitější s časem a zkombinovat to s mojí školou, ale snažíme se to tak nějak jako co nejvíc zachovat.
0: Vy studujete přímo češtinu anebo jste z jiného oboru?
4: Já studuju sociální patologii a prevenci tady na UHKčku.
0: Co po vás ti cizinci nejčastěji chtějí při tom doučování nebo o čem se nejvíc bavíte?
4: No, přijde mi, že se holky nejvíc chtějí jako bavit úplně jako neformální konverzací. Mně to teda taky přijde docela efektivní, protože můžou si trénovat tu běžnou mluvu, kterou potom potřebují s těma spolužákama a tak. Ale většinou se jich ptám, když chtějí jako něco konkrétně procvičovat, tak se jich ptám, co by jim pomohlo, co přesně by chtěli trénovat. Teď se třeba připravujeme, jedna holčina má mít příští rok přijímačky, takže se budeme připravovat na ty a tak.
0: A kolik jich máte na starosti?
4: Tak já už jsem tady druhým rokem, minulý rok jsem měla jenom dvě, ale to jsme přišla ještě sestra té jedné, takže už jsou tři.
0: Vaše žákyně jsou jaké národnosti?
4: Tak moje žákyně jsou všechny tři Ukrajinky.
0: Další dobrovolnicí v doučování češtiny je Eva Čechová. A tak bych se i vás rád zeptal, jak jste začala s tím dobrovolničením.
5: Já jsem v programu Charity na dobrovolničení začala před asi 8 lety, řekněme. Mezitím byla ještě pauza, to kvůli covidu. Začínala jsem v programu Gabriel, který byl postavený na návštěvě

0: Že a půl roku s nějakými přestávkami a teď asi měsíc a půl se věnuji nové žákyni Darince.
1: Jak často se jim věnujete?
0: Každý týden, vždycky v pondělí, samozřejmě mezi tím jsou nějaké přestávky, ale snažím se, aby ta výuka byla navazující, aby měli nějakou návaznou soustavnou péči, protože v rámci komunikace s běžném životě, ale i ve škole je to podle mého žádoucí.
1: Co podle vás dělá Ukrajinkám největší problémy v češtině?
0: Když jsem začala doučovat Angelínku, tak každopádně tam byl příznak, který je podle mého typický pro každého cizince, respektive u těch Ukrajinců také, to znamená ta typická mluva, přízvuk. A během těch let musím dneska říct, že Angelínka, to je ta první žákyně, mluví tak dobře česky, že by to běžný Čech vůbec nepoznal, že pochází z cizí země. Mluví velmi rychle, nedbale, prostě jako každé běžné dítě, to ano, ale tu češtinu, a teď si nepřičítám zásluhy, chodí tady do školy, má kamarádky, tak to zvládá naprosto perfektně, já myslím, v rámci té běžné mluvy, kterou ty děti mají. Co se týká Darinky, tak tam určitě se jí chci více věnovat, ale nezaměřujeme se ani tak na tu běžnou mluvu a rozšíření běžné zásoby, kterou potřebuje každý cizinec, ale spíše na výuku češtiny ve škole. Takže má své materiály, které si přinese, a učíme se prostě gramatiku, protože tu velmi potřebuje.

0: Tak a my se teď v další části našeho pořadu podíváme na dobrovolnické centrum a o něm se budu bavit s jeho vedoucí paní Annou Brázdovou a také s koordinátorkou dobrovolníků paní Kateřinou Bednářovou. Jak takové dobrovolnické centrum vlastně funguje a kolik v současnosti máte dobrovolníků?
1: V současnosti máme kolem 80 dobrovolníků na 3 akreditovaných programech. Když říkám akreditované, to znamená, že jsme nějakým způsobem prověřeni ministerstvem vnitra, které má ve své oblasti na starosti samotné dobrovolnictví. A jak se vlastně člověk stane dobrovolníkem, většinou nás sám vyhledá a sjedná si schůzku, potom přijde, provede vlastně ten první úvodní pohovory s naším koordinátorem, s koordinátorkou, což může trvat nějakou dobu. My se s ním vlastně bavíme o tom, jaká činnost by pro něj byla konkrétně vhodná ze všech těch 3 akreditovaných programů a on vlastně musí potom splnit všechny ty náležitosti administrativní, které takové jsou nepříjemné, ale musí nám podepsat smlouvu, musí nám přinést výpis trestního rejstříku, GDPR nám podepsat, bezpečnost práce a tak dále, takové ty běžné věci. A potom vlastně, když tohle to všechno splní, tak může vlastně začít tu samotnou práci, buď přímo tady u nás na jednom z těch programů, který se jmenuje Rafael, to je výuka cizinců, tak to je přímo u nás, anebo v jedné z našich spolupracujících organizací, například Fakultní nemocnice Hradec Králové, Senevida, Salinger tady v Hradci, jenom abych takhle jmenovala pár.
0: Já se teď zeptám paní koordinátorky, o který z těch dobrovolnických programů je největší zájem, kde jich máte nejvíce?
2: Tak nejvíce dobrovolníků máme v současné době ve fakultní nemocnici, tam jich je kolem 35 a potom máme v programu Rafael, který je právě zaměřen na pomoc cizincům, tak tam máme kolem 30 dobrovolníků. Já bych možná ještě využila téhle příležitosti a řekla, že rok 2026 byl vyhlášen OSN rokem dobrovolnictví pro udržitelný rozvoj, což je příležitostí poznést na světlo nějaké úspěšné dobrovolnické programy, což si myslím, že program Rafael je, protože funguje od roku 2010 a od té doby nám prošlo přes 600 dobrovolníků tímto programem a pravděpodobně stejný nebo podobný počet cizinců využilo tady tu výuku češtiny. Ještě můžu doplnit, že my jsme teda přijímající i vysílající organizace a vysíláme v současné době do 8 organizací dobrovolníky.
0: Mě by zajímalo například, co ti dobrovolníci úplně konkrétně dělají třeba v té fakultní nemocnici.
2: Tak jedná se o nějakou výplň volného času, kterou tam pacienti mají, takže přečítají jim, povídají si, pokud to lze, vezmou je ven na procházku, zahrajou si nějakou hru, je to hodně individuální. Myslím si, že se snaží jako hodně naladit na toho pacienta, jaké jsou možnosti.
0: A v těch dalších programech?
2: Tak v těch dalších programech záleží jak v kterých programech. Program Michale zaměřen na pomoc dětem, takže tam se to hodně točí kolem doučování, ale taky hrajou s nimi hry, sportují, je to jako různé. No.
0: A ten poslední program?
2: Program Gabriel, ten je právě na pomoc nemocným, seniorům a lidem s duševním onemocněním, tak tam stojí za zmínku docela úspěšný projekt Společně za kulturou, kdy dobrovolník dělá doprovod klientovi s duševním onemocněním na různé jako společenské akce. Ten program máme teďka plný, je tam 9 dobrovolníků a těší se to už druhému roku velkému zájmu, je to úspěšný projekt. Touto příležitostí bychom chtěli všem dobrovolníkům poděkovat, protože jejich práce, když se sečte, tak je neuvěřitelná. Takže moc děkujeme všem dobrovolníkům ve všech programech.
0: Pane vedoucí, jakým způsobem jsou tyto aktivity financovány?
3: Takže co se týká kurzu českého jazyka, tak ty jsou pro naše klienty zdarma díky tomu, že jsou podpořeny finančně z azylového migračního integračního fondu, tedy z fondu Evropské unie. Co se týká dobrovolnických aktivit, tak ty jsou podpořené také z tohoto Evropského fondu a dále ještě z dotačních programů Ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje.
0: Končí pořad Radio Report, který jsme věnovali návštěvě oddělení kurzů češtiny pro cizince a také dobrovolnického centra v Hradci Králové. Obě oddělení jsou součástí integračního centra pro cizince diecézní Charity Hradec Králové. A z Králové hradeckého studia se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Někdy mám pocit, že jsem dítě nevděčný, to když nevidím, že mohl mi dát míň, že mohl mi dát mnohem míň. Mnohem míň. Když venku prší, nevejdu se pod deštník, vždyť ani žádný nenosím, vždyť ani žádný nevlastním. A co s tím? Další malej splín.

nesmysly, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Někdy je prostě jenom těžký vstát, někdy je prostě jenom těžký se neschovat před tím vším. Nadmíru ne, ne, ne, ne, spravedlivým, zůstávat se vším živým vesmíru a vidět světlý stránky všech vesmíru. Nebát se chvíle vhledu v níž zbytky starých jedů se můžou rozptýlit. Nebát se chvíle vhledu v níž zbytky starých jedů.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Dnes budeme pokračovat ve výčtu situací, v níž bývá porušována spravedlnost. Za páté. Pravidelně nespravedlivými, nejsme-li svědci, býváme k lidem chudým, zanedbaným, neinteligentním. Je docela přirozené, že cítíme odpor ke špinavým šatům, k netaktnímu a obhroublému jednání. Nemáme rádi, když nás někdo o něco žádá. Je škoda času poslouchat nezajímavé a fádní řeči. Nebudeme diskutovat s někým, kdo nemůže pochopit, co mu chceme říci. A přece většina lidí je takových a jsou jistě před Bohem lepší než my. Kdo nedokáže tyto své antipatie ovládat, jak může být spravedlivým? Za šesté. Úzké společné soužití v rodině, ve školním internátě, na vojně, v dílně, v semináři, v řeholní společnosti a podobně, vyžaduje jemnější smysl pro rovnost práv všech členů. Rozdíly jsou totiž tím patrnější, čím bližší je soužití, podobně jako nestejná délka dvou dřívek ruší, když jsou vedle sebe. Tam, kde je druh společenského kamarádství, nežádají jednotlivci pro sebe výjimky. Nechtějí mít privilegované postavení u vyšších představených. Dostanou-li dar, umějí se rozdělit, a to tak, aby se dostalo všem a ne jen některým. Čestný člověk nerad používá pro sebe dovolení, které bylo jinému bezdůvodně odepřeno. Celé chování naznačuje snahu, aby tu bylo co nejméně rozdílů. Za sedmé. Výchova k sociální spravedlnosti je požadavkem dnešní doby. Protože se lidé víc stýkají, zbližují, komunikují, musí nutně nastat vyrovnávání rozdílů. Otázka sociální spravedlnosti se nedá odbýt sentimentálními výzvami ani povrchními nebo demagogickými hesly z novin a táborů. Vyžaduje poctivé a rozvážné studium, živý zájem a smysl pro druhé lidi, třeba i vzdálené a neznámé. Většina rozepří pochází z toho, že se porušuje právo bližního. Setkají se milosrdenství a věrnost. Tato slova žalmu vykládá svatý Augustin následovně. Jednej spravedlivě a budeš mít pokoj. Tyto dvě ctnosti se totiž mají velice rády, líbají se. Jsou to dvě přítelkyně. Ty bys možná chtěl jednu, ale ne druhou. Chceš mít pokoj? Všichni lidé jednohlasně odpovídají. Chci, mám ho rád, toužím po něm. Měj tedy rád spravedlnost, protože je přítelkyní pokoje. Pius XII. Se stal papežem na počátku Velké světové války. Dobře si byl vědom, jak málo by pomohlo v těchto okolnostech plytké povzbuzování ke smíru. Dal si tedy do znaku známé latinské heslo Opus Justitiae Pax. Mír je dílem spravedlnosti.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
1: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý večer, naladili jste si pořad, jak se vám líbí na Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Luděk Strašák a také dnešní hosté, kteří jsou Stefan Hennigan,
1: hi.
0: Saskia Tomkins.
2: Hello.
0: A jejich děti Ella,
3: hello.
0: Aisha,
4: hi.
0: A syn Oshin.
5: Hello.
0: Překladatelka bude paní Kateřina Drtílková. Zdravím vás.
6: Dobrý den.
0: A já se zeptám na úvod, proč jste přijeli do České republiky a odkud jste přijeli?
1: Wow. Well, I'm originally from Ireland, and we came here a few years ago at the invitation of our good friends here, Katka and Tomáš, and they said, you should come to the Czech Republic. They have amazing food and amazing people and amazing festivals. So we did, and we thought it was time to return and come back.
2: From Canada.
5: From Canada.
1: So. Yes, we moved to Canada in the meantime.
6: Stefan vysvětluje, že on sám je z Ir, ale jinak rodina přijela z Kanady, kam se přestěhovali, protože vlastně původně přijeli na moje pozvání už před několika lety, protože se slyšeli, že tady je dobré jídlo a že to tady je dobré. A už jsem zapomněla.
0: A že přijeli na několik dalších festivalů, které tady odehrají. Možná bychom mohli tedy zkusit zahrát první písničku. Řekněte, prosím, co to bude.
1: 10,000 miles.
2: It's an old Irish folk song.
6: První písnička bude stará irská lidová 1,000 mil.
0: 10,000 mil.
6: 10,000 mil, pardon.

0: V pořadu Jak se vám líbí nám hrají Stefan a Saskia jako rodiče a jejich děti Ela, Aisha a Oshin. Mě by zajímalo, jaké nástroje byly použity v této skladbě. Kytaru zná každý, ale ty další.
1: Shall I go first?
2: Yeah.
1: Okay, the instrument I'm using is called a nickel harpa from Sweden and it's about 800 years old.
3: Saskia hraje na nickel harpu, je to švédský, původně švédský nástroj, asi 800 let starý.
2: And the other instrument that features in this, apart from the Irish drum, which Oisin will tell you about, is a very important guitar. It's called Stanford, and it's made by a company in the Czech Republic. Yes. Am I allowed to advertise?
3: Stefan hraje na kytaru značky Stanford, která byla vyrobena u nás firmou Furch.
0: Ano, my jsme rádio, které nemůže používat reklamy, co se dá dělat. A irský buben.
3: A Oisin hraje na irský buben, to je takový kulatý a říká se mu boron a je takový tradiční irský prostě.
0: Tak mě by zajímalo, kde vznikla kde vznikla ta idea vlastně hrát irské písně, přestože jste Kanaďané. Je to díky Stefanovu původu?
2: Oh, of course.
3: Samozřejmě.
2: I forced them.
3: Přinutil jsem je.
2: If they didn't play Irish music, I wouldn't feed them. So they...
3: Kdyby nehráli irskou hudbu, tak bych jim prostě nedal najíst.
1: I've played Irish music for years before I met Stefan.
3: A Saskia už předtím, než potkala Stefana, tak hrála irskou hudbu už roky.
4: And we wanted to like embrace our Irish culture and background.
3: A také chtějí si zachovat takovéto irskou kulturu a irský původ, protože Stefan je původem Ir.
0: Jak vnímají irskou hudbu Kanaďané, rodilí Kanaďané?
5: A lot of them have an interesting stereotype of Irish music in their head. They think of when they think Irish music, either they think of some bloke beating the tar out of one of these and someone on fiddle playing poorly, or they think of bands like the Pogues, and so those that don't know about Irish music really don't know much at all about it. But then also in Canada, there's a thriving Irish music community of people who are really really into it, and they love it.
3: Někteří mají utkvělou představu o irské hudbě, že je to prostě někdo s bubnem a s houslemi, ale moc o tom nevědí, ale existují i skupiny v Kanadě, které se opravdu irskou hudbou zabývají a lidé, kteří mají rádi.
2: And lots of people emigrated 150 years ago from Ireland to Canada, so it has a very strong heritage.
5: Yeah.
3: A také hodně Irů asi před 150 lety se přestěhovalo do Kanady, takže tam ta irská kultura je.
0: A já se zeptám dětí, jestli když hrají tady tu hudbu svých rodičů a prarodičů, jestli vnímají, že v nich koluje irská krev?
4: It definitely makes us proud of where we come from and our background.
3: Určitě jsme hrdí na náš původ a na to, odkud pocházíme.
0: Tak můžeme přistoupit možná k další písničce, k další ukázce irské hudby v podání kanadských muzikantů.
2: We'll do Sunset of Gold, or we call it Sailing as well.
4: By Don Mescal.
2: Don Mescal is a friend of mine who now moved back to Ireland. We met in the UK. And he's a major songwriter. He works with Irish singers like Mary Black, Francis Black. He's written for Richie Havens and the Eurovision and a whole bunch of people. And he's an amazing songwriter, Don Mescal. And this is one of his.
4: One of our favorite songs.
2: Yeah.
3: Píseň Stefanova kamaráda Dona Mascota, která je skvělá.
2: Yeah.

0: pořadu Jak se vám líbí nám vystupují dnes Stefan Hennigan, Saskia Tomkins, to jsou rodiče, a její děti Ella, Aisha a Oisin. Dosněla další irská písnička v podání těchto kanadských zpěváků a já se chci zeptat, jak se vám hraje v České republice? Na českou kytaru.
1: The last time I was here, we visited the factory and we had an amazing time. And I really liked the fact that they had their own brewery, which was lovely. I feel proud.
2: Minule jsme navštívili dokonce výrobce této kytary. Líbilo se mi, že mají vlastní pivovar a to se nám tam líbilo.
1: Yeah. I love playing this guitar. This is my favorite guitar. It's exactly what I need.
2: Je to moje oblíbená kytara, přesně to, co potřebuji.
0: A je možné hrát na českou kytaru irskou hudbu?
2: Is it possible to play Irish music on a Czech guitar?
1: Well, they're both Celtic nations, so of course.
2: Vlastně jsme obojí keltského původu.
0: Stefane, jak vybíráš písničky do vašeho repertoáru? Jsou to všechno tradicionály, nebo vybíráš třeba i nějaké současné autory?
1: No, we pick songs that we like that are good. Obviously, my tradition, I have a lot of songs, but we have young people, and the young people like songs that are different, and they bring new songs, and then we put Irish on it.
2: Vybíráme písničky lidové, ale také hlavně vybíráme písničky, které se nám líbí, hlavně ty, které se líbí dětem a když tak je prostě nějak po irsku upravíme.
0: Co to znamená upravit po irsku?
1: When you buy coffee and you add flavor like vanilla or mint, it's like this.
2: To je, jak když si koupíte kafe a přidáte si do něj nějakou příchuť, třeba vanilkovou.
0: Aha. Tak možná otázka tedy na děti. Líbí se vám třeba vše na irské hudbě, nebo líbí se vám ty písničky, které teď hrajáváte se svými rodiči?
3: Love them. Yeah, we love singing them and we kind of add our own style to it as well. Like as young people, we're still developing our voices and everything, so we're still learning sort of how to put the Irish style on it, onto the songs.
2: No, máme je moc rádi a hlavně vlastně se na nich učíme, protože i naše hlas se ještě vyvíjí, učíme se na nich, jak prostě tu irskou hudbu správně zpívat, vysvětluje Ella.
0: A jak se třeba na vaše zpívání dívají vaši kamarádi, spolužáci, kteří jsou vlastně odkojení moderní pop music?
3: My like close friends think that it's pretty cool and just my friends think that it's kind of cool, but not many people like really listen to like my like what we do, so I don't really like.
4: And a lot of our friends will come to our gigs and watch it and they love it. I have a friend that comes to pretty much all of our gigs.
5: But if I may, that's only a select few. I think that just because of how we've grown up, it's not what we do. We don't go around it, talking to everyone about it as the main part of our conversation. It's just something that we do. As much as we ourselves really enjoy it, I think for us, because we've grown up doing
4: just
5: it, it's just a normal thing. So it's not an exception in any way.
2: Tak děti vysvětlují, že vlastně jejich nejbližší kamarádi vlastně mají tu hudbu rádi taky a často chodí třeba na jejich vystoupení a že vlastně děti Hannigenovi to považují úplně za normální tady to zpívat, prostě normálka.
1: Also we're keyed in to an Irish diaspora where we have our own language and our own culture and we also work with that. Within Canada, there's Irish-speaking areas.
2: A také se Stefan říká, že také se účastní vlastně života takové té irské komunity v Kanadě.
0: Stefan mezi tím vyměnil českou kytaru za skotské dudy, nebo co to je?
1: These are the Illan pipes. Illan is the Irish word for elbow, and when you see them being played, you'll know why, because you look like a chicken flapping.
2: Je toto irské dudy, které bychom přeložili jako irské loketní dudy, a když je člověk hraje, tak vypadá trochu jak slepice, která mává křídly, protože to tak prostě vypadá.
0: Nafukuje měchy.
1: Yeah, it's the most highly developed bagpipe in the world. It's got drones. It has a chanter which sings the melody, and then it has keys which accompany like basic chords.
2: Takže Stefan vysvětlil, že to jsou vlastně takové nejvyspělejší dudy na světě. Mají části, já nevím, jak se ty části teda jmenují správně česky, ale takové to, na co hrajete trochu, to vypadá jak na nějakou flétnu, potom to má takové ty dlouhé píšťaly, co hrají ty hluboké tóny a pak mají ještě dokonce i klapky, takže to jsou ty nejvyspělejší dudy.
0: Yep. A můžeme poprosit o další písničku?
1: Yeah.

0: To zněla další písnička v pořadu Jak se vám líbí od skupiny rodiny Hennigenů. A já se zeptám Katky Drtilkové, překladatelky, aby se zeptala Saskie jako maminky, jaké je to mít takovou to rodinnou kapelu? Jak to funguje, jaké jsou třeba výhody, nevýhody?
1: Wow. Okay, we've been playing, Stefan and I have been playing for 20 years together, and when the children were little they wanted to join us, so of course we said yes.
2: My se Stefanem už hrajeme, vlastně jsme 20 let, a když se děti narodili, tak prostě se chtěli zapojit také, tak jsme řekli proč ne.
1: So when we play concerts and tour together, in many ways it brings the family very close together. We become very good friends.
2: A když tak hrajeme třeba na koncertech, tak vlastně to rodinu velice stmeluje, prostě že jsme spolu více a více vlastně jsme takové víc pospolu.
1: It's a very special gift.
2: Je to opravdu speciální, zvláštní dar, to co máme.
0: A je tam třeba výhoda, že zbalíte děti, vyjedete na rodinnou dovolenou a během ní můžete koncertovat?
1: Yes, of course.
2: Samozřejmě.
3: It's why we do it. I was going to say, without the gigs, we wouldn't have holidays.
2: No. Ošin říká, že bez těch koncertů by ani žádná dovolená nebyla.
0: A potom otázka pro děti, možná pro Ošina. Ošin, myslíš si, že je to výhoda trávit veškerý čas vlastně takhle s rodiči, řeknou, je zkouška, jdeme na zkoušku, že vlastně organizují i váš volný čas?
3: well, rehearsing, generally it's not necessarily just my parents that has that. It's two or more of us, whether we be kids or adults. Now I'm actually living in a different city from my parents, so I have to travel down to see them a couple of times a month.
2: Já vlastně už teď nebydlím s rodiči, takže za nimi tak dvakrát do měsíce jezdím, takže vždycky se to musím nějak udělat prostě.
3: But in terms of my free time, I myself am a working musician like my parents, and in as are my sisters, even though they're still in school, I feel anyway, and I'm sure the rest will agree with me, that as a family that's one unit, but as a band we're all equal. Everyone has an equal say, and if we don't all together, you know, ask for rehearsals and they don't happen, and if we don't all together work on something like a tour or like an album, then it doesn't happen. So you have to have everyone working in unison.
2: No, my vlastně se vždycky musíme spolu domluvit a vlastně všichni souhlasí s tím, že se bude vlastně třeba dělat zrovna toto, že se bude pracovat na této hudbě. Každý má svoje rovnoprávné slovo v té naší rodinné kapele.
0: Demokratická rodina, democratic family. Možná bych se rád zeptal, jestli vás tato hudba uživí, jestli je to vaše profese, nebo jestli je to pouze váš koníček.
1: Stefan, myself and Oshin are all professional musicians, but not, we don't just work on Clan Hannigan. Clan Hannigan is a part of our living.
2: Stefan, Saskia i Oshin vlastně se hudbou zabývají profesionálně, ale kromě této kapely, která se říká Clan Hannigan, vlastně mají i různé jiné aktivity hudební. Není to jenom toto.
1: We all have other projects.
2: Yeah. Další projekty.
4: And other jobs. I also work as an audio engineer.
2: A Stefan také pracuje jako mistr zvuku, bych řekla, že to řekne česky.
4: Which is why I love your mics.
2: Proto se mu líbí vaše mikrofony.
1: And I also am a violin teacher.
2: A Saskia také učí hru na housle.
0: To jsme rádi, prosíme tedy, ať nám zahrajete něco zadarmo.
3: So this is an old Irish song that became popularized actually when in the, I believe the late 1500s, early 1600s, when sailors were leaving home. This was kind of a heartfelt song about leaving home, but then it it obviously that was quite a while ago. So now it's recently come into popular culture by there's a singer by the name of Ed Sheeran who sings it, I believe, on one of his albums that came out recently.
2: Tuto píseň v poslední době proslavil Ed Sheeran, ale je to stará irská píseň o loučení a o cestě za oceán, už někdy byla populární už někdy v 16. 17. století.

0: pořadu Jak se vám líbí, dospívali děti Hannigenovi jednu smutnou irskou baladu o loučení. Mě teď napadlo, když vy vlastně přijíždíte ze své domoviny do Evropy, tak je to pro vás také takové loučení. Cítíte se podobně jako v té písničce, když tehdy vlastně Irové odcházeli přes oceán do Ameriky, stejně tak, jako když teď odcházíte třeba z Kanady na prázdniny do Evropy?
1: I actually feel like I'm coming home.
2: Ošínovi to připadá jako, že se vrací domů, když přijíždí.
3: For me, it's definitely you being away from home and your friends for a long time is difficult for anybody, but traveling with your family and doing something that we do is such a unique thing to have that I really appreciate it while it lasts.
4: Ale říká, že je sice těžké se rozloučit z doma s kamarády, ale že prostě cestovat takhle je tak úžasné, že to prostě stojí za to.
0: A rodiče, Stefan, jak se cítíš, když přijíždíš z Kanady do Evropy?
5: It's definitely a homecoming to come to Europe and especially the Czech Republic where I feel it reminds me so much of Ireland in terms of the people, in terms of the music and the joie de vivre that there is. Yes, I used a French term. I'm sorry. and it's really noticeable. I notice, other countries, people seem very concerned and downtrodden. And here I see young people and vibrancy and hope. And it makes me feel very close.
4: Mně připadá, když přicházím do Evropy, že se vracím domů a ještě speciálně, když přijedu do Česka, tak mi připadá, že to, mě to tady hodně připomíná Irsko tím, že lidé umějí žít a že se umějí bavit a že připadá mi to tady jako doma.
0: Jaký je rozdíl mezi evropským a kanadským publikem?
3: I'm going to answer this. Yeah. The Canadian audience is more reserved and they sit and politely listen.
4: Kanaďané jsou takové rezervovanější a zdvořile sedí a poslouchají.
3: Stefan doesn't agree with me.
4: A Stefan si myslí něco jiného.
5: No, I think of the people that love folk music and fiddle music. Fiddle music is huge in Canada, as is the doody, the bagpipes. It's really, really huge. So when you play there, it's very noisy.
6: Well, I think it depends on the audience.
3: Yeah, it depends. If you're in the East Coast, they're noisy.
5: Yeah.
3: But where we are, they're not.
1: In Ontario.
5: Well, yeah, but that's what I'm saying. It depends where you go. The East Coast of Canada is very like Scotland, Ireland.
1: Yeah, very much so. And Quebec as well is more like that.
0: Tak dáme prostor Katce jako tlumočnici.
4: Já nevím, jestli budu tuto diskusi úplně schopná přeložit. Ale na východním pobřeží Kanady to připomíná dost Skotsko, Irsko a jinak. What did you say about the loudness of your?
5: It's in the East Coast. It's very loud.
3: Enthusiastic.
5: Very.
4: Aha, že je tam velmi oblíbené jsou ty housle a dudy na tom východním pobřeží.
0: Do Česka se vracíte po několikáté? Po kolikáté jste v České republice?
5: Wow.
3: I've been here 4 times.
4: Saskia už je tu po čtvrté.
3: Yeah, when I was a teenager, I came with my father.
4: Saskia poprvé navštívila naši zemi už jako teenager s tatínkem.
3: Yeah.
5: Yeah, I think this is my 3rd time.
4: A Stefan myslí, že je tu po třetí.
1: And for the 3 of us, this is our 2nd time.
4: A děti jsou tu po druhé.
3: And it keeps pulling us back.
1: Yeah.
4: A pořád nás to sem nějak láká.
5: We're coming back next year already.
4: Chceme příští rok přijet zas.
0: Myslím, že to skvělá bilance 3 návštěvy České republiky, 2x hraní v Proglasu. To je velká úspěšnost.
5: always
0: hráváte třeba ještě v některých dalších evropských zemích, když jste takhle na turné?
3: We've just come back from we came here from Austria, from Vienna
5: and England.
3: And next week we will be in Germany and France.
4: Přijeli jsme z z Rakouska, z Vídně, ale předtím jsme byli i v Anglii a ještě se chystáme do Německa a Francie.
0: Čím je pro vás hudba? Proč děláte hudbu?
1: Everything.
5: It's what we do.
4: Všechno. To je prostě naše...
5: Why do you walk? Prostě... Why do you breathe?
4: To je jako ptáce, proč chodíte a proč dýcháte.
5: Why does your heart beat?
4: A proč vám bije srdce?
0: Next question, yeah.
1: Yeah. For me, it's something that I wake up in the morning and there's tunes going through my head and I have to find an instrument to play on. Or you know, before you go to sleep, you can't sleep until you get that one more, you know, piece of music, that one more practice session. Or it's something that I, you know, I'll practice for hours every day and then I'll remember, oh, I should probably eat.
4: Oshin se ráno probudí a už hnedka slyší nějakou melodii v hlavě a musí si ji hnedka zahrát a prostě hraje často a někdy třeba hodiny cvičí a pak si vzpomene, a měl bych se najíst.
0: No, já děkuji za návštěvu v našem studiu. Poprosím o poslední písničku a přeji, ať se vám daří a ať vaše hudba oslovuje ty, kteří poslouchají.
3: Thank you.
5: And yeah, we're going to play a Canadian song just to show you what the music scene is like there. It's a tune called
3: Big John McNeil and Earl Mitten's Breakdown.
4: Budou to dvě písně, názvy jste slyšeli a jsou to písně kanadské, abyste věděli, jak to zní.
0: Hostem našeho pořadu byli Stefan Hennigan, Saskia Tompkins, manželé a jejich děti Ella, Aisha a Oshin. Dík patří i Katce Drtílkové za skvělý překlad a Jardovi Topinkovi za zvuk. Od mikrofonu se loučí Luděk Strašák a ještě poslední písnička.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu Davids Bindler Tänze. Napsal ji Robert Schumann. Na klavír hraje Christopher Chaya Seeger. Druhou a poslední skladbou je sonáta pro klavír číslo 31 a Asdur opus 110. Jejím autorem je Ludwig van Beethoven. Solo na klavír hraje Emil Gilels. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název David Spindler Tense. Napsal ji Robert Schumann. Na klavír hrál Christopher Chaya Seeger. Druhou skladbou byla sonáta pro klavír číslo 31 a zdur opus 110. Jejím autorem je Ludwig Beethoven. Na klavír hrál Emil Gilels. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou.